se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

Začíná pravidelná ostravská hodinka Oldies, letošní už 30. a protože je poslední neděle v měsíci, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. Dnes do roku 1967, tedy přesně 54 let zpět, postarají se o to mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Playlist obsahuje 18 hitů, začínáme jako vždy pohledem do horké stovky Billboardu.

Připomínám, že letos se věnují sudým příčkám Top Ten, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Nemohu od tebe odtrhnout oči, byla to přesně před 54 lety pozice druhá. A přidám šestou a desátou. Stevie Wonder zaspívá v podobném duchu I Was Made to Love Her, newyorský kvintet Every Mother's Son přidá Come On Down to My Boat.

stále Billboard, teď žebříček country. Do playlistu jsem vybral místo 6. a 10. Zpívat budou Jim Edward Brown a Loretta Lynn. Jim už je 6 let po smrti, Loretě táhne na 90. a stále zpívá. Pop It Up je pijácká hra a také zvuk, který se ozve, když se otevírá nápoj v plechovce. Ta druhá v pořadí má název If You Are Not Gone Too Long.

Podíval jsem se do statistik, Loretta Lynn má v country žebříčku celkem 79 zápisů, píseň, která dozněla, je 15. v pořadí. Jako vždy také žebříček rhythm and bluesový, mojí volbou je čtyřka, duet legendární dvojice Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, a desítka u nás málo známý The Parliaments, I Wanna Testify.

Kdyby vás z hudebních žebříčků zajímal nějaký detail, můžete si samozřejmě napsat. Bude-li to jen trochu možné, rád odpovím a když bude nahrávka ve fonotéce, tak ji zařadím. Teď Británie, v top 10 EP desek byly dva tituly skupiny The Seekers, tak jsem si řekl, že ji dám do playlistu také dvakrát. The Carnival is Over a potom Morning Town Ride.

Pamětníkům se možná vybaví, že hit Carnival is Over byl i v Houpačce. Ano, je to skutečně tak. A na legendární pořad manželů černých nám dá zavzpomínat i pohled do žebříčků britských singlů podle týdeníku New Musical Express. Vybral jsem totiž místo druhé do Monkees Alternate Title a do dvojice před 54 lety právě osmičku Pink Floyd See Emily Play.

See Emily Play to byl první zásah Pink Floyd do singlové Top Ten. Vysvětlit text si sám netroufám, ocituji internet. Píseň je o dívce, která jde z hravé svobody dětství do zajetí dospělého ženství. A teď Itálie, dvojka je předělávka, čtyřka takový líný song, volím tedy šestku, Giulio Cinquetti, La Rosa Nera a osmičku, Bobbyho Sola, Non c'è più niente da fare.

Italsky neumím, překladač mi název písně a smysl textu přeložil jako už není co řešit, nezbývá nic jiného, než se rozejít. My se ale ještě rozcházet nemusíme, je dost času zahrát si třeba ze singlové desítky německé. Dvojku hit skupiny Manfred Mann, Haha, Said the Clown, známe také z houpačky, OK, Dave D a ostatních, to byla tehdy šestka.

Byla jsi tu pro mě, já pro tebe, měli jsme se rádi, všechno bylo OK. Dostal se mezi nás, tak si za ním běž. OK. Já doufám, že se jednoho dne vrátíš a že to mezi námi opět bude OK. Z Francie to bude šestka, Joe Dassin a jeho píseň o zlých bratrech Daltonových. A potom osmička, Claude François, píseň o noční bázni a úzkosti, Mes Collbatins.

Připomínám elektronickou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kový kontakt, ten má číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral z holandské Top Ten. Dívka Gloria má 1,63 m a ve stejnojmenné písni skupiny Dem se o ní zpívá She make me feel all right. Tak se, dámy, snažte, aby o vás vaši partneři říkali to samé, a oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
1: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání a tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co o houbaření nebo vycházky nebo turistika?
1: No turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se tak říct.
1: Ale houby bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju, teda to, jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sednul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla, jsem ale zuben. Sýrem a konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla se mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny se mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6, tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednost a on to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Janík Roháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
0: To, jak?
1: Ona, no strašně. No. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu. A hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
0: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, dáma pana. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
5: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Breno z Martina.
8: Dobrý den.
7: Hlasujem za Bčko a prajem vám příjemný zvyšok dňa.
8: Děkuji. Dovidenia.
5: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
9: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Špormová.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a tam vám hlas Stele Zázvorkové.
5: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
8: Moc děkuju.
10: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
8: Naschledanou, naslyšenou.
5: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuju.
8: Děkuji.
11: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
8: No.
11: A zapřála bych si Bčko.
5: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky, dobré odpoledne vám.
12: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
8: Dobrý den.
12: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
8: Děkuji.
5: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál, dobrý den.
13: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
5: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
13: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
8: Děkuji.
13: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
5: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
13: Naschle, ahoj, naschle.
5: Dobrý den, ještě vy, přidejte svůj
14: dobrý
5: hlas,
14: den.
5: Prosím.
14: U telefonu Milan ze Soběsou, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Na
5: děkujeme, tohle. Máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli i bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
8: v rezervě.
5: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
15: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
16: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
15: Takže smíchy jsou opravdu různé.
16: Jsou
15: ale
16: různé, ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
15: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
16: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte? Že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť z tramvaje, odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mu mlátí téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějí. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty hrstičce nosy mají a smějí se a nevědí už čemu.
15: No, my jsme se smáli ve škole taky. Taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
16: No to je právě
15: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti. A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová. A ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Mm-hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje. Tak.
1: Mm-hmm. Z roku 1975, jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ona už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, no což to dovolujou? Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím. Ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? Ale takovou opravu...
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co takhle, asi prosím,
4: Pojde, pane, co mi tady vykládáte takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Dobytu, přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
4: Tohle je v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všecko v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: Poprosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost. Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte, to ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No, tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente? Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden. Aha!
3: To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
4: Člověče, my jsme vás raní mrtvícem. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam žluva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, to koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75, František Filipovský s Václavem Lohniským. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takový to rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ily Jandžurové a tohle, ale Lohniský tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No, no, no a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole. No,
2: to byly hezký, že jo, to
1: krásná
2: byly
1: roztomilý
2: zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošný.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohniským i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 01 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teraz jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více přát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře, děkujeme.
3: Díky.
1: Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuji.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji
1: děkujeme.
6: Vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkuji.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak...
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání,
4: to je
8: bezvadný prostředí.
4: To
8: akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No,
4: to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláně na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláně jsem byla, ale nevím, bohužel teda to...
8: No, to je jasný, že ne, to já vím. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7 A, B, C... A na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. K tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
10: Strana A. A teď narysujeme na stranu... Stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
11: Plhá, se hlásí.
12: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
11: Prosím tě, sedni si.
9: Soudruhu Kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
11: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.
9: No a co?
11: Že už začne hodina.
9: Ano.
11: Ano, už je čas, musíme jít.
9: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
11: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, i když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni... Jako,
1: řešili hrdobce.
4: Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajeme. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného. Povězte něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano. Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mě je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám? No,
3: to přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jak živa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnáš už zase. Řekni jasně, jo anebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmeldonnerwetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nový přístroj pomáhá pediatrům Frýdecko-Místecké nemocnice odhalit oční vady u dětí. Lékaři varují před skoky do neznámé vody, úrazy můžou skončit ochrnutím. Několik tisíc píšťal nainstalují varhanáři v ostravské katedrále. Dnes bude oblačno až zataženo s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Pediatři Frýdecko-Místecké nemocnice mají nový prostor pro měření zraku dětí. Vyšetření je bezkontaktní a rychlé. Lékaři ho mohou provést u pacientů do 6 měsíců. Screening dokáže odhalit daleko i krátkozrakost, astigmatismus i některé další poruchy. Lékař poté může doporučit podrobnější oční vyšetření u specialisty. Screening je do 3 let hrazen ze zdravotního pojištění. 15 lidí se v Česku podle lékařů každoročně vážně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazu míchy a páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto nabádají při pobytu u vody k opatrnosti.
2: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
3: Popisuje 45-letý Martin Linhardt úraz, po kterém před více než 20 lety ochrnul. K nejrizikovějším skokům do vody dochází podle primářky rehabilitačního ústavu Hrabině Hany Davidové pod vlivem alkoholu.
4: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
3: Nebezpečné můžou být podle lékařů také velké vlny v moři. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Průčelí podchodu pod Místeckou ulicí v Ostravě zdobí nová malba. Šedé poničené stěny nahradily motivy, které jsou typické pro tuto část Ostravy. Ve směru na Hrabovou je vyobrazen místní kostel a cyklostezka u Ostravice. Ve směru do Hrabůvky pak těžební průmysl a tramvaje, dodává mluvčí Ilona Hunusová.
5: My jsme vlastně před 2 lety opravovali celý ten podchod a abychom tematicky navázali na to, co už vlastně v tom podchodu je zobrazeno, tak i to průčelí toho podchodu, které bylo poničené grafity, jsme nechali vymalovat podobnou tematikou.
0: Varhanáři instalují v katedrále Božského spasitele v Ostravě nové varhany. Namontovat musí zhruba 5800 píšťal. Bude mezi nimi i druhá největší kovová píšťala v Česku.
6: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů a váží zhruba 200 kilo.
7: Jak mi říká vrchní varhanář Petr Dlabal, řemeslníci nejdříve postaví dřevěnou konstrukci skříně, do které asi za měsíc začnou osazovat další píšťaly. Nástroj musí zkompletovat a doladit nejpozději do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
8: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
7: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku převažující velkou oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne pak budou srážky přechodně četnější, výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříme okolo 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je v tuto chvíli v kraji bez komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je čtvrtek 23. července 2026 a protože máme 4 minuty po páté, začíná i hraní 4-hodinový program Českého rozhlasu Ostrava, o který se budou starat Lucka Kociánová a Petr Soukup. Pokud zůstáváte s námi, tak vám přejeme dobrý den a také pěkný poslech.

0: některých veřejných prostranství v Krnově zmizely lavičky. Proč je město nechalo odstranit? Tak to je otázka, na kterou odpoví reportáž, kterou vám nabídneme krátce před 17:30. Teď si zavzpomínáme na historii, která je spjatá s dnešním datem 23. července.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Konaly se v roce 2021, přesto nesly název Tokio 2020.
4: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu půjí o olympijské zlato.
2: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
5: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
6: Je to zlato!
2: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
7: Nasazení pár číslo 1 Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková.
2: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačné. Pojďme k teplotám. Opava teď hlásí 10,5 stupně, mnohem tepleji je v Karviné. Tam už teď naměříte bezmála 15 stupňů Celsia. Meteoprognóza na dnešek říká, že bychom měli čekat převažující velkou oblačnost s lokálními přeháňkami anebo občasným deštěm. Během dne ty srážky budou přechodně i četnější. Může se objevit i bouřka. Teploty ty nejvyšší v nížinách okolo 21 stupňů. Na hřebene hor naměříte okolo 13.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: jedné straně památkově chráněný Krnovský kostel s parkem, na druhé straně památkově chráněná budova Krnovského divadla. Místní ale v okolí památek nechtějí trávit čas, schází se tam totiž bezdomovci. Město se s tím vypořádalo tak, že odstranilo lavičky.
1: Naprosto souhlasím, protože se tady zdržují nepřizpůsobiví občané a myslím si, že je to opravdu vhodné jim takhle přerušit tuto činnost.
2: Zdenu jsem potkal hned u divadla. Po lavičkách na některých místech zbyly jenom světlejší obrysy na chodníku. Názory na rušení laviček ve veřejném prostoru se u lidí liší.
3: Protože hodně lidí třeba jde a potřebuje si chvilku sednout odpočinout.
2: Podle Antonie to není úplně správné řešení.
3: To máte to samé, jak na autobusovém nádraží. Tady na kraji lavičky jsou dvě a zbytek. Oni všechno zrušili, takže tam lidi jak čekají většinou z těch vesnic nebo takhle s nákupama a tak, tak celou dobu stojí, protože to tam zrušili. Je fakt, že tam seděli, ale myslím, že od toho je městská policie, ne? Zrušit lavičky, to je to nejmenší.
2: Já jsem se přesunul do kanceláře velitele městské policie Pavla Moravce.
4: Ta lokalita bezesporu je kontrolovaná téměř jednou z nejkontrolovanějších lokalit ve městě. Ale samotné posedávání těch lidí na těch lavičkách mnohdy přestupkové jednání nevykazuje. Pokud jde samozřejmě o znečišťování veřejného prostranství nebo pití alkoholu na veřejném prostranství, máme na to nástroje.
2: Ty jsou ale u lidí bezdomová nebo v těžké životní situaci těžce vymahatelné. Mluvčí krnovské radnice Dita Círová vysvětluje, že podněty přišly od lidí, kteří bydlí v okolí divadla a kostela.
5: Zatímco 4 lavičky u divadla byly odstraněny bez náhrady, 3 z parku před evangelickým kostelem budou nahrazeny jednoduššími lavičkami bez opěradel. Smyslem je ponechat možnost krátkodobého posezení, ale současně minimalizovat škody na městském majetku.
2: Problém ale nemá jednoduché řešení, protože ti lidé, kteří na lavičkách posedávají, nezmizí, ale přesunou se jinam. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Do studia dorazila Lucka Kociánová, což znamená jediné, čekají vás krátké zprávy za okamžik.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Oddělení ministerstva obrany, které připravuje veřejnost na krizové situace, nově spadá přímo pod armádu. Změna platí od začátku července a ministerstvo ji zdůvodňuje efektivnějším fungováním. Podle informací serveru i rozhlas za ní ale stály taky snahy o úspory. Přesunem ministerstvo zrušilo 5 pracovních míst. Lékaři z fakultní nemocnice Ostrava pracují na studii, která by měla usnadnit třídění pacientů s podezřením na poranění mozku. Pomoci by jim k tomu mohlo vyšetření biomarkerů z krve. Někteří pacienti by tak nemuseli podstupovat vyšetření na tomografu, což by zmenšilo i zatížení zdravotníků. Hydrologové zahájili v Bohumíně odborný průzkum. V části Nová Ves, kde při záplavách zůstala voda nejdéle z celého města, testují odvodnění pomocí vrtu a výkonného čerpadla. Informovala o tom mluvčí radnice Jana Končítková. Poblíž ulice Na Hrázi odborníci hloubí dvojici sond. Budou zkoušet, kolik podzemní vody lze odčerpat a jak to ovlivňuje hladinu podzemní vody. Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. Je to o téměř 6% víc než za stejné období loni. Více než polovinu vybrané částky od začátku roku zaplatili zahraniční dopravci. Většinu za jízdu po dálnicích potvrdil to Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá. Postaral se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude oblačno nejprve s lokálními přeháňkami, později budou srážky četnější a objeví se i bouřka. Teploty dnes vystoupají na 17 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Polance nad Odrou je částečná uzavírka ulice Kpile. Probíhají tam práce na inženýrských sítích a budou trvat do 29. července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Každý čtvrtek vysíláme dopoledne po 11. hodině naši pravidelnou lékárnu, magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Jakému tématu se dnes budeme věnovat a kdo vlastně přijde k mikrofonu, tak to uslyšíte po písních od Argemy a Michala Tučného. Pěkné ráno.

0: Dnešním dopoledním hostem v našem vysílání bude Kateřina Pohludková z kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Ivana Šuláková ji pozvala k mikrofonu, aby se jí mimo jiné zeptala, co je za zvýšeným výskytem hospitalizovaných starších lidí s diagnostikovaným záškrtem. Kde se vlastně můžeme nakazit a jak rizikové je toto onemocnění právě pro seniory? Tak tyto otázky budou položeny dnes dopoledne mezi 11. a 12. hodinou.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Telefonát meteorology už za chvíli.

0: počasí.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď vstoupí po telefonu meteorolog Petr Drobek. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zeptám se nejprve tedy na to, jak to v těchto chvílích vypadá v regionu s počasím.
2: Tak na mnoha místech máme ještě skoro jasno nebo polojasno, více oblačnosti je třeba na Třinecku, anebo také už se blíží od západu do Jeseníku. No, máme to zatím taky bez srážek a teploty klesly na 14 až 10 stupňů. Chladněji je v údolích, třeba na Bruntálsku i Mařovsku je kolem 7 stupňů, na Hřebenech hor je kolem 6 stupňů a vítr fouká zatím slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Říkal jste, že se blíží oblačnost. Co to tedy v průběhu celého dne přinese?
2: Tak bude převážně velká oblačnost od toho západu a lokálně se vyskytnou i přehánky nebo občasný déšť, ale v průběhu dne budou srážky přechodně i četnější a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty vystoupí jenom na 17 až 21 stupňů, na horách na 11 až 15 a vítr bude foukat mírný jihozápadní až západní a v průběhu dne se změní až na severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, no a v přehánkách nebo při bouřce mohou mít místy i nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Večer zase vítr zeslábne.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci na pátek a co zítra?
2: V noci bude oblačno až polojasno, místy se vyskytnou přehánky, ale postupně jich bude ubývat. Teploty budou klesat na 12 až 8 stupňů a povane jenom slabý severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Zítra ráno očekáváme místy i polojasno, ale v průběhu dne zase převážně velká oblačnost. Dopoledne mohou ještě zejména na horách doznívat přehánky a později odpoledne bude oblačnosti postupně ubývat. A teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na horách na 12 až 16 a vítr povane slabý, v průběhu dne mírný, severozápadní až severní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které posluchačům Českého rozhlasu Ostrava nabídl Petr Drobek. Díky za to, hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text, jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už se opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
1: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
0: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole.
2: Poslechli jsme si, jak se Vít Olmer, režisér, choval na herce. Pokud chcete vidět více, poslechněte si celý rozhovor Alex a host, který nabídneme 10 minut po 13. hodině. Teď bude zpívat Iveta Bartošová. Pěkné ráno.
3: Český rozhlas Ostrava.

0: Nejlepší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Město Bílovec zjišťuje zájem o družstevní bydlení. V opavských arkádách dnes bude znít jazz. Bude oblačno s přeháňkami, později i bouřka, teploty do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová.

0: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
1: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
2: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
1: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
3: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
1: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Bílovce na Novojičínsku můžou ovlivnit rozvoj družstevního bydlení ve městě. Tamní radnice zveřejnila na webových stránkách formulář, který ukáže skutečnou poptávku. Bílovec plánuje vybudování družstevních bytů jako cenově dostupnou variantu například pro rodiny s dětmi.
4: Bílovec se inspiruje v dalších městech, podle tamní radnice třeba v Hanušovicích, kde se už staví první družstevní domy. Vyplnění formuláře není závazné, chystá se na začátek září i veřejná debata s obyvateli města. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: V opavských arkádách v centru města dnes pokračují čtvrteční hudební podvečery. V Dvořákových sadech vystoupí jazzová kapela Renegades. Program v arkádách je součástí letních prázdninových akcí, které pořádá opavská kulturní organizace. Na každou neděli připravuje také venkovní koncerty dechovkových kapel. Sport. Vedoucí žena světového poháru kanoistek Martina Sadková vypadla na mistrovství světa v kvalifikaci. Česká vodní slalomářka udělala v americké Oklahomě velkou chybu uprostřed trati, kde nabrala 10-sekundovou ztrátu a skončila 33.
5: Já si myslím, že si o tom musím trochu popovídat s trenérem, možná i trochu pobrečet. A tahle jediná jízda byla ta, kterou jsem letos pokazila, takže jakoby snažím se myslet na to, že prostě se to vyšlo na to mistrovství světa a víc s tou styčenou hlavou těch dalších závodů, abych prostě věděla, že na to mám a já to vím, ale bohužel to nevyšlo, no, mrzí mě to.
0: Do semifinále postoupili Kneblová, Morenová, Kratochvíl a Chaloupka. Kromě Sadkové končí i Rohan. V týmové soutěži získali ženy stříbro, muži byli pátí. Počasí. Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku převažující velkou oblačnost s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. Během dne pak budou srážky přechodně četnější, výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříme okolo 13.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě je uzavřena část ulice Pstruží. Probíhají tam práce na inženýrských sítích. Objížďka je značena pro všechna vozidla. Uzavírka potrvá do 9. srpna.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Právě nabídla Lucka Kociánová od moderátorského mikrofonu vám příjemný už 23. červencový den pře Petr Soukup, protože máme po šesté, budeme gratulovat a to Liborům, mají totiž dnes svůj svátek. Je to mužské křestní jméno, u něhož se pracuje hned se dvěma výklady, buď to jméno vychází ze staročeského slova ljub, což znamená líbezný, milý, anebo je tady také druhá varianta, ta bere v potaz latinské slovo liberius, čili svobodný. A nebo volný, tak milí Liborové, klidně si vyberte. Mějte pěkný sváteční den.

0: A my vám také lhát na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava nechceme. Povíme vám více o nových varhanách v ostravské katedrále. Mají přes 5800 píšťal, více než v chrámu svatého Víta v Praze. Varhanáři už začali s montáží nového nástroje a uvnitř katedrály jim dokonce musí pomáhat jeřáb. Máme o tom reportáž, nabídneme ji za 8 minut. Teď se totiž v našem vysílání bude cvičit, jako každé ráno.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Raní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedlahve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, paže volně visí podél trupu a drží lahve. S výdechem jdeme pravou nohou vpřed do výpadu, obě kolena pokrčená a zároveň krčíme obě ruce v loktech k ramenům. Totéž opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Ráno je příjemné a většinou slunečné, nicméně v průběhu dne se to změní. Aktuální teploty srovnáme hory a nížiny. Na Lysehoře v Beskydech teď teplota 6,5 stupně Celsia. Mnohem tepleji je teď v Ostravě, naměříte 13 stupňů. Prognóza na čtvrtek hovoří o tom, že na severní Moravě a ve Slezsku máme čekat převažující velkou oblačnost s lokálními přeháňkami anebo občasným deštěm. Během dne pak těch srážek bude přibývat, budou četnější a výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty v nížinách okolo 21, na horách naměříte okolo 13 stupňů.
2: Pátek se v pořadu Host vydáme do ostravského domova Čujkovova, který slaví 55 let od svého založení. Zařízení, jehož součástí je například i solná komora, parádní pokoj nebo relaxační místnost, nám spolu s Ivou Piskalovou přiblíží ředitelka domova Gabriela Rumíšková.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Black Milk a Český rozhlas Ostrava 6 hodin 21 minut. Dominantou interiéru ostravské katedrály je teď stavební jeřáb a bude tomu tak ještě po několik dalších týdnů. Varhanáři tam začali montovat nový nástroj, bude mít přes 5800 píšťal, ty největší váží i 200 kilogramů.
1: Stavební jeřáb na pásech v lodi katedrály vypadá možná trošku nepatřičně, ale bez něho by varhanáři prostě nástroj neposkládali.
2: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů, váží zhruba 200 kilo.
1: A co je to za tón?
2: Je to tón fis. Je to vlastně druhá největší kovová píšťala v republice.
1: Vy si tady musíte pomáhat jeřábem, jak to dělali za starých časů vlastně ti varhanáři?
2: No, za starých časů to dělali velmi podobně, akorát to nemělo elektromotor a hydrauliku, ale museli stavět mnohem víc lešení než my. O to máme jednodušší.
1: Vysvětluje mi vrchní varhanář Petr Dlabal. Zatím je stavba nástroje opravdu na začátku.
2: Ty varhany mají skříň, mají svoji vnitřní konstrukci. V té konstrukci je spoustu dřeva, trámu i traverzy. Tady ty velké píšťaly jsou tam proto, protože už by se tam jinak nedostali do těch varhan. Stojí vzadu u zdi a svou monumentalitou tam musí stát první.
1: Varhanáři si pomáhají i 10x zmenšeným dřevěným modelem.
2: Takže tady pro představu... Tady vidíte i model třeba píšťal, to jsou zrovna ty z těch velkých píšťal, které se doplňují, ty tu nebyly.
1: Takže tím si pomáháte místo plánku, jo, prakticky?
2: Ano, protože už je to tak velké a tak složité, aby si člověk ty jednotlivé návaznosti tam lépe představil. Šetří to práci.
1: Varhany musí být hotové do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
3: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
1: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Řidiči městské hromadné dopravy můžou po nehodách nebo srážkách s chodci využít psychologickou pomoc přímo u svých zaměstnavatelů. Nabízejí dopravní podniky například v Praze, Brně nebo v Plzni. Psychologové pomáhají řidičům zvládat úzkost, strach nebo pocit viny po mimořádných událostech. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Tamní magistrát už vyhlásil soutěž na druhou etapu bouracích prací. Potvrdil to Martin Kůz z opavské radnice. Součástí další fáze demolice budou také přeložky inženýrských sítí. V Rožnově pod Radhoštěm chystají opravu lávky od knihovny ke společenskému domu. Jde o frekventovaný most, který lidé využívají cestou na náměstí i k Valašskému muzeu v přírodě. Od 5. do 31. srpna bude lávka zcela uzavřená, později se částečně zpřístupní z jedné poloviny. Na okraji Bělského lesa v Ostravě je otevřené nové dětské hřiště. Nahradilo původní areál pro děti, který sloužil také k dopravní výchově. Součástí nového hřiště je i venkovní posilovna, asfaltový okruh pro koloběžky, odrážedla a trojkolky. Je to podle ostravského magistrátu další část postupné obnovy 160-hektarové rekreační oblasti. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková postoupily na turnaji okruhu WTA v Praze do čtvrtfinále. Bousková porazila ve dvou setech Američanku Liovou, Šalková deklasovala Francouzku Dodánovou a Valentová otočila na 2-1 duel s Australankou Jointovou. Další čtyři Češky, Bartuňková, Bejlek, Havlíčková a Krejčíková, zabojují o postup dnes. A jaké nás dnes čeká na severní Moravě a ve Slezsku počasí? Bude oblačno nejprve s lokálními přeháňkami, později budou srážky četnější a objeví se i bouřka. Teploty vystoupají na 17 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bruntále probíhá oprava ulice Na Svahu. Uzavírka tam potrvá do 22. září, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Pozvánka k poslechu dopoledního magazínu Křížem krajem. To je to, co vám nabídnu po písních od Rangers a kapely Gypsy Kings. Pěkné ráno.

0: Francouzská kapela Gypsy Kings a velký hit Bamboleo. Právě teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. My dnes krátce po 9. hodině vyrazíme v magazínu Křížem krajem do Hornického muzea Landekparka v Ostravě. Mimo jiné tam mají historické dýchací přístroje, které už v 19. století používali horníci v nedýchatelném prostředí dolů. Se zajímavými exponáty nás seznámí naše redaktorka Eva Havlíčková, kterou provedl někdejší báňský záchranář Václav Smyčka, a ten o dýchacích přístrojích ví i ty největší technické detaily. Křížem krajem začíná 10 minut po 9. Teď bude zpívat Jaromír Nohavica.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

zmizela, zmizela jako laň lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní

0: počasí.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď vstoupí po telefonu meteorolog Petr Drobek. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zeptám se nejprve tedy na to, jak to v těchto chvílích vypadá v regionu s počasím.
2: Tak na mnoha místech máme ještě skoro jasno nebo polojasno, více oblačnosti je třeba na Třinecku, anebo také už se blíží od západu do Jeseníku. No, máme to zatím taky bez srážek a teploty klesly na 14 až 10 stupňů. Chladněji je v údolích, třeba na Bruntálsku i Mařovsku je kolem 7 stupňů, na Hřebenech hor je kolem 6 stupňů a vítr fouká zatím slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Říkal jste, že se blíží oblačnost. Co to tedy v průběhu celého dne přinese?
2: Bude převážně velká oblačnost od toho západu a lokálně se vyskytnou i přehánky nebo občasný déšť, ale v průběhu dne budou srážky přechodně i četnější a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty vystoupí jenom na 17 až 21 stupňů, na horách na 11 až 15 a vítr bude foukat mírný o západní až západní a v průběhu dne se změní až na severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a v přehánkách nebo při bouřce mohou být místy i nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Večer zase vítr zeslábne.
1: Tolik tedy dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci na pátek a co zítra?
2: V noci bude oblačno až polojasno, místy se vyskytnou přehánky, ale postupně jich bude ubývat. Teploty budou klesat na 12 až 8 stupňů a povane jenom slabý severozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. A zítra ráno očekáváme místy i polojasno, ale v průběhu dne zase převážně velká oblačnost. Dopoledne mohou ještě zejména na horách doznívat přehánky a později odpoledne bude oblačnosti postupně ubývat. A teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na horách na 12 až 16 a vítr povane slabý, v průběhu dne mírný, severozápadní až severní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které posluchačům Českého rozhlasu Ostrava nabídl Petr Drobek. Díky za to, hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Kateřina Pohludková z kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ji k mikrofonu, abych se jí mimo jiné zeptala, co je za zvýšeným výskytem hospitalizovaných starších lidí s diagnostikovaným záškrtem, kde se vlastně můžeme nakazit a jak rizikové je toto onemocnění třeba právě pro seniory.
4: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Petr Spálený, teď je 6 hodin 51 minut. Český rozhlas Ostrava i dnes pro vás má pár pozvánek. Ta první nás zavádí do letního kina v Orlové. V rámci pohádkových čtvrtů se dnes uskuteční za příznivého počasí prázdninová párty s Jirkou Prokešem. Začíná se v 17 hodin. Letní kino v Havířově dnes uvede českou komedii Bardotky. Příběh tří nejlepších kamarádek si můžete užít od 9:30 večer. Promítá se v centru města na hlavní třídě. A do Frýdku místku vás můžeme pozvat na komentovanou prohlídku s názvem Středověký Frýdek, opevnění města. Začíná se o 4:30 odpoledne na vyhlídce v Zámeckém parku. Poznáte pozůstatky středověkého opevnění města a zámku Frýdek a také výsledky archeologických průzkumů. Prohlídku povede historik muzea Beskyd Jaromír Polášek.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Policie šetří, zda Filip Turek porušil pravidla při jízdě strahovem ve sportovní Toyotě. Havířovský hřbitov v Bludovicích zůstane do neděle zavřený. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm můžou navrhnout na ocenění lidi pracující v sociální oblasti. Dnes bude oblačno, přehánky, později i bouřka a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze Toyota. Prověřuje, zda při jízdě neporušil pravidla silničního provozu. Video ze srpna 2021 je dostupné na sociální síti YouTube. Jako první na něj upozornil server novinky.cz. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
4: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu se podezření týká, je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo a ověřit původ a

0: autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
1: Filip Turek na dotazy Českého rozhlasu neodpověděl. Policie zároveň vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Státní fond audiovize vybral na poplatcích 387 milionů korun. Jde tak o 70% nárůst oproti loňskému roku. Více peněz dostal fond díky novele zákona, která zvýšila odvody kin, televizí i streamovacích platform. Fond tak může příští rok rozdělit na podporu české audiovize rekordních 787 milionů korun. Hřbitov v Havířově Bludovicích je do neděle zavřený. Technické služby tam pracují na zpevnění severozápadního svahu. Půda ujela při silných deštích v září 2024. Poškozené bylo jedno hrobové místo. Stavební práce mají trvat do konce léta.
2: Lidé se do areálu dostanou opět v pondělí ráno. Podle radnice je ale možné, že zůstanou vrata hřbitova zavřená déle. Do konce stavebních prací se může uzavírka opakovat. Aktuální informace zveřejňuje město na svých stránkách a také na vstupní bráně hřbitova. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Rožnovská radnice ocení činnost v sociální oblasti. Výzvu na podávání návrhů vyhlásilo město v těchto dnech. Ocenění budou dvě, pro osobnost a také za výrazný přínos v sociální oblasti. Dokdy mohou lidé posílat návrhy, upřesňuje mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.
3: Nominovat lze zaměstnance sociálních služeb, sociální pracovníky, dobrovolníky i neformální pečující. Návrhy musí obsahovat údaj o nominovaném, zdůvodnění návrhu i souhlas kandidáta. Termín pro podávání nominací je do 10. srpna.
4: Počasí.
1: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku převažující velkou oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne pak budou srážky přechodně četnější, výjimečně se objeví také bouřka. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříme okolo 13.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz je v tuto chvíli v regionu bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je po dalších zprávách, které nabídla Lucka Kociánová. Teď máme 7:04 a od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava vás zdraví i Petr Soukup. Pokračujeme v dnešním dobrém ránu. Z muziky pro vás v nejbližších minutách budeme mít skupinu Jelen, Olympik nebo třeba Mňágu a Žďorb, ale také pár kutilských hrad a nápadů dodá ve své rubrice Dvakrát měř a jednou řeš Artur Kubica. Už za chvíli.

0: Zpíval nám Petr Janda, hrála skupina Olympic. Přidám informaci o přesném čase 7 hodin a 11 minut. Krátce před 7:30 pro vás budeme mít rozhlasovou anketu. V ní se dnes budeme ptát, čím jste si v poslední době udělali radost. Ale teď prostor pro našeho kolegu Artura Kubicu. Opět nabídne pár dobrých rad a nápadů.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Není nic na světě, co by se kutil nepokusil opravit, namontovat, nainstalovat. Manželka doma zakoulela přísně očima a já co nejrychleji běžel pro vrtačku, že musím nutně hned teď nainstalovat v nové kuchyni novou garníž na záclonu. Vyznačil jsem tuškou na omítce dvě dírky na hmoždinky, nasadil na mou silnou příklepovou vrtačku osmičku vrták a zajel do stěny. A v té chvíli se děly věci. Z vrtačky vyšlehly jiskry, plameny, celý dům se ponořil do tmy a vypadl nejen jistič v té zásuvce, ale i hlavně jistič v domě a dokonce vyletěla i jedna fáze v hlavních pojistkách u cesty. A teď co následovalo? Kutil si v té chvíli uvědomí, že spěchal, že provrtal elektřinu, kterou si před léty sám sádroval a omítal a věděl, že v tom místě to elektrické vedení je. Navíc já mám doma hledačku elektrických kabelů pod omítkou. Beru ji všude sebou, ale v té rychlé chvíli jsem na ní úplně, ale úplně zapomněl. A byl jsem z toho smutný, ponížený, prostě trouba, co si sám provrtá káblík pod omítkou, o kterém navíc věděl. No a ptal jsem se kamarádů, jestli se jim stalo něco podobného. A věřte nebo nevěřte, plná polovina aktivních kutilů z nich se přiznala, že se jim stalo to samé a některým i horší věci. A tak se na mě zase sluníčko usmálo, problém jsme odstranili a svět se točí dál. Zdraví vás kutil tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Po ránu je na severní Moravě a ve Slezsku místy jasno a slunečno, místy už ale přichází větší oblačnost. Pojďme se zaměřit na teploty. Začneme na západě, konkrétně v Jeseníkách na vrcholu pradědu. Teď teplota necelých 6 stupňů Celsia, v Opavě teď naměříte 13 stupňů. Prognóza týkající se dneška hovoří o tom, že na severní Moravě a ve Slezsku bychom měli očekávat převažující velkou oblačnost s lokálními přeháňkami anebo občasným deštěm. Ještě odpoledne oblačnosti přibyde a také budou četnější přeháníky. Výjimečně se může objevit i bouřka. Teploty dnes maximálně do 21 stupňů. V nížinách na horách naměříte okolo 13.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
3: Krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Petr Fiala s kapelou Mňága až Ďorb, 7 hodin 22 minut. Je důležité občas sám sebe za něco odměnit a prostě si udělat potěšení, ať už jde o jídlo, výlet, nebo třeba koupit nějaké hezké věci. Čím jste si udělali v poslední době radost a vykouzlili si tak úsměv na tváři? Na to jsme se vás zeptali v anketě.
1: Když najdu krásný hříbek v lese.
2: Zainvestovala jsem do kuchyně, do nové.
3: Nové boty na kolo.
4: Já mám radost teď z maličkostí, když stanu a svítí sluníčko, můžu jít ven, to mi stačí.
5: Teď běhla jsem svého přítele a koupila jsem si na rozninám, co budu mít ultrazvukovou špachtli na obličeji. A ještě jsem dostala vyhubované.
6: Spíš tak jako, že dcerka je teďka šťastná na táboře, tak s toho mám radost třeba.
7: Nedávno jsem si vlastně koupil novou desku na gramofon. Je to album od Jimiho Hendrixe, který já velmi rád poslouchám. Stále se trochu valí, ale velmi mě to potěšilo.
8: Miluji květiny, orchideje, takže když můžu, tak si koupím krásnou orchideje a mám jich plný byt.
9: Koupil jsem si auto.
10: Koncertem asi pravděpodobně.
11: To je tím pobytem v Ostravě. Jsme tady na dovolené.
12: V poslední době jsem si udělala manikuru a pedikuru.
13: Radost mi udělalo to, že čekáme druhé dítě s ženou.
14: Že jsem si koupila čtečku knih.
15: V poslední době mám ráda kvůli tomu, že jsem se dostala do časopisu, takže teď mám první publikace.
16: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Co je nového, to poví Lucka Kociánová.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Mluvit spolu mají o připravovaných dopravních stavbách a dalších prioritách rezortu. Schůzka začne ve 14:00 a potrvá zhruba hodinu. Společně proberou klíčové infrastrukturní projekty. Zástupci české vlády budou dnes Srbsku jednat o nových obchodních smlouvách i vstupu českých firem na srbský trh. Do Bělehradu odletěli premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Součástí delegace jsou taky podnikatelé z 30 českých společností. Karviná na podzim vysadí v lesoparku doby na téměř 80 nových stromů. Pokračovat bude také úprava vodního toku, vzniknou dva mokřady, obnoví se lávky a přibude nová lávka pro pěší. Už příští měsíc město zahájí demolici starého mostu a výstavbu nového, uvedla to mluvčí radnice Monika Danková. V opavských arkádách v centru města dnes pokračují čtvrteční hudební podvečery. V Dvořákových sadech vystoupí jazzová kapela Renegades. Program v arkádách je součástí letních prázdninových akcí, které pořádá opavská kulturní organizace. Na každou neděli připravuje také venkovní koncerty dechovkových kapel. Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny Šance ligy se stal záložník mistrovské Slavie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před druhým Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský, který dovedl právě Slavii k titulu. Kouč vyhrál anketu po páté, Provod po druhé. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude oblačno, nejprve s lokálními přeháňkami, později budou srážky četnější a objeví se i bouřka. Teploty dnes vystoupají na 17 až 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Českém Těšíně je uzavřená část ulice Komorní, probíhá tam oprava povrchu vozovky, uzavírka potrvá do 26. července.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Z některých veřejných prostranství v Krnově zmizely lavičky. Proč je město nechalo odstranit? Tak na to odpoví reportáž, kterou nabídneme za pár minut. Přejeme pěkné ráno.

uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava nás teď zavádí do Krnova. Na jedné straně památkově chráněný tamní kostel s parkem a na druhé straně památkově chráněná budova Krnovského divadla. Místní ale v okolí památek nechtějí trávit čas. Schází se tam totiž bezdomovci. Město se s tím vypořádalo tak, že odstranilo lavičky.
2: Naprosto souhlasím, protože se tady zdržují nepřizpůsobiví občané a myslím si, že je to opravdu vhodné jim takhle přerušit tuto činnost.
3: Zdenu jsem potkal hned u divadla. Po lavičkách na některých místech zbyly jenom světlejší obrysy na chodníku. Názory na rušení laviček ve veřejném prostoru se u lidí liší.
4: Protože hodně lidí třeba jde a potřebuje si chvilku sednout odpočinout.
3: Podle Antonie to není úplně správné řešení.
4: To máte to samé, jak na autobusovém nádraží. Tady na kraji lavičky jsou dvě a zbytek. Oni všechno zrušili, takže tam lidi jak čekají většinou z těch vesnic nebo takhle s nákupama a tak, tak celou dobu stojí, protože to tam zrušili. Je fakt, že tam seděli, ale myslím, že od toho je městská policie, ne? Zrušit lavičky, to je to nejmenší.
3: Já jsem se přesunul do kanceláře velitele městské policie Pavla Moravce.
5: Ta lokalita bezesporu je kontrolovaná téměř jednou z nejkontrolovanějších lokalit ve městě. Ale samotné posedávání těch lidí na těch lavičkách mnohdy přestupkové jednání nevykazuje. Pokud jde samozřejmě o znečišťování veřejného prostranství nebo pití alkoholu na veřejném prostranství, máme na to nástroje.
3: Ty jsou ale u lidí bezdomová nebo v těžké životní situaci těžce vymahatelné. Mluvčí krnovské radnice Dita Círová vysvětluje, že podněty přišly od lidí, kteří bydlí v okolí divadla a kostela.
6: Zatímco čtyři lavičky u divadla byly odstraněny bez náhrady, tři z parku před evangelickým kostelem budou nahrazeny jednoduššími lavičkami bez opěradel. Smyslem je ponechat možnost krátkodobého posezení, ale současně minimalizovat škody na městském majetku.
3: Problém ale nemá jednoduché řešení, protože ti lidé, kteří na lavičkách posedávají, nezmizí, ale přesunou se jinam. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem po telefonu. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme se zaměřit na to, jak to právě teď vypadá v regionu.
2: Tak v regionu už přibylo oblačnosti, je většinou oblačnost zataženo pouze na jihovýchodě Těšínsko, tam je ještě polojasno, skoro jasno. No a od severozápadu také místy postupují přehánky. Teploty jsou většinou od 13 do 15, 16 stupňů mají třeba v Karviné, na horách je teplota kolem 11 stupňů. Vítr zatím je spíše slabý, západní do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme aktuální stav, teď už to důležité, předpověď na celý den.
2: Očekáváme převážně velkou oblačnost, také se budou místy vyskytovat přehánky, odpoledne nelze vyloučit i výjimečně bouřku. Teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách bude kolem 13 a vál bude mírný západní, postupně až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který v silnější přehánce nebo bouřce může přechodně zesilovat.
1: Jaké počasí pak přijde v noci a co zítra?
2: Zpočátku více oblačnosti s možností doznívajících přehánek, postupně bude oblačnosti ubývat. Nejvíce zůstane oblačnosti kolem hor v Beskydech, tam může i v noci se vyskytnout slabá přehánka nebo mrholení. Teploty v noci budou klesat na 12 až 8 stupňů, vítr zeslábne na slabý severozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra z rána ještě zejména kolem hor velká oblačnost a v Beskydech možnost slabých přehánek nebo mrholení, ale během dne nebude postupně oblačnosti ubývat, zejména mimo hory může být i polojasno. Teploty zítra odpolední kolem 20, na horách kolem 14 a vítr zítra ráno večer slabý, během dne pak mírný severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ještě nám a prosím řekněte, jak to vypadá s tlakem a s vlhkostí vzduchu?
2: Tlak je 1014 hektopaskalů a vlhkost vzduchu je kolem 90%.
1: Informace o počasí máme kompletní. Nabídl je Tomáš Ostrožlík. Děkujeme, přejeme pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Před 8 námi v programu Českého rozhlasu Ostrava zaspíval František Nedvěd. My pro vás máme opět pár tipů, tedy pro ty, kteří i dnes najdou ve svém programu nějaký volný čas. Sold Out Festival 2026 je unikátní koncept spojení industriální architektury v dolní oblasti Vítkovic a hudby v podání předních zahraničních domácích interpretů. Začíná dnes a trvat bude až do soboty. Festivalová pozvánka směřuje i do Hlučína, to na tradiční štěrkovnu Open Music 2026. Ode dneška až do soboty si můžete užít bohatý program v atraktivním prostředí u břehu Hlučínského jezera. Zahrají třeba Michal Prokop, Pokáč, Činasky anebo David Koller. A pozveme vás i do Rýmařova, kde se konají farmářské a řemeslné trhy. Začínají v 9 dopoledne na náměstí Míru.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Premiér Babiš a ministr Havlíček odletěli společně s podnikatelskou delegací do Srbska. Bohumína testuje v části Nová Ves odvodňovací vrt po záplavách. Nový přístroj pomáhá pediatrům Frýdecko-Místecké nemocnice odhalit oční vady u dětí. Dnes bude oblačno s přeháňkami, později se objeví i bouřka a teploty naměříme do 21 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Zástupci české vlády budou dnes v Srbsku jednat o nových obchodních smlouvách i vstupu českých firem na srbský trh. Do Bělehradu odletěli premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Součástí delegace jsou taky podnikatelé z 30 českých společností.
2: Česko má podle vicepremiéra Havlíčka silnou pozici například v srbském stavebnictví, dodávkách zdravotní techniky nebo v potravinářském průmyslu. Třeba společnost Matony, vlastník tradiční srbské minerální vody Kňaz Miloš, představila srbským zákazníkům neznámé ochucené minerálky. Letku Novice úspěšně prodává letadla pro výcvik srbských výsadkářů. Příležitosti v Srbsku hledají podle Karla Havlíčka hlavně technologické firmy, kterým může osobní přítomnost vládních představitelů pomoci.
3: Přece jenom, když představí ty firmy významným odběratelům, ať už ze státního sektoru, anebo z privátního sektoru, člen vlády, má to jinou vypovídající schopnost.
2: Premiér a vicepremiér si také prohlédnou výstaviště specializovaného Expo 27, kterého se Česko zúčastní. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.

0: Bohumín testuje nové možnosti ochrany před povodněmi. Hydrogeologové v Nové Vsi ověřují, jestli odvodňovací vrt s výkonným čerpadlem dokáže po záplavách rychleji odvést vodu z míst, kde se drží nejdéle. Město zároveň pokračuje ve stavbě protipovodňových hrází, upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
1: Právě Nová Ves se při povodních v září 2024 zalila mezi prvními. Leží totiž mezi několika menšími toky, které se při vydatných deštích rozvodňují. Po opadnutí zůstávala některá místa pod vodou ještě řadu dní, protože osada nemá přirozený odtok.
0: Pediatři Frýdecko-Místecké nemocnice mají nový přístroj pro měření zraku dětí. Vyšetření je bezkontaktní a rychlé. Lékaři ho mohou provést u pacientů od 6 měsíců. Screening dokáže odhalit daleko i krátkozrakost, astigmatismus i některé další poruchy. Lékař poté může doporučit podrobnější oční vyšetření u specialisty. Screening je do 3 let hrazen ze zdravotního pojištění. Sport. Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství světa 3. medaili a znovu stříbrnou. V americké Oklahomě ji vybojovali kanoistky Kneblová, Morenová a Sadková v soutěži týmů. V tom českém je oproti loňskému zlatému šampionátu zpátky Tereza Kneblová.
2: Já jsem z toho nadšená, já jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím, že jsme jeli dobrou jízdu a hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces, takže myslím, že ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální. Já jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít.
0: Český tým kanoistů skončil na světovém šampionátu 5. Vyhráli Slovenky a Britové. Počasí. Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku převažující velkou oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne pak budou srážky přechodně četnější, výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 17 až 21 stupňů, na horách naměříme okolo 13.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Kopřivnicí probíhá na silnici úklid vozovky. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pokračuje dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je čtvrtek, 23. červencový den a od mikrofonu vás zdraví Lucka Kociánová a Petr Soukup. Co nabídneme? Tak muzika od Jiřího Korna, Dalibora Jandy, nebo třeba zpěvačky Tasmin Archer. No co se informací týče, tak máme pro vás naši pravidelnou ranní rubriku, takové okénko, jmenuje se Co v učebnicích nebylo. To okénko obhospodařuje Martin Písařík a právě dnes se zaměří na vlasy. Už za chvíli.

0: 5800 píšťal více než v chrámu svatého Víta v Praze budou mít varhany v ostravské katedrále. Varhanáři už začali s montáží nového nástroje a uvnitř katedrály jim musí pomáhat dokonce jeřáb. My vám více informací k tématu nabídneme v reportáži, kterou uslyšíte krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno na severní Moravě a ve Slezsku máme většinou oblačné, místy se začíná zatahovat. Co se teplot týče, v Karviné teď naměříte bezmála 17 stupňů Celsia. Nové Heřminovy na Bruntálsku hlásí na teploměru 12 stupňů. Prognóza od meteorologů říká, že v našem regionu bychom měli očekávat velkou oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne těch přeháněk bude přibývat a výjimečně může přijít i bouřka. Teploty v níž okolo 21 stupňů v maximech samozřejmě, a pokud vyrážíte nahoru, počítejte s teplotou okolo 13 stupňů. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dominantou interiéru ostravské katedrály je teď stavební jeřáb a bude tomu tak ještě několik týdnů. Varhanáři tam začali montovat nový nástroj. Bude mít přes 5800 píšťal. Ty největší váží i 200 kilogramů.
1: Stavební jeřáb na pásech v lodi katedrály vypadá možná trošku nepatřičně, ale bez něho by varhanáři prostě nástroj neposkládali.
2: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů, váží zhruba 200 kilo.
1: A co je to za tón?
2: Je to tón Fis. Je to vlastně druhá největší kovová píšťala v republice.
1: Vy si tady musíte pomáhat jeřábem, jak to dělali za starých časů vlastně ti varhanáři?
2: No, za starých časů to dělali velmi podobně, akorát to nemělo elektromotor a hydrauliku, ale museli stavět mnohem víc lešení než my. O to máme jednodušší.
1: Vysvětluje mi vrchní varhanář Petr Dlabal. Zatím je stavba nástroje opravdu na začátku.
2: Ty varhany mají skříň, mají svoji vnitřní konstrukci. V té konstrukci je spoustu dřeva, trámu i traverzy. Tady ty velké píšťaly jsou tam proto, protože už by se tam jinak nedostali do těch varhan. Stojí vzadu uzdí a svou monumentalitou tam musí stát první.
1: Varhanáři si pomáhají i 10x zmenšeným dřevěným modelem.
2: Takže tady pro představu... Tady vidíte i model třeba píšťal, to jsou zrovna ty z těch velkých píšťal, které se doplňují, ty tu nebyly.
1: Takže tím si pomáháte místo plánku, jo, prakticky?
2: Ano, protože už je to tak velké a tak složité, aby si člověk ty jednotlivé návaznosti tam lépe představil. Šetří to práci.
1: Varhany musí být hotové do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
3: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
1: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Máme pro vás krátké zprávy, Lucka Kociánová u mikrofonu.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Oddělení ministerstva obrany, které připravuje veřejnost na krizové situace, nově spadá přímo pod armádu. Změna platí od začátku července a ministerstvo ji zdůvodňuje efektivnějším fungováním. Podle informací serveru i rozhlas za ní ale stály taky snahy o úspory. Přísunem ministerstvo zrušilo 5 pracovních míst. Starší byty v Česku dál zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% dražší než před rokem. Nejvyšší ceny jsou dál v Praze, kde už překonaly hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Podobný růst cen potvrzuje i portál bezrealitky.cz. Hřbitov v Havířově Bludovicích je do neděle zavřený. Technické služby tam pracují na zpevnění severozápadního svahu. Půda ujela při silných deštích v září 2024. Poškozené bylo jedno hrobové místo. Stavební práce mají trvat do konce léta. Sportovní kluby a spolky ve Vsetíně budou moct žádat o městské peníze na svou celoroční činnost. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili nový dotační program pro oblast sportu na příští rok. Rozdělit by se mělo přes 18 milionů korun, uvedla to mluvčí města Jana Rašková. Peníze jsou určené pouze na celoroční pravidelnou činnost. Varhanáři instalují v katedrále Božského spasitele v Ostravě nové varhany. Namontovat musí zhruba 5800 píšťal. Bude mezi nimi i druhá největší kovová píšťala v Česku. Řemeslníci nejdříve postaví dřevěnou konstrukci skříně, do které asi za měsíc začnou osazovat píšťaly. Nástroj musí zkompletovat a doladit nejpozději do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude oblačno nejprve s lokálními přeháňkami, později budou srážky četnější a objeví se i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Kravařích se v ulici Bulatická stala nehoda osobního a nákladního auta. Nehoda je bez zranění, ale projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Právě dnes startuje další z festivalů v našem regionu. Jaký bude letošní ročník Štěrkovny Open Music? To uslyšíte za pár minut.

0: Na 90. léta letní atmosféru jsme teď zavzpomínali s tanečním projektem Luna. To byla nahrávka Bailando, je 8 hodin 42 minut. A já bych vás rád pozval k poslechu našeho pravidelného čtvrtečního magazínu Lékárna. Naším hostem bude Kateřina Pohludková z kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Ivana Šuláková ji pozvala k mikrofonu, aby se jí mimo jiné zeptala, co je za zvýšeným výskytem hospitalizovaných starších lidí s diagnostikovaným záškrtem, kde se vlastně můžeme nakazit a jak rizikové je toto onemocnění právě pro seniory. Ptát se našeho hosta budete moci samozřejmě i vy prostřednictvím telefonní linky 596 11 22 66. Naše lékárna začíná 10 minut po 11. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V regionu teď po ráno máme hodně oblačnosti, v Třinci naměříte 17 stupňů Celsia, Frenštát pod Radoštěm hlásí o stupeň nižší teplotu. Prognóza od meteorologů hovoří o tom, že v našem regionu bychom měli čekat převažující velkou oblačnost. Počítejme také s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne těch srážek může ještě přibýt, výjimečně přijde i bouřka. Teploty od 17 do 21 stupňů v nížinách, na horách se teploty budou pohybovat do 14 stupňů.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jak už mnozí víte, tak na břehu Hlučínského jezera právě dnes startuje Štěrkovna Open Music. Třídenní festival láká na přední české i slovenské interprety a také na projekty připravené přímo pro tuto akci. Po telefonu teď zdravím ředitele a zakladatele festivalu Davida Moravce. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno z Hlučínského jezera.
0: Letošní ročník označujete za jeden z nejambicióznějších. Co konkrétního tedy chystáte a na co se mohou návštěvníci těšit?
1: Jednak je to program složený opravdu z toho nejlepšího, co můžeme v tuto chvíli mít z české a slovenské hudební scény. Jaromír Nohavica jako velká hlavní hvězda se k nám vrací po 8 letech. A pak to jsou mimořádné hudební projekty, jako jeden Ledecký s Janáčkovou filharmonií, či balkánský battle souboju dvou slavných balkánských dechovek. Ale pak jsou to i věci, které jsou nehudební a to, že poprvé vlastně za 22 let festivalu rozsvítíme vodní hladinu Hlučínského jezera a podařilo se nám najít vizuální instalaci, která právě funguje na té hladině. A máme tady i další dvě doprovodná čísla akrobatická, kdy vlastně akrobaté budou ve vysoké výšce létat nad diváky během dvou koncertů.
0: Mm-hmm. Těch letních festivalů je v našem kraji spousta. V čem se od ostatních právě Štěrkovna liší? Co přitahuje vaše publikum?
1: My dlouhodobě říkáme, že hlavní hvězdou Hlučínského festivalu Štěrkovna Open Music je Hlučínské jezero. A to bezesporu stále platí, protože takovou lokalitu by si asi každý promotor mohl přát. Ale pak jsou to ty mimořádné projekty, které my se snažíme odlišit od vlastně konkurence, která, jak říkáte, je opravdu jako velmi hodně, zvlášť v Moravskoslezském kraji.
0: Mm-hmm. Vy jste letos získali i mezinárodní ocenění za udržitelnost a do roku 2028 chcete mít festival uhlíkově neutrální. Co to v praxi znamená a jak toho chcete dosáhnout?
1: V praxi to znamená, že se velmi detailně soustředíme na všechny aspekty, které souvisejí s tou udržitelností a dopadem naší činnosti na životní prostředí. Ale nejsou to jenom odpady a jejich třídění, ale tam jsme skoro na 90% toho, co vyprodukují naši návštěvníci, tak se podaří separovat a rozstřídit a vracíme to zpátky do koloběhu. Ale je to i doprava, jsou to komunita, jsou to vlastně ta trvalá udržitelnost i v sociálních věcech.
0: Hmm. Na festival Štěrkovna Open Music, který právě dnes začíná v Hlučíně, nás pozval ředitel a zakladatel David Moravec. Děkujeme za to. Hezký den.
1: Díky moc a těšíme se.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Se skupinou Činasky jsme teď pobyli 3 minuty. V končícím dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava už za pár minut si vysílání je převezme kolega Vláďa Šmehlík. Loučí se Petr Souku, přeji vám všem pěkný den.
1: Zasmějte se s námi.
2: A to přijde zkušený ženatý chlap na návštěvu ke kamarádovi a jak vejde do bytu, tak toho přítele uvidí u plného dřezu špinavého nádobí, jak ho tam myje. A tak spráskne ruce a povídá, jak to mohlo dojít tak daleko. A ten Karel se tak zamyslí a povídá, tak to jsem přesně před 20 roky

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vládní poslanci chtějí přehlasovat prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů v posledním prázdninovém týdnu. Václavov u Bruntálu začal s velkou rekonstrukcí obecního bytového domu. Karvinský lesopark Dubina se rozroste o nové stromy, mokřady i lávky. Dnes bude oblačno, přehánky, později i bouřka a teploty vystoupají na 21 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Pavel včera vetoval novelu zákonů o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší, což by podle ní devastovalo ekonomiku. K prolomení prezidentského veta je potřeba 101 hlasů poslanců. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude v Pekingu jednat s představiteli ministerstva kultury nebo cestovního ruchu. S druhým úřadem chce vyjednávat o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Odpoledne se pak sejde se svým čínským protějškem a dalšími politickými představiteli Číny.
2: Budu jednat s třetí nejvyšším představitelem Čínské lidové republiky, což je předseda parlamentu, a mám jednání se čtvrtým nejvyšším představitelem Čínské lidové republiky. Jsou tady i některé konzulární záležitosti.
0: Delegace chce řešit také případ zadrženého Čecha. Začala rekonstrukce obecní bytovky ve Václavově u Bruntálu. Dům byl ve špatném stavu. Celkem je v budově 14 bytů a první už obec opravila. Ten má sloužit jako náhradní byt pro nájemníky, kterým zrovna bude radnice renovovat byt, říká nezávislý starosta Darius Machovsky. Práce mají trvat asi 2 roky. Jako první ale přijde na řadu tamní domovní čistírna odpadních vod.
3: Už po druhé, kdy nám to vyplavilo celou tučovku a kanalizace se nám ucpala během 14 dní, tak to prostě nejde. Znalec přišel, ohodnotil a řekl, že prostě je to

0: dezolátním stavu, takže teď na zasedání budeme schvalovat výměnu celé čovky.
1: Karviná na podzim vysadí v lesoparku Dubina téměř 80 nových stromů. Pokračovat bude také úprava vodního toku. Vzniknou dva mokřady, obnoví se lávky a přibude nová lávka pro pěší. Už příští měsíc město zahájí demolici starého mostu a výstavbu nového, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
2: V pramenné části toku také vznikne 5 teras s retenčními valy, na kterých přibudou ovocné stromy. Součástí celkové proměny je také vybudování nové naučné stezky. Lesopark doplní lavičky, odpadkové koše, stojany na kola i prvky pro aktivní trávení volného času.
3: Počasí.
1: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku převažující velkou oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne budou srážky přechodně četnější, výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříme okolo 13.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 za exitem Jeseník nad Odrou ve směru na Polsko se stala nehoda. Na místě nehodu vyšetřuje i policie, tak dávejte pozor. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak tohle byly aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lucí Kociánovou. Ty další vám nabídne v 10 hodin. Peťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Přeji vám všem krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska. Jako tradičně i dnes ve čtvrtek 23. července začínáme naše dopolední vysílání magazínem Křížem krajem. Dnes nás Iva Havlíčková vezme do Hornického muzea Landek Park v Ostravě. Takže překročíme Odru a podíváme se na historické dýchací přístroje, které už v 19. století používali horníci v nedýchatelném prostředí dolů. Magazín Křížem krajem začíná za malou chvíli. Ještě předtím ale Karel Gott a taky třeba Pavel Bobek. Tak tedy krásné dobré dopoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Velký vak ušitý z kozí kůže, naplněný vzduchem, který horník nesl na zádech. Takhle vypadal jeden z prvních dýchacích přístrojů. Představu, jak se vyvíjeli v čase, si můžete udělat v Hornickém muzeu Landek Park v Ostravě. Expozicí dýchacích přístrojů redaktorku Ivu Havlíčkovou provedl někdejší báňský záchranář Václav Smyčka, který o dýchacích přístrojích ví i ty největší technické detaily.
2: Takže tady v tom nadzemní patře se nachází výstava uceleného vývoje dýchací techniky pro báňskou záchrannou službu od samého počátku až, bychom řekli, do doby druhé světové války, a pak máme tady ještě i skupinu přístrojů, co byly vyrobené po druhé světové válce.
3: Ano, říká Václav Smyčka, dlouholetý školitel báňských záchranářů.
2: Tato sbírka byla v podstatě zhromážděna takovými nadšenci, jak byl Pipich Suldovský sklad v minulosti a báňské úřady, Vysoká škola báňská, báňské záchranné stanice a další nadšenci. A do roku 1982 to jezdilo po republice jako putovní výstava. V roce 1982 se to předalo Národnímu technickému muzeu v Praze a bylo to vystaveno ve vestibulu hlavní báňské záchranné stanice a v roce 2003 jsme to přemístili tady. Takže je to v majetku Národního technického muzea za podmínky, teda, že to zůstane navždy vystavené v Ostravě.
3: Tady ano, v Hornickém muzeu Landek Park.
2: Takže tady máme takový, bohužel, přístroj, který se nedochoval. Byl to první přístroj, který se tady používal koncem 19. století. Údajně se použil i při tom neštěstí na tom dole u Příbrami a na těch Larišových dolech. Byl to takzvaný Galibertův vak. Byl to vak ušitý z kozí kůže, objemu asi tak 150 litrů. V kovárně do toho byl stlačený vzduch na nejvyšší otlaku 2 bary. To znamená, ten člověk si nesl na zádech v tom vaku zásobu 300 litrů vzduchu, ze kterého dýchal, jo, a což nebylo vůbec jednoduché. On měl nasazenou nosní svorku a ústenku. Když se chtěl nadechnout, musel špičku jazyka dát do výdechové hadice, to znamená na levé straně, aby se nadechl toho vzduchu chladnějšího, který byl ve spodní části vachu, a když chtěl vydechnout, špičku jazyku musel přehodit na druhou stranu, což nebylo vůbec jednoduché. Ochranná doba byla kolem 5 minut, no ale v té době ta technika nic jinšího neumožňovala, že ten pokrok začal jít podstatně rychleji až koncem toho 19. století, kdy se objevily nějaké patenty v průmyslu, které umožnily rychlejší vývoj.
3: Vak z kozí kůže je tady nakreslený, to je tady kresba, ano, ale teď už máme ty 3D, ano, exponáty.
2: 1884, který byl použitý při likvidaci jednoho důlního požáru na bývalém dole Zárubek, který se v té době jmenoval Herbenegelda.
3: Připomíná potápěčský mundur.
2: Ano. Jakoby pro potápěče, že? Ale je to takzvaný hadicový dýchací přístroj. Vyráběl se v Německu už od roku 1869. Vyráběla ho firma Ludwig von Bremen z Kielu. A v prostoru s dobrým ovzduším seděl vlastně člověk, který pomocí tohoto dmýchadla přes hadicí dlouho až 200 metrů na nejvýš vytvářel přetlak tady v té kamizole. Takže on se mohl pohybovat volně, ten zachránce, 200 metrů, a celkem neomezenou dobu. Hlavně se to využívalo potom třeba, když se při tom požáru stavěly nějaké hráze, takže oni mohli dělat celkem neomezenou dobu, jo, do té doby, pokud jim stačily fyzické síly. Ale bylo to pořád omezeno jenom
3: 200 metrů,
2: nebo potom místem při té stavbě té hráze. Ale bylo to už jako určitý pokrok.
1: Říká průvodce Hornického muzea Václav Smyčka. No a už za malou chvíli představí i další historický dýchací přístroj, se kterým v minulosti záchranáři vyráželi na pomoc horníkům do dolů.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Kateřina Pohludková z kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ji k mikrofonu, abych se jí mimo jiné zeptala, co je za zvýšeným výskytem hospitalizovaných starších lidí s diagnostikovaným záškrtem, kde se vlastně můžeme nakazit a jak rizikové je toto onemocnění třeba právě pro seniory.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: V 9 hodin 21 minut ladíte magazín Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Vracíme se zpátky do Hornického muzea Landek Park v Ostravě, konkrétně do expozice dýchacích přístrojů. V minulosti byly vyráběny z různých materiálů, i z kozí kůže. Jaká technika dříve pomáhala dostat se horníkům z nesnází v podzemí, o tom si redaktorka Iva Havlíčková povídala s někdejším báňským záchranářem a průvodcem v muzeu Václavem Smičkou.
3: Jdeme další vitrínu tady se záchrannými dýchacími přístroji.
4: Tady máme nejstarší dochovaný a první sériově vyráběný takzvaný regenerační přístroj. Protože on ten vývoj šel určitými směry, že? Přístroje nádržkové, přístroje hadicové, jenomže ty přístroje nádržkové mají tu nevýhodu, že mají omezenou dobu použití. V dole potřebujete delší dobu použití, že protože jsou dlouhé přístupové cesty, dlouhé honíkové cesty a větší možnost manipulace po větším prostoru, že? A právě ten vývoj došel k těm regeneračním dýchacím přístrojům a toto je první sériově vyráběný regenerační dýchací přístroj po tom velkém neštěstí na Larišových dolech v Karviné v roce 1894, kdy zahynulo 235 horníků. Tehdejší ředitel Larišových komorních statků, rytíř Walcher von Ujizdal, požádal profesora Gertnera na Vídeňské univerzitě, aby zkonstruoval nějaký přístroj, který původně chtěli dát všem horníkům jako sebezáchrany, aby se v případě vyskytu nedýchatelné atmosféry mohli začít zachraňovat. Ten přístroj se nazýval pneumatofor Walcher Gertner, stál tehdejších 80 platidel, ale z úsporných důvodů ho bohužel ti horníci jako sebezáchrany nedostali a to trvalo rovných ještě 60 let, než všichni horníci začali být těmito přístroji vyzbrojováni. Ale toto je první přístroj, který se stal základním vybavením těch záchranných stanic, které tady musely vzniknout na základě nařízení báňského hejtmanství ve Vídni z toho roku 1897. Tam bylo výslovně stanoveno, že na té záchranné stanici se musela připravit určitá zásoba těch dýchacích přístrojů pro to záchranné mužstvo. Tenkrát bylo stanoveno 5% počtu osazenstva nejsilnější obsazené směny. A toto se uznává i ve světě, že toto je první sériově vyráběný regenerační dýchací přístroj.
3: Říká Václav Smička, dlouholetý školitel báňských záchranářů. A tady jsme u toho zlomového okamžiku.
4: To znamená, že ten člověk dýchá v uzavřeném okruhu. Má nasazeno nosní svorku a ústenku. Tady má na hrudi dýchací vak o objemu 8 až 10 litrů. A z boku je do něho daná láhev tlaková o objemu 0,6 litru. Tenkrát tam dokázali natlakovat tlak 100 barů a byl tam kyslík. A podstata regeneračního dýchacího přístroje spočívá v tom, že dýcháte v uzavřeném okruhu a spotřebovaný kyslík, který se nám spaluje v organismu, ve tkáních a buňkách, musí se do toho okruhu nějakým způsobem doplňovat. Tady to bylo primitivně, ten člověk si otevíral v určitých intervalech ten ventil a připouštěl si ten kyslík do toho okruhu a vydechovaný oxid uhličitý, který my vydechujeme, a ten se z toho okruhu musí odstranit. Tady to bylo velice primitivním způsobem. Ve spodní části vaku byla byla vložka z africké rostliny tivuk, my ji tady vidíme.
3: Připomíná spíš
4: jsou to určitá
3: mech.
4: Vlákna, ano, ano. No a ty byla v té spodní části toho vaku, ve vrchní části vaku byla v děrovaném plechu sklenička, ve které byl 25% roztok louhu sodného nebo draselného. Ta sklenička se musela rozdrtit tím drticím šroubem, ta kapalina stekla na tu vložku a zvlhčila ji a tvořila tak velkou plochu pro absorbování vydechovaného oxidu uhličitého, což fungovalo kolem půl hodiny. Ale ten člověk měl půl hodiny volný pohyb, jo? Takže tento přístroj se to uznává i ve světě, že od něho se ten technický pokrok odrazil a pak šel už podstatně rychleji.
3: Vysvětluje Václav Smyčka z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No a zatímco dnes jsme se tedy toulali po Havířském hornickém muzeu v Ostravě, tak zítra vyrážíme na hory, protože je tady páteční Křížem krajem a Romana Kubicová nás vezme na další z turistických chat naší letní soutěže Křížem krajem. Zítra vyrážíme na Kamenitý. Ten leží mezi vrcholy Babí vrch a Kozubová v Beskydech a dechberoucí výhled na protilehlý prales Mionší, to je jen jeden z důvodů, proč se sem turisté opakovaně rádi vracejí. Tak tedy zítra na Kamenitém po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Tak tohle je Tony Braxton a vy ladíte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4:30. A připravena je i babská rada Jarky Vykoupilové. Ta vám dneska poradí, jak udržet déle čistou nádobu s dešťovou vodou. Prý může pomoct sláma nebo také dřevěné uhlí. Uvidíme za chvilku. Ještě předtím Hana Zagorová.

0: Babské rady.
1: Dešťová voda je pro zahradu poklad. Nestojí vás peníze, neobsahuje chlor a rostlinám svědčí víc než voda z kohoutku. Většinou stéká ze střechy do sudu, přináší sebou i prach, pyl, drobné nečistoty nebo zbytky listí. Tyto organické látky se ve vodě postupně rozkládají. Voda pak může zapáchat nebo být zakalená. Platí tady i to, že čím je voda teplejší, tím rychleji podléhá zkáze. Dalším ohrožením jsou komáři. Nejúčinnějším opatřením proti nim je pevné víko, ale dobře poslouží i jemná síťovina nebo netkaná textilie. Další vychytávkou je pravidelné rozpohybovávání hladiny. Dešťovku stačí občas promíchat, nabrat ji do konví a přelít zpět. Můžete zkusit i kousek dřevěného uhlí. Dalším pomocníkem je větvička jehličnanu. Obsahuje látky s mírně dezinfekčními účinky, které mohou zpomalit rozklad. Zkušení zahrádkáři přidávají do vody na zalévání i malé množství slámy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: pátek se v pořadu Host vydáme do ostravského domova Čujkovova, který slaví 55 let od svého založení. Zařízení, jehož součástí je například i solná komora, parádní pokoj nebo relaxační místnost, nám spolu s Ivou Piskalovou přiblíží ředitelka domova Gabriela Rumíšková.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: No, v dobrém dopolední samozřejmě nesmí chybět ani letní soutěž zámeckého léta. Už teď se na vás těší František Kinský i Pavel Kudrna. A zasoutěžit si můžete o cestovní rozhlasový balík, ve kterém jsou třeba sluneční brýle, pikniková deka, termoska, ponožky, batoh a tak podobně. Už za malou chvíli začínáme přesně ve 3:15.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšný čtvrtek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak nám teploty klesly, díval jsem se na satelitní mapu, tak na většině území je pod mrakem, někde prší nebo mírně mrholí, snad jenom ta jižní Morava má opět trochu výjimku. No je to ideální počasí k návštěvě nějakých, řekněme, památek, objektů, hradů, zámků. Na koupaliště si počkáme do víkendu, tam zase přijdou vysoké teploty. No a podle našich tipů můžete klidně i cestovat a znám řadu posluchačů, kteří už se také ohlásili, že navštívili dokonce 3 zámecké objekty od začátku prázdnin. Takže máme z toho radost, že nevysíláme, jak se říká, zbytečně a hned se dáme do další pozvánky. František Kinský s ní přichází.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30leté válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce, bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, tak poznáváme zámecké objekty, ale také jejich majitele třeba o víkendu, když po 13. hodině v sobotu a v neděli máme delší návštěvy. Kastelány samozřejmě velmi zajímavé poznání, protože zjišťujeme, jak se třeba liší v tom výkladu. A když se najde dobrý kastelán, dobrý průvodce, tak ta procházka tím objektem je skutečně příjemná. No, já doufám, že pro vás bude příjemná dnešní soutěž. Opět hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, jenom připomínka. Brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. V tomto týdnu to budou 4 pouze, protože jednou se nám, to byla taková výjimka, nedařilo, ani první posluchač, ani náhradník neuhodli. Takže větší šance na výhru. Přidáte se, budete čtvrtí, nebo budete mít 4, vlastně nebudeme to měnit některak, takže dnes je čtvrtek, 4. Kdo ji dostane, tak bude, myslím, rád.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Rozdíly, Petr Rezek, tak rozdíly na těch zámcích rozhodně jsou, ale mají jedno společné, vždycky takovou tu příjemnou atmosféru. Já mám pocit, že jsme zatím nenarazili na nějaké nadpřirozené síly na zámku, nebo alespoň jsem si nevšiml. Tak uvidíme. No, doufám, že teď bude naprostá realita a správná realita v soutěži. Pan František z Vilémovic je u telefonu. Dobrý den, pane Františku.
1: Dobrý den, zdravím vás všecky.
0: Tak vy jste ten zámecký typ, nebo máte raději nějakou třeba jinou procházku na nějaké jiné místo?
1: No, při procházkách zámkama nepohrnu. Takže
0: kdy jste byl naposledy? Čas. Tak teď zkouška.
1: Teď jsem naposled v květnu.
0: A kde jste byl?
1: Byli jsme v Českém Krase, Hrubá Skála. Mhm. A pak ještě jeden takový, já jsem zapomněl jméno, taková okrouhlá stavba na kopečku u Sobotky.
0: No, teď, ano, já vím, byli jsme tam na návštěvě, teď jste mě rychle zaskočil, já budu vzpomínat, ale vím, ano. Pojďme soutěžit, já vám dám soutěžní otázku, bude se týkat zámku Plumlov. Kolik ano. Podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
1: 6 podlaží.
0: 6 podlaží.
1: Ano.
0: Tak nejenom, že jsem si nevzpomněl na ten kopeček, ale teď jsem trochu zesmutněl, protože se nepovedlo. Popřeji vám hezký den. Zkuste zítra zase a další dny. Mějte se hezky, pane Františku.
1: Ano, tak děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a teď paní Hana ze Světnova. Dobrý den, paní Hano.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak stejná otázka pro vás, kolik podlaží má zámek Plumlov, 4, 6 nebo 8?
2: Původně bylo plánováno 6, ale vystavěno byly 4.
0: Řekněte, takže odpověď je
2: 4.
0: Je to tak, cestovatelský balíček je váš, postup do pátečního losování rovněž. Gratuluju, mějte se hezky a naslyšenou. No a my se vydáme zítra na zámek Veltrusy a budu přemýšlet nad tím zámkem, když tak mi napověste pavel.kudna@rozhlas.cz, jakmile teď zazní písnička, asi vzpomenu a třeba zítra připomenu. Mějte se krásně, ať se daří.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sněmovna bude jednat o vetovaném zákonu 25. srpna. Město Bílovec zjišťuje zájem o družstevní bydlení. Havířovský hřbitov v Bludovicích zůstane do neděle zavřený. Dnes bude oblačno, později s deštěm, objeví se i bouřka, teploty ty vystoupají do 21 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna, řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů, koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi. Obyvatelé Bílovce na Novojičínsku můžou ovlivnit rozvoj družstevního bydlení ve městě. Tamní radnice zveřejnila na webových stránkách formulář, který ukáže skutečnou poptávku. Bílovec plánuje vybudování družstevních bytů jako cenově dostupnou variantu, například pro rodiny s dětmi.
2: Bílovec se inspiruje v dalších městech, podle tamní radnice třeba v Hanušovicích, kde se už staví první družstevní domy. Vyplnění formuláře není závazné, chystá se na začátek září i veřejná debata s obyvateli města. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Hřbitov v Havířově Bludovicích je do neděle zavřený. Technické služby tam pracují na zpevnění severozápadního svahu. Půda ujela při silných deštích v září 2024. Poškozené bylo jedno hrobové místo. Stavební práce mají trvat do konce léta.
3: Lidé se do areálu dostanou opět v pondělí ráno. Podle radnice je ale možné, že zůstanou vrata hřbitova zavřená déle. Do konce stavebních prací se může uzavírka opakovat. Aktuální informace zveřejňuje město na svých stránkách a také na vstupní bráně hřbitova. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: 15 lidí se v Česku podle lékařů každoročně vážně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazu míchy a páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto nabádají při pobytu u vody k opatrnosti.
4: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek. Nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
3: Popisuje 45-letý Martin Linhardt úraz, po kterém před více než 20 lety ochrnul. K nejrizikovějším skokům do vody dochází podle primářky rehabilitace.

0: rehabilitačního ústavu Hrabině Hany Davidové pod vlivem alkoholu.
1: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
0: Nebezpečné můžou být podle lékařů také velké vlny v moři. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku převažující velkou oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne pak budou srážky přechodně četnější, výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 17 až 21 stupňů, na horách naměříme okolo 13.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ludgeřovicích se na silnici 1/56 opravuje most. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Počítejte na místě s možným zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čtyři minuty po 10. hodině, tak to byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Od mikrofonu vás teď zdraví Vladimír Šmehlík, posloucháte Dobré dopoledne. A jako tradičně po 10. hodině mám i dnes pro vás připravenu jednu ze záludných otázek moravskoslezského rozhlasového kvízu. Lucie, ty by si věděla, ze kterého severomoravského města poprvé odstartovala raketa na Mars?
3: To ví Věra Špinarová.
4: Třeba se jí v Husově sadu půjdeme zeptat, až budeme čekat na trolejbus. Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Je dopoledne 23. července a za malou chvíli tady bude moravskoslezský rozhlasový kvíz. Teď ještě Vašek Neckář a taky ABBA.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo se nám dovolal do kvízu?
2: Petr Třinec.
1: Petře, já vás zdravím. Tak jdeme na to, máme tady jednu záludnou otázku. Tak jste připravený?
2: Na mě vždycky záludné.
1: Tak jdem na to, dobře poslouchejte. V letech 1968 až 1991 byla na území Československa umístěna okupační vojska Sovětského svazu. O jejich odsun se postarala mezinárodní dohoda o stažení vojsk. První sovětští vojáci začali naši zemi opouštět už v únoru roku 1990. Víte, které severomoravské město bylo vůbec tím prvním, které se v Československu zbavilo sovětských vojsk? A bylo to za A. První se sovětských vojáků za A zbavil Bruntál, za B Přáslavice, nebo za C Frenštát pod Radhoštěm. Odkud Sověti odtáhli jako první?
2: No to typuju úplně.
1: Tak typujte. Bruntál, Přáslavice nebo Frenštát?
2: Já bych řekl Frenštát.
1: A máte naprostou pravdu, byli to opravdu frenštátští, kterým se podařilo sovětská vojska z města dostat jako první vůbec v celém Československu. Je pravda, že po sobě sovětská vojska nechala zdemolované kasárny a ekologicky zničenou řeku Lubinu, ale město si opravdu oddechlo a sovětští vojáci jako první odjeli právě z Frenštátu a vám to zajistilo
2: určitě,
1: výhru.
2: Určitě.
1: Blahopřeju a zůstaňte na telefonu.
2: Ano, děkuju.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak Moravskoslezský rozhlasový kvíz, ten čtvrteční, máme za sebou. No a další záludná otázka o ceny tady bude zase zítra po 10. hodině. Teďka se podíváme na některé pozvánky. Letní kino v Karviné dnes bude promítat snímek Zootropolis, město zvířat 2. Projekce v karvinském letňáku začíná o 9:30 večer. A připomínáme, že místní letní kino najdete pod zámkem pod kostelem v parku Boženy Němcové. Turistické informační centrum ve Frýdku zve na besedu s bývalým báňským záchranářem a potápěčem, který se léta pohyboval v prostředí hlubinných dolů a účastnil se mimořádných zásahů. Poslechnete si také vyprávění v pátrání v kauze v Orlických vražd. Akce ve Frýdeckém infocentru začíná v 16 hodin. A pozveme i na západ kraje a tentokrát na výstavu. V Městském muzeu v Rýmařově, taky na náměstí, si prohlédnete výstavu fotografií Jindřicha Štrajta, uspořádanou k jeho kulatým narozeninám. Štrajtova výstava v Rýmařově na náměstí a v muzeu trvá až do 6. září. Další tipy určitě najdete na našem webu, tak se koukněte, je tam spousta inspirace na webu ostrava.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Půl jedenácté ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvíli se v našem vysílání půjdeme podívat do andělského kempu v Jeseníkách. Část prázdnin tam totiž tráví děti, jejichž rodiče jsou ve vězení. Týdenní pobyt pro ně připravilo zdarma Mezinárodní vězeňské společnosti Společenství a my za chvíli přineseme reportáž.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Mezinárodní vězeňské společenství pořádá i letos v Jeseníkách takzvaný andělský kemp. Určený je dětem, které mají rodiče ve výkonu trestu. Na několik dní tak děti mohou zapomenout na běžné starosti a užít si zábavu a hry s vrstevníky v podobné situaci.
1: Andělský kemp pořádá Mezinárodní vězeňské společenství už 10. rokem. Tábor je určený pro děti uvězněných rodičů. Pokračuje vedoucí tábora Žaneta Dvořáčková.
2: Hlavním cílem tohoto andělského kempu je dopřát dětem vlastně trochu jiný týden, než obyčejně zažívají. To znamená, že se snažíme připravit takové prostředí bezpečí, ale zároveň i plné zábavy, her, různých tvoření a věcí, které si děti můžou vyzkoušet, které třeba by běžně taky nevyzkoušeli ve svém životě.
1: Letošní ročník je zaměřený na indiánskou tématiku a tábora se účastní 43 dětí, doplňuje Dvořáčková.
2: Většina těch dětí vlastně je z Moravy, jižní, severní, Vysočina, a i když tady máme třeba pár dětí i z Prahy.
1: V Česku žije přibližně 30 000 dětí, které mají rodiče ve vězení. Právě možnost setkat se s vrstevníky se stejnou zkušeností patří podle Dvořáčkové k největším přínosům.
2: Mnoho z těch dětí skrývá to, že mají rodiče ve výkonu trestu. Vlastně sami děti říkají, že je pro ně strašně vzácný, když si s vrstevníkama můžou popovídat o tom, jaký to je, jak to prožívají, že v tom nejsou sami a zároveň si sdílejí i zkušenosti, co třeba pomáhá, co překonali, jak to překonali a to je pro ně hodně důležité.
1: Po celý týden na děti čekají různé pohybové aktivity. Součástí programu jsou také nejrůznější workshopy, říká Dvořáčková.
2: Snažíme se to udělat hodně různorodý, tak aby právě mohly děti třeba i objevit nějaké svoje talenty, třeba nějaké keramické věci, nebo třeba fimo, nebo korálky, nebo háčkování.
1: Těší se na ně i malá Tereza.
3: Já jsem tady teďka po páté. Nejvíc se mi tady líbí, jakože tady máme super program.
1: A na co se teda těšíš tenhle týden nejvíc?
3: Já se na tento týden těším nejvíc, že máme diskotéku na konci a i na workshopy.
1: Kromě vedoucích a speciálních pedagogů se o děti starají i takzvaní praktikanti. Jsou to bývalí účastníci tábora starší 15 let. Mezi nimi je letos i Tomáš.
4: Ten praktikant vlastně, to jsem dneska dělám poprvé a zatím mě to baví a jinak tady ten tábor mě strašně baví, je to zábava.
1: Další turnus andělského kempu se bude konat na začátku srpna na Trutnovsku. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Kateřina Pohludková z kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ji k mikrofonu, abych se jí mimo jiné zeptala, co je za zvýšeným výskytem hospitalizovaných starších lidí s diagnostikovaným záškrtem, kde se vlastně můžeme nakazit a jak rizikové je toto onemocnění třeba právě pro seniory.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

California Dreaming, tohle jsou Beach Boys a vyladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin a 43 minut. Už za malou chvíli tady bude i Artur Kubica a jeho tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se bude zajímat o ukvapená kutilská rozhodnutí. Možná, že Artur Kubica někdy neposlechl své vlastní rady, tak uvidíme, jaké to mělo následky. Za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Není nic na světě, co by se kutil nepokusil opravit, namontovat, nainstalovat. Manželka doma zakoulela přísně očima a já co nejrychleji běžel pro vrtačku, že musím nutně hned teď nainstalovat v nové kuchyni novou garníž na záclonu. Vyznačil jsem tuškou na omítce dvě dírky na hmoždinky, nasadil na mou silnou příklepovou vrtačku osmičku vrták a zajel do stěny. A v té chvíli se děly věci. Z vrtačky vyšlehly jiskry, plameny, celý dům se ponořil do tmy a vypadl nejen jistič v té zásuvce, ale i hlavně jistič v domě a dokonce vyletěla i jedna fáze v hlavních pojistkách u cesty. A teď co následovalo? Kutil si v té chvíli uvědomí, že spěchal, že provrtal elektřinu, kterou si před léty sám sádroval a omítal a věděl, že v tom místě to elektrické vedení je. Navíc já mám doma hledačku elektrických kabelů pod omítkou, beru ji všude sebou, ale v té rychlé chvíli jsem na ní úplně, ale úplně zapomněl. A byl jsem z toho smutný, ponížený, prostě trouba, co si sám provrtá káblík pod omítkou, o kterém navíc věděl. No a ptal jsem se kamarádů, jestli se jim stalo něco podobného. A věřte nebo nevěřte, plná polovina aktivních kutilů z nich se přiznala, že se jim stalo to samé a některým i horší věci. A tak se na mě zase sluníčko usmálo, problém jsme odstranili a svět se točí dál. Zdraví vás kutil tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Za necelých 5 minut bude 11 hodin. Ladíte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V sousedním studiu 2 už se pomalu a jistě chystá rozhlasová lékárna, která bude začínat po 11. hodině. Prozradíme i na jaké téma. Dneska to bude téma, které si zvolila Ivana Šuláková, a přivítá specialistu z kliniky infekčního lékařství. Za chvíli také zprávy, ty už připravuje Lucie Kociánová. Dozvíte se například, že Bohumín testuje v Nové Vsi odvodňovací vrt po záplavách. No a minister zahraničí Petr Macinka uctí dnes v chorvatském Splitu památku obětí lodního neštěstí, které se tam stalo. Začínáme se zprávami za 4 minuty.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Lucie Kociánová a rozhlasové zprávy za okamžik.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka uctí v chorvatském Splitu památku obětí lodního neštěstí. Bohumín testuje v části Nová Ves odvodňovací vrt po záplavách. Krnov odstranil některé lavičky u městského divadla a evangelického kostela. Dnes bude oblačno, přehánky, později i bouřka, teploty do 21. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Ministr zahraničí a místopředseda vlády Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Chorvatsko. Ve Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří zahynuli při červnové srážce plachetnice s dopravním katamaránem.
5: Ve Splitu se Petr Macinka také setká s českými policisty, kteří pomáhají chorvatským kolegům v oblíbených destinacích českých turistů. Pak zamíří do Záhřebu, kde ho večer čeká setkání s tamními chorvatskými Čechy. V pátek se ministr zahraničí sejde se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem a na programu má také schůzku s premiérem chorvatské vlády Andrejem Plenkovićem. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
3: Bohumín testuje nové možnosti ochrany před povodněmi. Hydrogeologové v Nové Vsi ověřují, jestli odvodňovací vrt s výkonným čerpadlem dokáže po záplavách rychleji odvést vodu z míst, kde se drží nejdéle. Město zároveň pokračuje ve stavbě protipovodňových hrází, upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
6: Právě Nová Ves se při povodních v září 2024 zalila mezi prvními. Leží totiž mezi několika menšími toky, které se při vydatných deštích rozvodňují. Po opadnutí zůstávala některá místa pod vodou ještě řadu dní, protože osada nemá přirozený odtok.
3: O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jeho západu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů také pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Okolí evangelického kostela a městského divadla v Krnově má méně laviček. Město je odstranilo na popud místních. Stěžovali si na lidi bez domova, kteří se v okolí památek scházeli.
7: Od toho je městská policie, ne? Zrušit lavičky, to je to nejmenší.
8: Antonii jsem potkal hned u divadla. Dodává, že lidé si občas potřebují sednout a odstranění posazení problém nevyřeší. Několik laviček se ale do lokality vrátí, vysvětluje mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
9: Tři před evangelickým kostelem budou nahrazeny jednoduššími lavičkami bez opěradel. Smyslem je ponechat možnost krátkodobého posazení a minimalizovat škody.
8: Podle městské policie jde o jedno z nejstřeženějších míst ve městě. Většinou ale nedochází k přestupkům a strážníci toho tak moc nezmůžou. Krnova, Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku převažující velkou oblačnost s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. Během dne budou srážky přechodně četnější, výjimečně se objeví také bouřka. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 17 až 21 stupňů. Na horách naměříme okolo 13.

0: zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 1/56 v okolí nádrže Šance se zdržíte. Na místě probíhá oprava vodorovného dopravního značení, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Lucie Kociánová se pro dnešek rozloučila se zpravodajským mikrofonem Českého rozhlasu v Ostravě. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lenka Blažejová. Mezitím tady máme ale hodinku s lékárnou. Stačí, když si teď už překliknete své kamery, online kamery ze studia 1, mávám na vás na studio 2, kde už je připravena má milá kolegyně Ivana Šuláková a taky její host, specialistka z kliniky infekčního lékařství. Rozhlasová poradna začíná za malou chvíli. Ještě předtím ale Petr Muk a Marie Rotrová. Vladimír Šmehlík vám přeje hezké dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava přeje Ivana Šuláková. Dnes budeme v naší rozhlasové lékárně mluvit o záškrtu, tedy o onemocnění, které se zdánlivě v naší populaci nevyskytuje, protože proti němu podstupujeme v dětství očkování. Jaká je ale realita? Proč se v nemocnicích i přesto objevují dospělí se záškrtem? Ptát se budu našeho hosta, kterým je dnes Kateřina Pohludková, lékařka kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Paní doktorko, jak častý je tedy výskyt záškrtu v české populaci?
2: Naštěstí v dnešní době je pořád vzácný, nicméně pořád se objevují nové a nové případy. Teďka poslední dobou jsme měli i několik i na naší klinice. Je důležité na toto onemocnění myslet. Vidíme vlastně klasickou takovou tu krční formu, kterou určitě znají i laická populace, ale je důležité upozornit třeba, že záškrt může být i jako kožní forma, že vlastně vidíme takové vředovité léze, kde ten záškrt může být a právě tak se může přenést třeba i na tu krční formu, takže je důležité myslet vlastně, že je i několik forem. Může být i nosní nebo oční, ale ty jsou extrémně vzácné.
1: Je pravda, že záškrt se může šířit i od člověka, který právě ty příznaky, o kterých jste mluvila, vlastně nemá nebo nemá je viditelné?
2: Ano, může, jelikož člověk, který je očkovaný, tak je vlastně očkovaný proti ne bakterii, jako která to způsobila, proti toxinu. Ten toxin je vlastně, když to tak řeknu mezi námi, je to zlo, které způsobuje ty příznaky a takové to největší onemocnění, ty komplikace. A člověk, který je tedy očkovaný, tak může být bacilonosič, může tu bakterii přenášet a může mít třeba jenom malé příznaky, může mít třeba jenom bolesti v krku, nebo může být úplně asymptomaticky, to znamená bez příznaku. A je důležité ale u něho se zjistit i epidemiologickou anamnézu, to znamená, jestli byl s někým v kontaktu, případně jestli někde cestoval, takže ano, může přenášet.
1: Já jsem se někdy dočetla, že právě děti, které nejčastěji podstupují očkování, jsou vlastně těmi nejzranitelnějšími, ale že vlastně mezi tu skupinu nejzranitelnějších patří i seniori. Jak tomu tedy je s tou odolností vůči tomuto onemocnění?
2: Ano, máte pravdu, jak děti jsou velmi rizikové, tak i seniori. Seniori jsou vlastně v rámci dvou takových faktorů. První faktor je, že s věkem přirozeně klesá imunita a taky máme i přidružené choroby ve vyšším věku, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění, plicní onemocnění, tak nejen záškrt, ale i ostatní onemocnění, jako je chřipka, covid, černý kašel, každý senior prožívá hůř, než třeba by měl o 20 let méně.
1: Chápu to tady dobře, že to očkování, které absolvujeme v dětství, nás nechrání po celý život?
2: Ano, to je vždycky častá mýlka. Každý si myslí, že když je v dětství neočkován, že už má vystarané na celý život. Není to pravda. Imunita časem vyvane, je třeba se přeočkovat a dělá se to v pravidelných 10letých intervalech a můžeme se přeočkovat trošku vás navnadím. Vlastně v rámci tetanu, záškrtu a černému kašli to kombinovaná vakcína, kterou můžeme vždycky si dát co 10 let.
1: Takže co 10 let a vlastně by to měl hlídat asi náš praktický lékař, je to tak?
2: Přesně tak, praktický lékař, ale můžeme být i my takový poctiví a můžeme se to také hlídat.
1: Ano, hlídat úplně všechno asi nejde, nebo je to neuhlídatelné, ale ten praktický lékař je taková jistota. Co když, řekněme, tu 10letou lhůtu prošvihneme? To znamená, zapomeneme, že to očkování nemáme a najednou si uvědomíme, poslední očkování bylo ve 20, je mi 40, takže tam mám 20letou pauzu. Je v tom nějaká změna v tom očkovacím systému? Musím třeba něco absolvovat úplně od samotného začátku, tak jak je to třeba u klíšťové encefalitidy?
2: Ne, u toho záškrtu stačí opravdu posilovací dávka, co čím dřív, tím lépe.
1: Je vůbec reálné udržet si tu odolnost proti záškrtu po celý život už jenom tím pravidelným očkováním, anebo s tím souvisí i stav toho imunitního systému?
2: Já myslím, že ta odolnost určitě si se dá udržet a právě když ten imunitní systém nemáme, tak o to je větší důvod se nechat naočkovat.
1: O tom, proč se můžeme i v dospělosti nakazit záškrtem, si dnes povídáme v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Jejíž druhou část vám nabídnu opět po písničce. A to vám také bude k dispozici naše telefonní linka 59 611 22 66. Můžete telefonovat své posluchačské otázky. Odpoví na ně Kateřina Pohludková, lékařka kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Víte o tom, že se i v dospělosti můžeme nakazit záškrtem? Toto vysoce nakažlivé bakteriální onemocnění, které postihuje především dýchací cesty, se přenáší kapénkovou cestou a běžně proti němu býváme očkováni. Povídám si o tom s naším dnešním hostem Kateřinou Pohludkovou, lékařkou kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. A ptát se jí můžete i vy, milí posluchači, prostřednictvím naší studiové telefonní linky 59 611 22 66. Paní doktorko, jaké jsou vlastně první příznaky záškrtu a čím se liší od běžné angíny nebo nachlazení?
2: Tak jestli mluvíme o té krční formě, tak ono je ze začátku strašně těžké odlišit třeba od tak běžného nachlazení nebo například angíny. Člověk má ze začátku bolesti v krku, je takový slabý, může se postupně mít horečky, ale ten záškrt vlastně začne čím dál tím více působit. Může se vlastně vytvořit v krku takové pevně lpící povlaky, takové šedobílé, opravdu pevně lpící, kdybychom je náhodou chtěli odstranit, tak můžou krvácet a postupně se může vytvořit až dušnost a je třeba právě vyhledat lékaře. A máme třeba i tu kožní formu, to zase vidíme takové vředy, takové nehojící se ránky, které vlastně nemusí tak působit na běžnou léčbu, je třeba fakt kompletní léčba i antibiotika.
1: Vy jste mluvila i o takzvané maligní formě, co si pod tím představit?
2: Maligní forma je, když vlastně toxin, který produkuje ta bakterie, začne působit i na tkáně. Nejčastěji má takovou největší přitažlivost, afinitu vlastně k srdeční tkání, může způsobovat arytmie, co jsou to je poruchy srdečního rytmu, může způsobovat srdeční selhání, může mít i další afinitu, jako tu přitažlivost k nervovým systému, kdy vlastně vidíme pak obrny a může to mít vlastně dlouhodobé následky pro člověka.
1: Některé příznaky asi my jako laikové úplně nerozklíčujeme. Pokud bychom měli zhrnout tyto tři formy záškrtu, tak jsou nějaké varovné signály, které by nás v každém případě měly okamžitě přivést k lékaři?
2: Určitě, když každý určitě se nějak někdy zažil angínu nebo běžné nachlazení a sám už tak trošku bude tušit, že to je jiné, že vlastně je více takový schvácený, hůře se mu dýchá, může mít poruchy s polikáním, může mít i celkově prostě být schvácený, takže je důležité prostě vyhledat lékaře, ať se aspoň do toho krku podívá, ať vidí, co tam máme a případně zahájí léčbu. Právě i odborná veřejnost není až tak známá s tím záškrtem, že je to opravdu vzácné onemocnění a vyskytuje se sem tady po 20 i více letech.
1: Jak nebezpečný záškrt může být? Může být i přes moderní medicínu smrtelný?
2: Bohužel ano, teď nedávno jsme v médiích určitě zaznamenali případ mladého chlapečka, který vlastně umřel na záškrt a jeho komplikace. Takže může být smrtelný hlavně pro neočkovanou populaci.
1: Je možné, že se třeba starší člověk, o kterém jsme mluvili, že může mít jednak už prošlé to očkování a jednak sníženou imunitu, nakazí od třeba dětí ve svém nejbližším okolí, ať už teda od rodinných příslušníků, anebo v rámci dané komunity?
2: Ano, je to možné. My teda u nás na infekční klinice jsme žádný takový případ naštěstí neměli, ale je to možné, jelikož třeba ten vnouček může být neočkovaný a může být hodně nemocný, tak i ten starší člověk se vlastně může těmi faktory, jaké jsme si říkali, to znamená snížená imunita, vyvanuté očkování, přidružené choroby vlastně z nás nakazit.
1: Je běžné, že jsou dnes děti očkovány proti záškrtu?
2: Ano, je to běžné, je to povinné očkování, nicméně existují i rodiče, které děti prostě nechtějí očkovat.
1: Tak a teď přeskočme celou tu kapitolu, kdy jsme říkali, že vyhledáme lékaře. Když už u toho lékaře jsme, tak jak vlastně probíhá samotná diagnostika?
2: Diagnostika probíhá určitě klinickým vyšetřením. Podíváme se na daného člověka, jak vypadá, co a jak. A pak je důležité přistoupit k tomu, aby jsme diagnostikovali bakterii. To znamená, že odebereme stěr, ať už z krku nebo z té kožní ranky a počkáme, jestli se nám tam ta bakterie vykultivuje nebo ne. Můžeme třeba, když je to významný kontakt, tak můžeme už preventivně nasadit antibiotika, aby už by ta léčba probíhala.
1: Říká Kateřina Pohludková, lékařka kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, která je naším dnešním hostem v rozhlasové lékárně. Její další část vám nabídnu hned po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná obvykle bolestí v krku, únavou a zvýšenou teplotou. To jsou tedy příznaky, které připomínají běžnou angínu. V pokročilém stádiu může být tato nemoc spojená i s rizikem udušení. Mluvíme o záškrtu, tedy o tom, který se projevuje onemocněním v krku. Víte, paní doktorko, i když proti němu v dětství podstupujeme očkování, tak v dospělosti se můžeme nakazit. Jenom připomenu, že naším dnešním hostem je Kateřina Pohludková, lékařka kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, a k tématu se jí můžete ptát, milí posluchači, i vy na čísle 50 9 611 22 66. Paní doktorko, vy už jste naznačila, že vlastně léčba záškrtu se odehrává ve dvou rovinách, protože tam je nějaký toxin, který napadá ten organismus, a současně se tam podávají nějaká antibiotika. To je standardní postup?
2: No, záleží teda na té formě. Kdyby jsme měli jen tu kožní formu, tak ten toxin nezaznění tak rychle se neprodukuje, takže nám tam stačí antibiotická léčba. Když máme tu krční formu, tak ten toxin vlastně je více produkovaný, více působí na tělo, je třeba právě podat ten protizáškrtové sérum, difterický antitoxin, což je lék, který není běžně dostupný, je vlastně v toxikologickém středisku v Praze a jeho indikace jsou vlastně přísnější, ale vždycky je důležité ho co nejrychleji podat, jelikož ten toxin, jakmile už se naváže na nějakou třeba srdeční tkáň nebo na tu nervovou tkáň, tak už mu nemáme moc jak pomoct, protože on vychytá jenom ten volný toxin v tom těle.
1: Vy říkáte, že nejde o běžně dostupný lék, a když já tohle to slyším, tak si představuji i rovnou, že to bude pravděpodobně i finančně nákladná léčba.
2: Ano, je to finančně nákladné. Můžu třeba uvést, že jedna ta ampulka stojí až 6 000 korun a my třeba pro jednoho pacienta jich potřebujeme několik. Takže když srovnáme cenu očkování a cenu takového séra, tak je to úplně o něčem jiném.
1: Z toho, co jste říkala, také vyplývá, že čas je tedy velmi rozhodující. Tedy čas, kdy dorazíme k lékaři.
2: Přesně tak. Čím dříve, tím lépe, než aby začal působit toxin a než by se navázal na ty tkáně.
1: Chápu to dobře, že po prodělaném záškrtu, když tedy se toto onemocnění dostane do nějaké fáze, kdy už ten toxin se začne šířit v těle, může mít člověk dlouhodobé následky?
2: Bohužel ano, může vlastně, když jakmile se naváže, jak už jsem říkal, na tu srdeční tkáň, můžeme vidět arytmie, dokonce i srdeční selhání. Když se dostane do tou nervovou tkáň, můžeme vidět parézy, třeba i poruchy polikání, parézy, tedy obrny. Takže teď vezmeme třeba, když se nakazí malé děťátko, tak může mít celoživotní potíže. Takže opravdu to očkování je v dnešní době na místě. Budu ho tu neustále zdůrazňovat.
1: Takže zhrneme to tak, že vlastně pro očkovanost dětí proti záškrtu, a je to v trojkombinaci, o které jsme se bavili, je tady vlastně klíčová nejenom pro ty samotné děti, ale vlastně potom i pro rodiče, případně lidi z celé dané komunity.
2: Přesně tak, čím vyšší proočkovanost, tím víc jsme chráněni a tím méně se vlastně šíří toto onemocnění. Každopádně v dnešní době jsou bohužel i lidé, kteří na to očkování nevěří, nechtějí se nechat očkovat, a pak je to takové složitější. No.
1: Zůstaňme ještě u toho očkování u dospělých. Vy jste říkala, že se doporučuje absolvovat ho co 10 let. To znamená, že celých těch 10 let je ten člověk plně chráněný proti záškrtu?
2: Jo, ono se to takhle těžko říct, ale existuje kombinovaná vakcína proti vlastně tetanu, proti záškrtu a proti černému kašli, takže jakmile se pravidelně očkujeme proti tetanu, tak můžeme říct svému praktickému lékaři, že bychom chtěli tady tu kombinovanou vakcínu, a tím pádem jsme chráněni proti všem třem závažným onemocněním.
1: A jak je tomu s úhradou za takové očkování?
2: Když je to v tom pravidelném schématu, tak by to mělo být hrazeno.
1: Kateřina Pohludková, lékařka kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, je naším dnešním hostem v Lékárně Českého rozhlasu Ostrava, a v povídání o záškrtu budeme pokračovat opět za chvíli, tedy po písničce, kdy nás čeká její poslední část.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny, v níž je řeč o záškrtu. Na detaily se ptám našeho hosta, kterým je Kateřina Pohludková, lékařka kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Paní doktorka, my jsme před písničkou mluvili o léčbě záškrtu. Jak dlouho vlastně taková léčba trvá? Je to různé nebo odvíjí to od konkrétního stavu konkrétního pacienta?
2: Ano, je to různé. Obvykle by ta antibiotická léčba měla trvat 10 až 14 dní a tak je důležité vlastně, aby tam vlastně všechno bylo v pořádku, to znamená, aby ten člověk klinicky vypadal dobře a je důležité na konci vlastně toho té léčby se udělat ještě jednou stěry, aby jsme fakt mohli toho člověka prohlásit za neinfekčního.
1: A to je strašně důležitá věc. Mě by vlastně zajímalo, co se děje, když se takový případ potvrzené nákazy objeví. Sledují se tam i nějaké další kontakty, tak jak je to třeba u jiných infekčních onemocnění?
2: Ano, přesně tak. Jakmile máme třeba pacienta, který má potvrzený vlastně záškrt, tak začne vlastně spolupráce s krajskou hygienickou stanicí, vyhledají se kontakty, které se odešlou k lékaři buď k praktickému, nebo třeba na infektologickou ambulanci, udělají se stěry a pacient, který je vysoce rizikový, je tam vysoký kontakt, tak se zajistí antibiotickou terapii a buď se to onemocnění potvrdí nebo ne, a jakmile se potvrdí, tak je vlastně povinná hospitalizace na infekční lůžku.
1: A jak je to třeba s jeho rodinnými příslušníky? Dostávají se automaticky do nějaké karantény?
2: Ano, určitě do výsledku ano.
1: Ve výsledku ano. Jak omezující to třeba pro tu rodinu může být? Dovedu si představit, že je to rodina se třemi dětmi, u jednoho se objeví záškrt. Znamená to, že celá ta rodina vlastně se musí uchýlit do nějaké izolace na nějakou předepsanou dobu a nesmí se s nikým stýkat?
2: Ano, přesně to tak. Může to být i jako složitější. Každopádně pokud se to potvrdí, tak pak může být i rodina celá hospitalizovaná.
1: Vy jste mluvila o tom, že lék, protizáškrtové sérum je něco, co není běžně na skladě v každé nemocnici, že to musí objednávat. Je v České republice takových léků dostatek i těch dalších potřebných k léčbě záškrtu?
2: Antibiotik určitě je dostatek a co se týče toho sehra, tak to si vždycky zjišťujeme vlastně na tom toxikologickém středisku, ale podle posledních informací by ho mělo být dostatek.
1: My jsme se bavili o tom, že záškrt není úplně běžné onemocnění i v důsledku toho, že se česká populace proočkovává. Nicméně hodně se mezi veřejností mluví o řadě různých infekčních onemocnění, které se k nám zase zpátky do republiky vracejí po nějaké době, možná z jednoho důvodu, že už se třeba neočkujeme, a nebo třeba i vlivem příchodu populací z jiných částí světa. Hrozí třeba podle vás, že budou podobné případy záškrtu se objevovat častěji, nebo jde opravdu jenom o ty ojedinělé výskyty?
2: Zatím jsou to opravdu ojedinělé výskyty, ale vzhledem k tomu, že může klesat proočkovanost, tak se může objevovat častěji. A nejen vlastně migrují vlastně lidi sem, ale vlastně i my hodně cestujeme. Cestujeme do oblastí, které kdysi nebyly až tak známé, časté, kde třeba ten záškrt úplně typický. Jako je to tam časté onemocnění. Takže i ta opačná sféra je možná.
1: Takže i my přenášíme onemocnění do jiných třeba exotických částí světa.
2: No spíš si ho odsaď můžeme vlastně přivést.
1: Tak, mluvili jsme o očkování. Já sama vůbec nemám přehled o tom, kdy jsem očkovaná. Kdo vlastně má přesný přehled o tom, jaká očkování jsme v životě prodělali a ještě jestli pořád jsou platná?
2: Jo, určitě to by měl být vlastně očkovací průkaz. Někteří lidé vůbec ani neví, kde ho mají. Takže pak je důležitá otázka na praktického lékaře, který by měl mít všechno zaznamenávané ve zdravotní dokumentaci. A teďka je vlastně novinka, je aplikace RZ, vlastně, což je z ministerstva zdravotnictví, kde se vlastně můžeme dívat na nové očkování, kde jsme ho dostali, jaké máme, nemáme. Je to celkem taková chytrá aplikace.
1: Čili to je nějaká centrální evidence vlastně co máme za sebou a ještě před sebou.
2: No, za sebou ano, ale myslím, že tam je spíš takový kratší jako limit, co už jsou ty novější očkování.
1: Poslouchá nás poměrně dost starších posluchačů, takže možná bychom ještě mohli dát doporučení, kromě třeba toho záškrtu, jaká další očkování doporučujete absolvovat, tak aby právě v důsledku třeba té klesající imunity byly opravdu starší lidé v bezpečí.
2: Jo, určitě pravidelné proti tomu tetanu, záškrtu a černému kašli, ale bych doporučila lidem vlastně očkovat se i proti pneumokokům. Nad 65 let vlastně je to zadarmo pro tuto populaci. Můžou to být vlastně rizikové zápaly plic, takže určitě se nechá naočkovat. Každoročně chřipka, po případě i covid, a taky bych možná doporučila u starších lidí i očkování proti pásovému oparu.
1: Čas vyhrazený pro naši dnešní rozhlasovou lékárnu vypršel, nezbývá, než abych vám poděkovala. Děkuji tedy mému dnešnímu hostu, kterým byla Kateřina Pohludková, lékařka kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Přeji vám pohodové léto, dovolenou, na kterou se zítra chystáte, a někdy příště se budu těšit na viděnou.
2: Já taky moc krát děkuji za pozvání, krásný den.
1: A ještě doplním důležitou informaci k naší příští lékárně. Za týden budeme mluvit o bariatrických operacích. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a pohodový den přeje Ivana Šuláková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívá Maria McKee, Show Me Heaven, a vyladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. No a naše dopolední vysílání pomalu a jistě směřuje do svého finále. V pravé poledne do studia přijde i Lenka Blažejová, nabídne vám aktuální zprávy. Dozvíte se například, že špatná úroda krmiv může způsobit snižování stavu chovu zvířat v České republice. A těch zpráv bude samozřejmě mnohem více. No a pár minut popolední už na vás bude čekat hudební pošta, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Tak si to hezky užívejte. Teď je Věra Martinová, ale také třeba James Blunt.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

Končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Do studia už přišla i Lenka Blažejová a přesně za 3 minuty vám nabídne aktuální zprávy.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Špatná úroda krmiv může způsobovat snižování chovu zvířat v Česku. Václavov u Bruntálu začal s rekonstrukcí obecního bytového domu. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm můžou navrhnout na ocenění pracovníky v sociální oblasti. Zítra bude v regionu oblačno s teplotami do 22 stupňů Celsia. Hezké poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Špatná úroda krmných plodin na jižní Moravě ohrožuje některé chovy dobytka. Může za to extrémní sucho. Například Vojtěšky se místy urodilo o desítky procent méně než je průměr. Část chovatelů bude zřejmě muset omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují například na Znojemsku.
3: Pro nás by byla jako jediná varianta snižování stavu skotu.
4: Vysvětluje agronom Martin Šťastný. Vojtěšky letos sklidil oproti průměru asi čtvrtinu, kukuřice na tom není o moc lépe. Zemědělci teď doufají, že ztráty alespoň z části vykompenzují podzimní plodiny. Doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
5: Pokud nepřijde déšť, aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
4: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky. Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Na Pražském hradě se dnes sejde prezident Petr Pavel s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD. Hlavním tématem budou významné dopravní stavby, které stát připravuje. Jednání začne ve 14 hodin a podle hradu potrvá přibližně hodinu. Prezident chce s ministrem řešit další rozvoj dopravní infrastruktury v Česku. Začala rekonstrukce obecní bytovky ve Václavově u Bruntálu. Dům byl ve špatném stavu. Celkem je v budově 14 bytů a první už obec opravila. Ten má sloužit jako náhradní byt pro nájemníky, kterým zrovna bude aktuálně radnice renovovat byt. Říká nezávislý starosta Dariuš Machovsky. Práce mají trvat zhruba 2 roky. A jako první přijde na řadu tamní domovní čistírna odpadních vod.
6: Už po druhé, kdy nám to vyplavilo celou tu čovku a kanalizace se nám ucpala během 14 dní, tak to prostě nejde. Znalec přišel, ohodnotil a řekl, že prostě je to v dezolátním stavu, takže teď na zasedání budeme schvalovat výměnu celé čovky.
2: Rožnovská radnice ocení činnost v sociální oblasti. Ocenění budou 2 pro osobnost a také za výrazný přínos v sociální oblasti. Dokdy mohou lidé posílat své návrhy, upřesní mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.
7: Nominovat lze zaměstnance sociálních služeb, sociální pracovníky, dobrovolníky i neformální pečující. Návrhy musí obsahovat údaj o nominovaném, zdůvodnění návrhu i souhlas kandidáta. Termín pro podávání nominací je do 10. srpna.
1: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno, nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Ráno místy polojasno, během dne oblačno, na horách přehánky. Později odpoledne zítra bude oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách 12 až 16 stupňů Celsia a vítr bude slabý, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 68 u obce Hrádek na Frýdecko-Místecku dejte velký pozor na vážnou dopravní nehodu se zraněním. Srazilo se tam osobní a nákladní auto a provoz je

0: omezený, je tam kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Takové byly aktuální zprávy nejen ze Severní Moravy a ze Slezska, které pro vás připravila Lenka Blažejová. Další zprávy vám nabídne ve 13 hodin. Ještě jednou tedy upozorňujeme. Pozor na silnici na Jablunkovsku, 68. silnice číslo 68 u Hrádku. Velmi vážná dopravní nehoda, vytváří se tam kolony, takže dávejte bacha, jak pojedete z Třince na Jablunkov nebo zpátky. Můžete se v tom zasekat a těžko to půjde obět. Každopádně my už půjdeme za lepšími tématy, čeká nás hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli tedy začíná pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní putování za písničkou a za přáním začneme v Těšínském Slezsku. Tam někde na dohled za plotem automobilky, tam někde pod Prašivou ve Vyšních Lhotách nás totiž čeká paní Jarmila. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravím vás a všechny posluchače. Včera měl krásné 75. narozeniny náš milý švagříček Jaroslav Milata z Ostravy, toho času na dovolené v Tunisu. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky od své manželky Jiřinky a vnučky Natalky, kterou spolu vychovávají. Ale hlavně to zdravíčko, které moc potřebuje. To vše přejí všichni Stalmachovi, Pěkníkovi, Revendovi, Nikolka s přítelem a malá pravnučka Viktorka posílá velkou pusinku. Vám, pane Vladimíre, moc děkuji za vybrání písničky a mějte se hezky. Krásný den.
1: Rádo se stalo. Pevně doufám, že naše vysílání jde slyšet na Džerbě i v Kartágu. Tak tedy všechno dobré do Tunisu.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. V Těšínském Slezsku ještě malou chvíli vydržíme a zůstaneme. Z Vyšních Lhot se ale přiblížíme výrazně blíže k Ostravě. Míříme do Řepiště, tam nás čeká Pavlína. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím všechny v rozhlase a dnešní písničku od Petry Černocké svatební bych chtěla poslat své dcerce Markétce Venclové a jejímu manželovi Tomáškovi, kteří před 4 lety vstoupili do svazku manželského. Markétko a Tomášku, přeju vám na další společné cestě hodně štěstíčka a hlavně hodně zdravíčka a lásky. To vám ze srdíčka přeji a jelikož jsem v nemocnici, teda v lázních, po operaci ve jméně kolena, tak se těším domů příští týden, až to spolu oslavíme. Děkuju za zahrání, mějte se krásně a zase někde naslyšenou.
0: Rádo se stalo a držte se, ať se brzy uzdravíte. Mějte se krásně,
1: děkuji,
0: Pavlíno.
1: Děkuji také.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A pro další písničku teď už zamíříme do Poodří, míříme na Moravskoslezské pomezí. V Kujavách nás totiž čeká paní Líba. Hezký dobrý den, tady je Hudební pošta.
2: Já vám taky přeju hezký den a tady se na u nás zvedá vítr, bude asi pršet. Dneska mají svátek Liboři. Já mám dva. Libor Bělíček z Kujav a jeho synek Libor Bělíček taky z Kujav. Moji hoši, všechno nejlepší k vašemu svátku. Hlavně to zdraví, které tak nutně potřebujete. Vám ze srdce přeje Líba a Iruš. A vám děkuji za písničku a nashledanou.
1: Rádo se stalo, abyste se schovat před tím deštěm.
3: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, 12:21. A my míříme za další písničkou na přání. Tentokrát zůstáváme v Ostravě. Volá nám paní Anna. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás moc zdravím, pane Vladimíre, a všechny z rozhlasové rodiny. Písničku posílám paní Aničce do Hatí a moc děkuju za písničku. Paní Aničce Jajcajové do Kunčiček, panu Liboru Buchtovi do Kunčic a Liboru Havlasovi do Vratimova. Všem zdraví, štěstí, pohodu, krásné dny a těšíme se na viděnou a naslyšenou. Vám děkuji za výběr písničky a za hezké pořady a mějte se hezky.
2: Vy se taky mějte moc dobře, paní Aničko, naslyšenou.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za dalším přáním a za další písničkou zase nemusíme nikam daleko, zůstáváme v Ostravě. Na telefonní lince už máme Terezu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Nádech, výdech, chcete popřát babičce?
1: Ano. Všechny moc zdravím, přeji všem krásný den a chtěla bych popřát k narozeninám své babičce Jaroslavě Nevludové z Tlusté Poumy, která dneska slaví své krásné narozeniny. Milá babičko, k narozeninám ti přeji jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví a ještě spoustu krásných pohodových let. To vše ti přeje tvá vnučka Tereska, vnuk Ota, syn Zdeněk a snacha Ivana. Moc si užij svůj dnešní den a o víkendu to spolu oslavíme.
0: A my taky přejeme a blahopřejeme babičce. Mějte se hezké, užijte si víkendovou oslavu. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A z Ostravy se teďka vypravíme za další písničkou, míříme na Těšínsko. Přímo pod hrází Těrlické přehrady v Albrechticích nás čeká paní Bronislava. Dobrý den přeju.
2: Krásný den přeji všem, kdo tento pořad poslouchají. Dnes bych chtěla poslat gratulaci i s písničkou paní Lidce Teperové z Dolního Žukova. Milá Lidko, dnes ráno si vstala, do okna se spodívala a tam ti do tváří sluníčko zašimralo. Ze zkušenosti ti chci říct, že 77 let není žádný věk. Proto si užívej každý den. Hlavně zdraví, štěstí do dalších dnů a roku. Dnes ti kytičku nedám, ale za to z poslechu písničku s radiem Ostrava zahrad ti dám. Přání ti posíla Broňa z Albrechtic se svojí celou rodinkou. A vám v rozhlase moc děkuji a zas někdy naslyšenou.
1: Budu se těšit a mějte se moc dobře, paní Broňko, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a z Albrechtic do Dolního Žukova letí písnička.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, je 5-6 minut po půl jedné. No a pro další písničku už míříme do města, kde se potkává Lašsko s Valašskem. Ve Frenštátě nás čeká Pepa. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den, vážená redakce a posluchači Rádia Ostrava. Přeji vám příjemný den a nechám vám zahrát písničku manželce, které vděčím za 60 let společného života, který proběhl bez jakýkoliv problém. Děkuji za zahrání.
0: Rádo se stalo a blahopřejeme vám oběma. Hezký den do Frenštátu.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A spod Beskydí teď do Slezských Nížin. Míříme na západ od Opavy, míříme do Jamnice. Právě tam nás teď čeká paní Jarka. Dobrý den přeju.
2: Zdravím vás, pane redaktore, a všechny, co tento pořad poslouchají. Dnešní píseň bude pro Aničky. Aničku Vaňkovou, která se stará o naši kapličku v Jamnici. Aničku Lazničkovou, která hraje v kostele na Barhány. Balečkovou, Strnadlovou, Aničku Římskou z Hradce, Aničku Jurčkovou ze Zlatník, Aničku Královou a Kremzarovou z Domova ze Slavkova, Aničku Jasníkovou a Ešikovou, Aničku Gilikovou z Řezové a paní Aničku z Hátě a paní Magdu Petlachovou. Milé přítelkyně, k vašim meninám vám přeji, ať vám chutná jídlo, pití a vše dobré, co má svět. Tráví štěstí, Boží požehnání, alespoň do 100 let. To vám všem přeje Jarka z Jamnice. Vám, pane redaktore, děkuji za prostor a přeji všem pěkný, i když deštivý den.
1: Taky vám přeju hezký den a mějte se moc dobře v Jamnici a brzy se nám zase ozvěte, paní Jarko, naslyšenou.
2: Děkuji vám.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A o 15:45 posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, míříme do města Havířova. Tam nás čeká paní Zdeňka. Dobrý den.
3: Dobrý den, hezké odpoledne vám, pane Vladimíre, do rozhlasu a pro všechny posluchače. Dnešní přání je zase dodatečně k narození nám Petrovi do Frýdku, Petrovi do Ostravy a taky k nedělnímu svátku Aničkám. Jsou to spolužačky Anička Kozinková, Ličková, Slivová, Kroličková, dále Aničce Dudkové do Horních Budovic a Kuchnové do Ostravy. Přeji vám všem oslavencům a všem Aničkám hodně štěstí, zdraví a spoustu pohodových dnů do dalších let. Děkuji, Zdenka Lapišová.
2: Rádo se stalo, paní Zdeňko, mějte se dobře.

0: Tak tohle byly Kamélie a jako Robinson vyladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Máme před sebou poslední přání, zajedem si pro něho pěkně do Třinca. Do Třince, pardon. Čeká nás tam paní Jarmila. Hezký dobrý den.
1: Hezký den i vám, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní písnička poletí do místku, kde své krásné narozeniny slaví paní Hanka. Milá paní Hanko, posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček. Každá z nich ať přinese vám jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost a hodně lásky. Ať máte vždycky mladé srdce, hodně přátel a žádné vrásky. Dobrou náladu, ať vám nikdo neskazí, úsměv na tváři ten, ať vám neschází. Ať vás nejmíň do sta let baví a těší tento svět. K tomu boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu. Vám ze srdce přeje celá vaše rodina a připojují se manželé Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Ještě, že jsou na drátě, tak 21. jsem měla za také narozeniny a tak bych chtěla poděkovat paní Elišce z Argoškem z Fulneku, paní Věrušce s panem Petrem z Frýdku, panu Petrovi a Aničce ze Slezské Ostravy, manželům z Kuřokovou, Mirkovi a Marušce z Jablunkou, paní Emilce z Nitku a paní Saranové Aničce z Českého Těšina. Moc krát vám, pane Vladimíre, děkuji a budu se zase opět těšit na vás.
0: Taky se na vás budu těšit, děkuji a dodatečně moc. Vám blahopřeju, paní Jarmilko. Mějte se krásně. Děkuji. Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A tohle už byl konec, to byla tečka za dnešní hudební poštou s datem 23. července, ale pokud jste si nedovolali, nebuďte smutní, protože zítra v pravé poledne to můžete zkusit znova na telefonní lince 596 11 22 66. Za malou chvíli Lenka Blažejová aktuální zprávy, které už teď připravuje, nabídneme vám je ve 13 hodin. Pro tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu v Ostravě loučí Vladimír Šmehlík. Mějte se moc dobře, budu se na vás těšit zase zítra.
0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Řidiče v Ostravě čeká další uzavírka Rudné ulice. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě uctil památku Čechů, kteří zahynuli při lodní nehodě v Chorvatsku. Lávku ke společenskému domu v Rožnově pod Radhoštěm čeká velká oprava. Zítra bude polojasno až oblačno v regionu, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová, vítejte. V srpnu čeká řidiče další uzavírka Rudné ulice. Silničáři budou opravovat povrch vozovky v úseku od Plzeňské po sjezd nad Porubkou u Svinova. Řidiči v obou směrech projedou vždy jedním pruhem. Jako první bude zavřený směr z Havířova do Opavy. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Od 1. srpna začínáme opravovat asfalt na Rudné ulici v Ostravě. Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve dvou až tří směnném provozu.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě se zúčastnil pietního aktu na moři u chorvatského Splitu. Uctil památku čtyř Čechů, kteří tam v červnu přišli o život, když se jejich plachetnice srazila s jinou lodí.
3: Během té návštěvy se seznámíme s detaily té nehody, ale do toho vyšetřování naše delegace určitě vstupovat nijak nebude.
4: Petr Macinka připomněl, že s chorvatskou agenturou, která má na starosti objasnění příčin srážky lodí, komunikují odborníci z námořního úřadu ministerstva dopravy. Trosky plachetnice, která vezla na palubě osmičlenou českou posádku, zůstávají na dně moře a pokračuje se v přípravách na její vytažení. Kdo je za nehodu odpovědný, vyšetřuje chorvatská policie, která je také v kontaktu s českými kolegy. Po výslechu členů posádky dopravního katamaránu příslušný soud ještě koncem června pustil z vyšetřovací vazby prvního důstojníka. Ten je teď vyšetřován na svobodě kvůli podezření, že zavinil nehodu z nedbalosti. Ze Splitu Tea Veseláková, Český rozhlas.
0: V Rožnově pod Radhoštěm chystají opravu lávky od knihovny ke společenskému domu. Jde o velmi frekventovaný most, který lidé využívají cestou na náměstí a také k Valašskému muzeu v přírodě, říká mluvčí města Petra Graclíková.
5: Dělníci lávku úplně uzavřou od 5. do 31. srpna. Pak se uzavírka zmírní, chodci budou moct využívat její jednu polovinu, a to až do 12. září. Opravu si město schválně naplánovalo přes prázdniny, aby byla lávka znovu průchozí hned na začátku školního roku.
0: V opavských arkádách v centru města dnes pokračují čtvrteční hudební podvečery. Ve Dvořákových sadech vystoupí jazzová kapela Renegades. Program je součástí letních prázdninových akcí, které pořádá opavská kulturní organizace OKO. Na každou neděli připravuje také venkovní koncerty dechovkových kapel.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude v celém Moravskoslezském kraji většinou oblačno až polojasno, nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Ráno čekáme polojasno, během dne bude oblačno, na horách čekáme přehánky a později odpoledne bude oblačnosti zítra ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na horách teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ještě aktuálně z dopravy, na hlavní třídě ve Frýdku Místku se tvoří kolona, policie tam teď vyšetřuje nehodu osobního a nákladního auta, zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

prostě si, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva český filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy z Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A já
1: pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy. To tež s komedie, má komedie to vůbec, že jo. Ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bývalo, že jo. Třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo. Tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu, nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že jo, ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselého. Hmm. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si sejívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Hmm. Je to prostě, ten věm je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně
2: na tu tak, filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, perem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdel je. A já jsem říkal, dobře, pane Žizer, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyňa, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel, ale jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejenže na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. leta, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky takový články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsem já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak a pak přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Byla smělou čí. světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: svůj žár.
1: V Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
2: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
1: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo tu vojenskou techniku.
2: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
1: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
2: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo?
1: No.
2: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což jenom, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
1: Se dostat...
2: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor, takže on to měl všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Jónem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že jo, to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Manlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Škvorecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě staro mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
1: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: S režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového to kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě to mi obsadil, že vyčítali mi to potom kritici, že obsazu manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky a já myslím, že to je dobře, protože je znají, že jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě potom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde je. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový prapor byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Hmm. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houty na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Sejd Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že v Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mi hrál film výborný. To jsou takový herci, kteří nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že, a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Koukačí hnízdo, když si vezmete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžrt. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a já všecko. Ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka na

0: Vládní delegace přijela do Srbska podpořit české firmy. Orlová modernizuje zastaralé čpavkové potrubí na zimním stadionu. Zítra bude v regionu polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Při pádu armádního vrtulníku v náměstí nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden člověk. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janáček. Na palubě vrtulníku bylo celkem 5 lidí. Na místě právě teď zasahují 2 záchranářské vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje a taky 4 pozemní posádky záchranářů. Český premiér Andrej Babiš přijel do Bělehradu podpořit české podniky a investory na srbském trhu. Právě teď jedná se srbským prezidentem Aleksandrem Vučićem, se kterým zahájil hospodářské fórum za účasti 30 českých firem. Setkal se také se svým protějškem srbským premiérem Djurem Macutem.
1: Srbsko je pro Česko jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů mimo Evropskou unii. Obchodní výměna s ním dosáhla 60 miliard korun. Mezi firmami, které se účastní ekonomického fora, jsou například AŽD, nabízející zabezpečení srbských železničních tratí, Matony, která je vlastníkem značky minerálních vod Kněz Miloš, nebo Aerovodochody. S jeho cvičnými letouny L-39 Skyfox se už srbské vzdušné síly seznámily. Premiér Babiš a vicepremiér Karel Havlíček, také z hnutí ANO, si prohlédnou výstaviště, kde se bude příští rok konat specializovaná výstava Expo 27. Tématem české expozice bude výzkum vesmíru. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Orlová opravuje čpavkové potrubí na zimním stadionu. Důvodem je zastaralá technologie. Radnice rozsáhlou renovaci naplánovala až do konce letních prázdnin. Potvrzuje to mluvčí městského úřadu Andrea Vargová.
2: V průběhu oprav se může v okolí zimního stadionu, zejména u hlavního vchodu a na straně strojovny, přechodně objevit zápach čpavku. Ujišťujeme veřejnost, že se nejedná o havárii ani o nekontrolovatelný únik, ale o součást plánované a řízené opravy chladicí technologie.
0: Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika tohoto regionu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: U vstupu návštěvníky přivítá kat místní legendy, který je provede historii Katovny. Přízemí si tak prohlednou 3D modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlednou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů.
0: Počasí. V noci bude v našem kraji oblačno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 8 stupňů. Ráno místy polojasno, během dne oblačno, na horách přehánky. Později odpoledne bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší teploty zítra 18 až 22 stupňů, na horách 12 až 16 a vítr bude slabý, severozápadní, od 2 do 6 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Plzeňská kousek od ulice Mitrovická v Ostravě Nové Bělé došlo k nehodě 2 osobních aut. Je tam vyteklý olej, dejte na to pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne, 4 minuty po 14. hodině, to je pravidelný čas, ve kterém otevíráme odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Také dnes vás zdraví za všechny od mikrofonu Iveta Radamová a vítám vás u našich následujících minut i hodin odpoledního vysílání. Kam se vydáme? Začneme aktuálně. Chystá se další omezení v Rudné ulici v Ostravě. Proč a jak dlouho bude trvat? To vše probereme už za malou chvíli. Regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava, redaktorka Petra Pivková, zamířila do Mostu u Jablunkova, kde ožívají tradiční borolská řemesla. Jak to tam vypadá, jaká je atmosféra a co vše je k vidění, i to vám řekneme v polovině hodiny. No a náš čtvrteční seriál Příběhy z muzejního depozitáře. Vydáme se určitě do Ostravského muzea a představíme jeden impozantní exponát přírodovědné expozice. Chybět nebude ani muzika. Miroš Birka už za chvíli v nabídce, vidím i Sebastiana nebo Michala Tučného, tak příjemný poslech a krásnou

Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Začínáme aktuálně. Řidiče čekají v Rudné ulici v Ostravě další komplikace. Příští týden v sobotu tam totiž začnou silničáři frézovat téměř 6-kilometrový úsek. Omezí to průjezd i nájezdy a sjezdy v daném místě. S dalšími podrobnostmi už je v ostravském studiu Českého rozhlasu reportér Martin Knitl, kterého vítám. Dobré odpoledne.
1: Hezký den. Rudná ulice patří už delší dobu k místům, která řidiči moc rádi nemají, protože často víc v koloně stojí, než jedou, ale oprava celkem 4 mostů byla podle silničářů nutná. No a s tím právě souvisí i další následné úpravy vozovky. Takže oprava povrchu se bude od 1. srpna týkat bezmála 6-kilometrového úseku od křížení s ulicí Nad Porubkou po křížení s Plzeňskou ulicí. To vše do 20. srpna, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu, což představuje přepravu přibližně 100 tisíc tun různé hmoty v krátkém časovém období.
0: Martine, práce budou rozděleny na etapy, tak jak to bude vypadat?
1: V první etapě bude od 1. do 10. srpna uzavřený směr do Opavy z Havířova, no a potom se to otočí. Rekonstrukce bude tedy ve 2 etapách po 10 dnech, takže to je těch 20 dnů, které zmínil mluvčí silničářů. Auta pojedou vždy v jednom pruhu pro každý směr. Co je důležité, nájezdy a výjezdy přilehlé k tomu uzavřenému jízdnímu pásu budou taky uzavřené a nebude možné se tudy dostat ven, ani naopak na Rudnou. Budou ale vyznačené objížďky, jak se dostat třeba do obchodního centra.
0: Jak velké budou potíže? Co myslíš, že to způsobí? Dá se to vůbec odhadnout?
1: No, faktem je, že Rudná patří k nejvíce vytíženým cestám v celém Moravskoslezském kraji. Denně tudy projede v průměru 40 tisíc aut, což je velké číslo na to, aby se dalo zabránit kolonám prakticky po celý den. Tam stačí opravdu drobnost i malá překážka a už je problém. Kdo Rudnou zná, tak ví, jaké to bylo a pořád je s omezeními kvůli stavbě nových mostů. Takže kdo v srpnu tudy pojede, tak určitě by měl počítat s časovou rezervou.
0: Říká v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava reportér Martin Knitl. Martine, díky za aktuální informace.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Určitě jste už také přišli na to, že je důležité občas také sám sebe za něco odměnit a udělat si radost, ať už je to jídlo, výlet, anebo tím, že si koupíte něco hezkého. Čím jste si udělali radost v poslední době vy a vykouzlili si tak úsměv na tváři? Ptáme se vás v dnešní anketě.
1: Když najdu krásný hříbek v lese.
2: Zainvestovala jsem do kuchyně.
3: Do nové.
4: Nové boty na kolo.
5: Já mám radost teď z maličkostí, když vstanu a svítí sluníčko, můžu jít ven, to mi stačí.
6: Předběhla jsem svého přítele a koupila jsem si k narozeninám, co budu mít ultrazvukovou špachtli na obličeji. A ještě jsem dostala vyhubované.
7: Spíš tak jako, že dcerka je teďka šťastná na táboře, tak z toho mám radost třeba.
8: Nedávno jsem si vlastně koupil novou desku na gramofon. Je to album od Jimiho Hendrixe, který já velmi rád poslouchám. Stále se trochu valí, ale velmi mě to potěšilo.
9: Já miluji květiny, orchideje, takže když můžu, tak si koupím krásnou orchideji a mám jich plný byt.
10: Koupil jsem si auto.
11: Koncertem asi pravděpodobně.
12: To je tím pobytem v Ostravě. Jsme tady na dovolené.
13: V poslední době jsem si udělala manikuru a pedikuru.
14: Radost mi udělalo to, že čekáme druhé dítě s ženou.
15: Že jsem si koupila čtečku knih.
16: V poslední době mám radost kvůli tomu, že jsem se dostala do časopisu, takže teďko mám první publikace.
17: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Hezké odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Určitě mi dáte za pravdu, že léto patří opravdu k jednomu z nejkrásnějších ročních období. Ale pozor, lékaři, kromě jiného varují třeba i před skoky do neznámé vody. Mohou totiž skončit ochrnutím. Podrobnosti ty přidáme hned po písničce. Teď už Martin Maxa. Pěkné odpoledne.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 15 lidí se v Česku podle lékařů každoročně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazu míchy i páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba rehabilitace. Natáčeli jsme v rehabilitačním ústavu v Hrabini. Podrobnosti teď v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava.
1: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek. Nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
2: Vypráví 45-letý Martin Linhardt. Na vozíku skončil před více než 20 lety.
1: Tím, že narazila na vodní hladinu, se odštípaly kousky z krčních obratlů a vjeli do míchy.
2: Poté, co zůstal ve vodě bezvládně ležet, ho záchranáři odvezli do nemocnice v pražském Motole. Další dlouhé týdny strávil v ostravské fakultní nemocnici. Následoval půlroční pobyt v rehabilitačním ústavu Hrabině.
3: Bolí?
1: Ne, nebolí, v pořádku.
2: Ujišťuje se ergoterapeutka Marta Lovecká, zatímco masíruje Martinovi zkrácené šlachy v dlani. Po úraze má postižené všechny čtyři končetiny.
3: Kdyby ty prsty zkrácené nebyly, tak by asi spoustu věcí uchopit nemohl, takže se snažíme udělat takzvaný funkční uchop, aby mohl něco uchopit.
2: I díky péči zdravotníků v rehabilitačním ústavu Hrabině se Martinovi povedlo vrátit se do běžného života. Žije samostatně, pracuje v IT firmě a dokonce se věnuje přístrojovému potápění.
3: Když si Martina vzpomenul na začátku, tak dneska je opravdu ve výborné formě. Nemá žádné překážky, mám pocit, jako opravdu klobouk dolů.
2: Vedle ergoterapie se pacienti po úrazech míchy v Hrabině intenzivně věnují i rehabilitaci na nejrůznějších přístrojích. Jedním z nich je také lokomat. Díky robotickým nohám se na něm dá simulovat chůze.
4: Mačkám start a lokomat se pomalu rozchází.
2: Popisuje fyzioterapeut Lukáš Kocmunda.
4: Robotické nohy nám dělají ten pohyb. Můžu u toho lokomatu pomalovat pohyb, zrychlovat a tak dále.
5: Je důležité, aby ten člověk se naučil žít v jiném těle.
2: Upozorňuje primářka rehabilitačního ústavu Hrabině Hana Davidová. Až 80% úrazů míchy a páteře při skocích do vody se podle ní stane pod vlivem alkoholu.
5: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Rozhodně neskákat do vody pod vlivem alkoholu a neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
2: Vůbec nejčastějším důvodem poranění míchy jsou pády. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z muzejního depozitáře.
1: Je doslova impozantním exponátem přírodovědné expozice Ostravského muzea. Čápa bílého představí v dnešním díle rozhlasového seriálu zooložka Martina Maléřová. V muzeu se s ní setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová a v expozici si vybrali prý zajímavé místo. Tak jaké?
2: Se zooložkou Martinou Maléřovou stojíme pod majestátním ptákem v rozpřáhnuté pozici. Je to čáp bílý a nejde si ho nevšimnout.
3: Ano, nemáme tu teda mnoho ptáků takhle na volno v letu, většinou to jsou dravci, ale právě takhle máme i čápa hezky vystaveného, aby nešel vidět jen jak stojí, ale právě třeba s těmi rozpřáhnutými křídly vypadá, jak říkáte, majestátně.
2: No málo kdo si to možná uvědomí, že je tak na široko.
3: Ano, zároveň člověk, když ho vidí letět, tak většinou ten čáp letí vysoko nad ním, takže si úplně jako nevšimne třeba té jeho velikosti, tudíž takhle, když je, řekněme, tak já nevím, jak to může být 2,5 metru vysoko jako nad námi, tak je to skutečně jako viditelné a člověk si ho může prohlídnout takhle hezky zblízka.
2: My víme, odkud konkrétně tento exponát pochází?
3: To nevím, ono tady na těch exponátech nejsou štítky a je to mírně složité dohledat a přiřadit, ale celkově teda tady v expozici vystavujeme exponáty, které se týkají Ostravska. Většina skutečně jako někde i z Ostravska jako pochází původem.
2: Tak proč by nás měl zrovna čáp bílý zajímat, čím je pozoruhodný, co by člověk měl vědět o jeho životě, hnízdění?
3: Já si myslím, že na čápovi je zajímavé na to, že se vlastně velmi rychle dokázal přizpůsobit změnám prostředí, protože původně se jedná o hlavně žábožravého, živil se skutečně převážně žábami někde u rybníku nebo třeba na mokřadech, ale tím, že vlastně tady toho prostředí ubývá, obecně těch oboživelníků je v přírodě dnes méně, tak se dokázal přizpůsobit poměrně rychle i jinému typu potravy. Takže v ještě nedávných letech jsme ho hodně mohli vídat třeba na polích, kde se živil zejména jako hraboši, a dneska to je taková jako jeho specialita, tak ho můžeme hodně vidět u skládek. A právě i u skládky vlastně kousek od Ostravy, tak tam často posedávají na lampách. Někdy jich tam může být vidět až jako třeba 70. A samozřejmě se o tom vedly jako velké diskuze, z jakého důvodu tam bývá. A je to zejména proto, že tím, že lidé vyhazují i zbytky jako potravy, tak na těch skládkách se pak zdržují hlodavci, jako například potkani. A právě tím se momentálně čápy živí.
2: Takže to má tak naservírované, jako kdyby si šel do ledničky, zaletí si na skládku.
3: Ano, a dokonce třeba ve Španělsku už je zaznamenáno, že ten čáp na zimu ani nepřelétá do Afriky, ale zůstává v blízkosti těch skládek.
2: No, vy jste říkala, že vlastně on se dokázal přizpůsobit těm změnám, tak tady Ostravsko vlastně bylo po dekády průmyslové. Tomu nevadilo? Bylo víc té průmyslové krajiny než té přírodní?
3: To úplně nevím, tedy jak to jako tady snášel v dobách jako průmyslu, ty záznamy o tom nejsou úplně široké, o tom, co se tady přesně nějak jako vyskytovalo, v jakém množství. Každopádně on tím, že často hnízdí ve výškách, jak na sloupech, tak třeba právě i jako na komínech, tak myslím si, že po tom průmyslu, kdy tady zbylo jen spousta komínů, tak mu to mohlo i vyhovovat, ale tedy to jsou spíš takové mé jako odhady.
2: A je to teda tak, že je věrný tomu místu, kde už hnízdil?
3: Ano, samci jsou věrní tomu svému hnízdu, ale nejsou už tak jako úplně věrní těm samičkám, jak se jako povídá. Zkrátka, když tam přiletí nějaká dřív, tak je schopen se spářit třeba i jako s jinou samicí.
2: No hodně příběhů by se dalo napovídat o čápu bílém. Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Alenka Filipová, k tomu na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka. Jak to bude pokračovat dále, jaké jsou termíny a termíny těch etap, to vše si řekneme za chvíli. Za 3 minuty v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava se dovíte víc od Lenky Blažijové, která zprávy celé dnešní odpoledne připravuje. Český.

0: je omezená doprava. Ochránci přírody letos přes silnice v Beskydech přenesli a zachránili tisíce obojživelníků. A zítra bude v našem kraji polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké odpoledne přeje Lenka Blažejová. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Tamní magistrát už vyhlásil soutěž na druhou etapu bouracích prací. Potvrdil to Martin Kůz z opavské radnice. Součástí další fáze demolice budou také přeložky inženýrských sítí.
1: Pokud vše proběhne podle plánu, měla by být druhá etapa demolice dokončena do konce listopadu tohoto roku. Současně město připravuje na podzim další setkání s odborníky i veřejností, která pomohou určit podobu architektonické soutěže na budoucí využití tohoto významného prostoru v historickém jádru města Opavy.
0: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži došlo dnes odpoledne k výbuchu. Událost si vyžádala dva zraněné. Na místě zasahuje policie i záchranná služba. Pokračuje mluvčí policie Zlínského kraje Šárka Trnková.
2: V tuto chvíli je částečně uzavřena ulice Koperníkova a Generála Svobody. Veřejnost prosíme o respektování pokynů policistů a záchranářů. O dalším vývoji vás budeme informovat.
0: Olomoucký vrchní soud dnes snížil o jeden rok na 10 let trest Adrianu Holikovi z Olomouce za poskytnutí smrtící dávky syntetické drogy fentanylu 20-leté dívce. Drogu sám vyrobil a dal ji k dispozici dívce závislé na drogách. Ta se po její aplikaci udusila. Muž jde do vězení také za rozsáhlou distribuci drog. Pozůstalým musí zároveň zaplatit odškodné 1 790 000 korun. Ochránci přírody v Beskydech letos zachránili před koli aut tisíce obojživelníků. Celkem kolem cest v horách natáhli přes 10 kilometrů bariér. Živočichy při jarní cestě za rozmnožováním naváděli do zakopaných kbelíků.
3: Jen v okolí přehrady Šance se podařilo odchytit a přenést přes 5000 ropuch, tisícovku skokanů, desítky mloků, čolků a kuněk žlutobřichých. V okolí Bílé to bylo více než 3700 obojživelníků. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Bude v našem kraji oblačno až polojasno, teploty 12 až 8 stupňů Celsia. Ráno místy polojasno, během dne oblačno, na horách přehánky, později odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 22 stupňů na horách do 16 a vítr bude slabý severozápadní do 6 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici první třídy číslo 58 v Kopřivnici havarovalo osobní auto do plotu. Vozidlo se teď bude vyprošťovat a provoz je tam omezený. Ke zranění nedošlo a s opatrností se dá projet.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přeji vám krásné odpoledne, máme 4 minuty po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pokračuje naše odpolední vysílání a čemu se budeme věnovat, kam se vydáme. Určitě přidáme zajímavé povídání s mluvčí Bohumína Janou Končítkovou. Bohumín totiž slaví 770 let od první písemné sbírky, podrobnosti v polovině hodiny. No a slíbila jsem, že se vydáme také do Mostu u Jablunkova, kde ožívají tradiční gorolská řemesla. Věřím, že se nám to podaří už za malou chvíli s redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava s Petrou Pivkovou. Prostě v terénu máme našeho regionálního stopaře a ten mapuje zajímavosti pro vás, pro všechny. Michal Hrůza, Václav Neckář a nebo třeba Lucie Vondráčková. To už je nabídka muziky a přání krásného odpoledne od nás všech.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A tentokrát přímo z Frýdecko-Místecka na pomezí Beskyd v Mostech u Jablunkova dnes ožívá dřevěnka na fojctví starými gorolskými tradicemi. Návštěvníci se tady mohou podívat pod ruce řemeslníkům, kteří ukazují, jak důležitou roli hrálo dřevo v každodenním životě místních Horalů. Na místě už je redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne, tak co všechno si návštěvníci na gorolském dni mohou vyzkoušet?
2: Krásné odpoledne. No, je toho opravdu mnoho a je super, že se tady dá tvořit jak vevnitř, tak venku, protože to počasí si pohrálo i tady v Jablunkově, tedy v Mostech u Jablunkova, ale už nám tady svítí sluníčko, takže můžeme v programu krásně pokračovat a dneska to je, tedy jak jsme říkali, hlavně o dřevě, ale i o lesnictví, myslivosti, je toho opravdu hodně a co všechno se děje, tak to ví hlavně paní Alena Kolčárková, tady z Gorolského turistického informačního centra. Dobrý den, řeknete mi, co všechno tady mohou návštěvníci dneska u vás vyzkoušet?
3: Přeju krásné odpoledne všem posluchačům. A když si to trošičku přiblížíme, co tady máme, tak dneska návštěvníci můžou sledovat řemeslníky při práci a sami si taky vyzkoušet tu práci se dřevem, což je takový ten nejtradičnější materiál v našem regionu, s kterým lidé kdysi hodně pracovali. Máme tady pozvané lesníky, doví se, můžou si s nima povídat o lese, naučit se poznávat různé dřeviny, ať už podle třeba kůry stromu, typu barvy dřeva, podle plodů, které jsou, dokonce si tady měří výšku stromu. A každý třeba, kdo tady přijde, tak si může vyzkoušet, jak se vyrábí šindel, což je taková ta tradiční střešní krytina, která se tady v minulosti hodně používala na roubenkách, na dřevěných domech. A to dřevo samozřejmě není jenom o tom, o té praktičnosti, že vlastně si lidé z toho stavěli obydlí, dělali si nějaké předměty běžné domácí pro třeba pro nádobí, pro vaření a tak dále, ale chtěli si taky zkrášlit ty své domy, takže máme tady i uměleckého řezbáře a třeba návštěvník, my je nepustíme k tomu, aby dlabali dlátkem do dřeva, protože to přece jenom je trošičku nebezpečné, ale máme takovou fintu, že jsme si třeba nakoupili mydla, což je měkký materiál a do toho si můžou lidé vyzkoušet udělat ten ornament.
2: Zkoušela jste to taky, nebo co vás nejvíc, protože musela jste vyzkoušet určitě všechny ty aktivity, které tady máte, co vás nejvíc bavilo?
3: No, máme tady moc pěknou takovou činnost výrobu sovičky, kterou děláme ze šišky, takže máme to takové to propojení les, plody a ještě nějakou tu tvůrčí činnost, takže to je moc pěkné, to jsem si vyzkoušela udělat, jsem si pěknou sovičku a pak si třeba i děti zkoušejí vypalovat do dřeva, malovat na dřevo. A my jsme i trošičku propojili takovou tu tradiční práci se dřevem i z historií, která se tady k mostům váže a to je systém opevnění šance. Protože k tomu, když tady máme, používali kdysi vojáci třeba dělo, tak potřebovali k tomu i takové různé další prvky a to jsou takové specifické obrané prvky, jako jsou gabiony. Dneska už možná na lidé vědí, co používají to třeba někde na zahradách, většinou se používají třeba vyplněné kamením a jsou železné, ale my je tady děláme tak, jak se kdysi dělali z proutí. Takže máme tady kolegu, který to umí a s dětmi vytvářejí prostě proutěný gabion, takže to je velice zajímavé.
2: Já vím, že takovéhle akce, nebo tady ty řemeslné dny máte co 14 dní, tak kdybychom někoho nalákali a chtěli by přijít právě za 14 dní, tak co bude ten další, to další téma, které na návštěvníky tady u vás čeká?
3: Takže za 14 dní 6. srpna ve čtvrtek se zaměříme na další tradiční řemeslo a to je ševcovství. a výroba obuví a vše, co kolem toho patří. Nejtradičnější asi obuv tady v našem regionu jsou krpce, takže zase tady budeme mít lidového tvůrce, takzvaný, dokonce je to mistr řemeslné tvorby pro celý Moravskoslezský kraj, pan Karel Kufa, a ten bude návštěvníky seznamovat s tím, jak se ty krpce vlastně vyrábějí. A děti se můžou třeba, samozřejmě nevyrobí si celou tu obuv, ale třeba si vyzkouší něco vyrazit do kůže. Budeme tady, když jsem zmínila tu kůži, tak budeme tady mít i živé krávy, a aby si zase děti uvědomili vlastně, kde se ta kůže vlastně bere, a budou si tu krávu moci očistit vlastně ten její kožíšek, aby si vyzkoušeli tady toto, takže to je vždycky to živé zvíře, je takové atraktivní. Máme tady aktivity, kdy budou dělat další prostě činnosti kolem té kůže, seznamovat se s historií toho obuvnictví u nás. No a celá ta akce řemeslných dnů naší dřevěnce na Fojství vrcholí takzvaným medovým dnem, kde zase si tady pozveme včelaře, ti nám budou vykládat jednak o těch včelách, ale i taky o medu, o produktech, o propolisu, o tom, co ty včeličky vlastně vyrábí a k čemu je to dobré. A na to navazuje i zase zpracování třeba vosku, kdy si tady budou tvořit svíčky a různé další aktivity.
2: Tak je to opravdu hodně. Já si myslím, že nejpozději na tom medovém dni se určitě zase uvidíme a uslyšíme. Já přeju, ať přijde co nejvíc lidí, ať máte pohodový zbytek prázdnin. Moc děkuji za váš čas.
3: Já taky děkuji a všechny zvu k nám do Mostu u Jablunkova.
2: Tak jste to slyšeli, a pokud byste chtěli nějakou inspiraci, tak se sem určitě stavte, protože tady v Mostech u Jablunkova se toho opravdu velmi mnoho děje.
1: Díky moc za zajímavé tipy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Je pro nás měla redaktorka Petra Pivková. Petro, děkuji a loučím se, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bohumín slaví 770 let od první písemné zmínky a tento moment se letos propisuje také do řady akcí ve městě. Výjimečný bude například zářijový koncert ve dvoře radnice. Běžně tam totiž parkují kola a auta, ale tentokrát budou příchozí svědky nevšedního propojení houslového cyklu čtveroročních dob s místním nářečím po našimu. I o tom si s mluvčí Bohumína Janou Končítkovou povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Ano, rok se překulil do té druhé poloviny, ale v Bohumíně se stále plánují další a další akce k oslavám 770. výročí. Nejnověji jste lákali na koncert Vivaldiho Pod širým nebem. Ten bude v září.
2: Ten bude v září, nicméně do té doby nás čekají ještě pivní slavnosti, což je akce, která je tradiční v Bohumíně, ale my jsme se snažili, aby si veřejnost ty oslavy užila celoročně, tudíž promítáme ty naše plány vlastně do všech jakoby větších kulturních a sportovních akcí. A u těch pivních slavností a tam budou mít lidé možnost ochutnat výroční speciál pivní. Podporujeme tradiční regionální výrobce místní a navázali jsme spolupráci s křečínským minipivovarem. A ten pro nás uvařil speciální výroční jubilejní pivo ze slovinského chmele a s příchutí citrusu a bylin. A toto pivo tam bude čepováno na těch pivních slavnostech. A kdo by si ho chtěl třeba i odnést domů, tak může i v lahvi. To pivo má takovou speciální etiketu památeční.
1: Tak pivo, které se bude pít jenom letos k 770. výročí Bohumína. Vlastně tou největší akcí byly ty červnové slavnosti, pokud se nepletu. Ty už jsou za vámi rytíři, zbrojnoši, historické slavnosti a tak podobně.
2: Tak to byla speciální akce, kterou my běžně nepořádáme. Chtěli jsme ji zasadit do prostředí starého Bohumína, což je vlastně naše nejstarší část. A myslíme, že se moc povedla. A nicméně není poslední akcí. Pro, řekněme, fanšmekry hudebního rázu chystáme právě ten koncert.
1: Vivaldi je Pod širým nebem.
2: On je speciální ve dvou věcech. Jednak je to jeho obsah a to je právě Vivaldi po našimu, kdy se spojuje klasická hudba, vážná hudba, smyčcové kvarteto a vlastně se sonety přeloženými do slezského nářečí. A druhá výjimečnost na té akci je, že ona se bude konat v nádvoří historické budovy radnice.
1: To znamená tady té budovy na Masarykově náměstí, té budovy Zrežného zdiva?
2: Tak my tu máme dvě radniční budovy. Ta větší, hlavní budova, byla postavena v roce 1894 jako škola. Ale už dlouhá léta slouží pro potřeby našeho městského úřadu Bohumín. A ona je atypická v tom, že je stavěná do čtverce, nebo jakoby do obdélníku a má uvnitř vlastně nádvoří. V tuto chvíli jsou tam uschována kola úředníků, kteří přijíždí do práce na kolech. Jsou tam i služební auta naší radnice a je tam vozový park městské policie. A my tady ten prostor, který běžně neslouží veřejnosti, pouze jednou za rok při dražbě ztrát a nálezu, tak my tento prostor vyčleníme pro speciální koncert a stane se z něho takové pódium nebo atrium Pod širým nebem pro ten zážitek umocněný vlastně tou vážnou hudbou.
1: My s Janou Končítkovou, mluvčí Bohumína, stále mluvíme o koncertu Vivaldi Po našimu. Vlastně tam bude i klid, když je to ve dvoře.
2: Strašně moc věříme, že vyjde počasí, protože samozřejmě pokud by hlásili nějaký extrémní déšť nebo přívalové srážky a podobně, což už věříme, že v tom září to počasí bude stabilní, tak by se ten koncert konal v budově základní umělecké školy. To bych možná ráda zmínila, že vlastně ten nápad a celá ta organizace na tom velmi úzce spolupracovala základní umělecká škola naše bohumínská s kulturním spolkem Oderberg. Myslím si, že posluchači Českého rozhlasu Ostrava můžou znát kulturní spolek Oderberg, protože on tady pořádá ve starém Bohumíně velmi specifické hudební akce, takové lahůdky opravdu pro fanšmekry, pro, řekněme, náročnější posluchače. Jsou to koncerty vážné hudby, ale i jazzu, blues a podobně. A vlastně spojením kulturního spolku Oderberg a základní umělecké školy se zrodila tady ta krásná myšlenka na ten koncert v tom dvoře radnice a základní umělecká škola vlastně dodá jakoby předskokany, dá-li se to tak u vážné hudby říct, a ti předskokani vlastně jsou žáci základní umělecké školy, kteří se postarají o ten předprogram.
0: Říká prozatím v Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava mluvčí Bohumína Jana Končítková. No a hned po písničce s Věrou Martinovou nás pozve třeba na komentované prohlídky, radnice nebo také na vinobraní.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bohumín se hlásí k roku 1256, kdy pochází první zmínka o městě. Trvale osídlená osada nazývaná Bohun však vznikla u řeky Odry pravděpodobně už mnohem dříve. Letošní jubileum si tak lidé připomínají na mnoha akcích, od pivních slavností i výstav až po koncerty vážné hudby. O oslavách si s mluvčí Bohumína Janou Končítkovou povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Chodí lidi na akce spojené s oslavou výročí města?
2: My jsme byli velmi mile překvapení, že na té největší akci, na těch starověkých slavnostech i přes extrémně horké počasí, to byla ta hrozná vedra, úmorná, tak opravdu ti lidé chodili, korzovali, bavili se. My ty Bohumíňáky tak nějak vedeme k tomu dlouhodobě. V Bohumíně se konají desítky akcí ročně, ať už kulturních nebo sportovních, a lidé jsou tak zvyklí. Je tu podporován i místní komunitní život. Ty akce se zdaleka nekonají jenom v centru Bohumína nebo ve starém Bohumíně. Teď jsme měli 100. výročí vrbických hasičů, krásná akce. Teď byl ve Skřečuni food festival bramborových placek. Bude v Šunichlu Guláš Fest, takže vlastně tou kulturou žijí i ty naše městské části.
1: Ještě zmíníme nějakou akci k oslavám výročí 770 let, protože rok ještě nekončí.
2: Určitě bych moc ráda pozvala 12. září posluchače Českého rozhlasu Ostrava na vinobraní, které se koná teda tady na centrálním náměstí. Je to taková příjemná akce, kdy lidé mají možnost ochutnat kvalitní vína z jižní Moravy, burčák, hraje tu cymbálovka, a my jsme právě k tomu 770. letému výročí připravili prohlídky radnice komentované. Lidé si budou moct projít to interiér té budovy a podívat se do míst, kde běžně ta veřejnost se ani nedostane. My s touto akcí už máme zkušenost z roku 2018, kdy se slavilo 100. výročí republiky, a poprvé jsme přišli s tou myšlenkou ukázat lidem tu budovu trošku jinak, než ji znají, a říct jim něco o její historii. Pomohl nám tehdy i spolek Mariška, to jsou dámy, které šijí dobové kostýmy, takže ty komentované prohlídky probíhaly i v dobových kostýmech a zájem té veřejnosti byl opravdu velký.
1: Že na dobové kostýmy dojde letos také?
2: Věříme, že se dohodneme s Mariškou, oni samozřejmě jsou velmi ochotní, a zvažujeme, že bychom ty exkurze možná rozšířili i na další budovy z Ržného zdiva, tím je Bohumín velmi specifický, a tak jak v tom roce 2018 byla možnost se podívat třeba i do kostela nebo na faru, tak máme i velmi dobrou spolupráci jak s evangelickou církví, tak s katolickou církví, a takže je možné, že to ještě spojíme s dalšími budovami z toho Ržného zdiva.
1: A kdybychom ještě rychle na závěr připomněli trochu tu historii 770 let, to je od první písemné zmínky?
2: Tak přesně, to není jenom Bohumín, řada měst vychází z první písemné zmínky, přestože i u nás samozřejmě jsme si jako jistí, že ta osada na té stezce Kupecké byla mnohem dříve, nebo že to místo v okolí řeky Odry, které dnes leží na českopolském pomezí, bylo osídleno mnohem dříve, tak těch 770 let výročí je spojeno s první písemnou zmínkou. Bohumín, jak ho dnes známe, je samozřejmě novodobá historie. Po celou dobu, po dlouhá století, ten život se odehrával ve starém Bohumíně, který je dnes oddělen dálnicí D1 a vlastně u starého hraničního mostu přes Odru do polských chalupek. A to město, které dnes vlastně lidé znají a do kterého přijíždí, vzniklo mnohem, mnohem později, až s rozvojem železnice a průmyslu.
1: Starý Bohumín, starý Bogun, říká se to tak?
2: On má několik názvů, ano, neříká se starý Bogun, říká se Bogun a říká se i Oderberg. Existuje řada různých označení, ale velmi dlouho platilo, že když se řeklo Bohumín, opravdu se myslel ten dnešní starý Bohumín, to znamená ta část, kterou nám oddělila ta dálnice.
1: Vysvětluje Jana Končítková, z Bohumína Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Pokud rádi navštěvujete zámky, tak vás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava moc rádi inspirujeme. Každý den po celé léto v rubrice Zámecké léto totiž nabízíme mnoho zajímavostí, které mohou být třeba i zajímavým tipem na výlet. Co pro vás dnes vybral náš průvodce zámeckým létem František Kinský?
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta, teoretika, knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30. válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to 1 křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Tak se v pořadu Host vydáme do ostravského domova Čujkovova, který slaví 55 let od svého založení. Zařízení, jehož součástí je například i solná komora, parádní pokoj nebo relaxační místnost, nám spolu s Ivou Piskalovou přiblíží ředitelka domova Gabriela Rumíšková.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jaká je situace po pádu vojenského vrtulníku na Třebíčsku, řekneme za chvíli. Podrobnosti už za 2,5 minuty v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu. Ostrava určitě chybět nebudou. Po 16. hodině ještě rychlé pozvání k dnešní humoriádě. Pozvání přijala tentokrát Iva Hitnerová. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Po pádu vojenského vrtulníku na Třebíčsku zemřel jeden člověk, dalších 7 je zraněných. Za pokus o dvojnásobnou vraždu v Ostravě si Vojtěch Zaremba odpiká 15 let ve vězení. Knov odstranil některé lavičky v centru. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová. Vítejte. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD míří kvůli nehodě vrtulníku do náměště nad Oslavou. Na palubě vrtulníku Venom bylo 5 vojáků, jeden pád nepřežil. Stroj po pádu začal hořet. Uvedl to mluvčí záchranářů Petr Janáček.

0: systému H1, mezi které vrtulníky Venom patří. Za pokus o dvojnásobnou vraždu v Ostravě Heřmanicích si 67-letý Vojtěch Zaremba odpiká 15 let vězení. Trest uložený ostravským krajským soudem mu potvrdil vrchní soud v Olomouci. Muž na Vánoce 2024 ze žárlivosti zapálil dřevěnou zahradní chatku, ve které spali dva lidé. Oba se včas probudili a chatku opustili. Muž se k činu přiznal. Okolí evangelického kostela a městského divadla v Krnově má méně laviček. Město je odstranilo na popud místních lidí. Stěžovali si na lidi bez domova, kteří se v okolí památek scházeli.
1: Od toho je městská policie, ne? Zrušit lavičky, to je to nejmenší.
2: Antonii jsem potkal hned u divadla. Dodává, že lidé si občas potřebují sednout a odstranění posazení problém nevyřeší. Několik laviček se ale do lokality vrátí, vysvětluje mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Tři před evangelickým kostelem budou nahrazeny jednoduššími lavičkami bez opěradel. Smyslem je ponechat možnost krátkodobého posazení a minimalizovat škody.
2: Podle městské policie jde o jedno z nejstřeženějších míst ve městě. Většinou ale nedochází k přestupkům a strážníci toho tak moc nezmůžou. Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Hudbu, workshopy, filmy a nebo třeba i gastronomii nabídne čtyřdenní festival Colores, který dnes začíná v Olomouci. Akce bude hostit letní kino, arcidiecézní muzeum a nebo Horní náměstí, kde bude i páteční gala večer flamenka.
4: Gala večer flamenka bude na Horním náměstí v podání špičkových španělských umělců. V sobotu se představí symfonický orchestr studentů z Chile. Závěrečný koncert bude patřit klasické, popové, jazzové i současné hudbě. Program je na webu akce. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 8 stupňů Celsia. Ráno místy polojasno, během dne oblačno, na horách přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Které silnice jsou vlivem silného deště v našem kraji hůře sízné, může se na nich objevit bláto, opatrní buďte, hlavně v lesních úsecích.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
7: hezké
6: Ivo.
7: Hezké odpoledne.
6: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
7: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit. Aha. A po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
6: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
7: To jsem nevyvěšovala.
6: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
5: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní Humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákancí jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrchla jeho značkové košile. Poznamenala jeho elegantní trička. A husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní: pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco smastila, nebo třeba zadělala svými barvami, třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá, a ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak, a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christián mi připadal takový úžasný.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem přišla do pozvan, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy, a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama, a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: jsem nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A tak.
0: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jakože by měla
1: ne,
0: tu patinu. Naopak září tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to ano. Jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to ano, a ty ano. Obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo některé, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila ano. jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem ano. chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první. Ano. Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což
0: ne,
1: vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba tak. No. To jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji. A Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá náruč
4: i zběsilý

0: Tehdy se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu, na telefonu Vy, co rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale musí být krásné.
7: Ano.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Čere v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: Vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, na shledanou.
5: Děkujeme za hlasování. Přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná. Poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce, protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázcích.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel Zbojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
5: Dobře.
10: Děkuju.
5: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž, nebo dopadneš jako Kaiser. Běž.
12: Promiňte, já...
11: Děkuju, pane doktore. Děkuju.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím? To jste si tak jistý?
14: No, zaručeně, to je...
13: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s Grekem zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
14: Ano, denně.
13: Od rána?
14: No, tak od rána přímo ne,
13: ale... No tak vidíte, tak co tady děláte?
14: No, ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
14: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No. A neříká si ona taky trošku o to? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce?
14: No, právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
14: A ona vás přivezla sem jako šok, jako pytel vás sem odhodila, člověče.
13: A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
14: No, já chtěl být zase střízlivý.
13: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Nuda.
14: Ano.
13: nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, krasavec. No tak vidíte.
14: Ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence tak. No.
14: A já pak dělám strašné věci. No.
13: Jak ty například?
14: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
13: No, tak v našem věku, to pohyb. To je zdravý.
14: No, tak. A to taky třeba ožávám prsa cizích žen, třeba se střednice nebo tety, no to je trapas, to bylo zrovna smysl.
13: No, vidíte, no, to, kdo by si nešel, že jo.
14: No, no, tak viděl jste jí.
13: No, na moji tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučovat. Oh, to je jedno, to se nepletme, no tak.
14: No a potom třeba urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
14: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec, to je mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
14: No ale já jsem alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
14: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
13: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
14: No.
13: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
14: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
13: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
14: No, a další radu?
13: Co?
14: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
13: No, to je jedna za všechny rady.
14: No jo, mě strašně zle, víte.
13: Fakt?
14: No, já...
13: Je tě blbě, jo?
14: No, strašně. Nedovedete představit.
13: Ale dovedu. Ale víš co? Co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setkáš.
14: Ale to přeci, že? Já to tam už to znám.
13: No co, to už to poznáš, co víš, rozumíš, když si něco dáš, tak to víš, o to švoto se srozej, to znáš, to tak.
14: Ne, co, bych radši, ale, co? Já bych radši sem,
13: ale,
14: tady jsem...
13: Ale ne, to stojí za pendry, běž.
14: Ale tam už taky, jsem to poznal.
13: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
14: Srdcičko, prosím.
13: Ale ne, neboli srdcičko, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Požer se na zdraví. Jak já mu závidím.
4: Pane Kajzere.
13: Pane doktore.
4: Vy jste mi zase sebral můj plášť. Neříkejte. Ty váš?
13: Radši bílej. Jak se ty barvy pletou.
4: Už po třetí tento týden.
13: Vážně, jo.
4: Kdo to byl?
13: Však on se vrátí. Co nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
4: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
13: Pane doktore, nelíbí.
4: Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
7: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bife a tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno, tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala, nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
5: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
7: ne,
5: v dětství?
7: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
5: A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
7: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
7: saláty.
5: Nevzdal to.
7: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
7: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty vysoké saláty.
5: To je to střídání generací, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
7: Jistě.
5: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
15: Když jeme,

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800
2: Ačko,
1: 900.
2: Ačko.
1: Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hnušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: A Patriku i paní Ivu. A já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky. A máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou, Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška
1: ano.
7: Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčoch, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejméně 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak,
1: tak
7: její,
1: tohle stačí.
7: Její
1: život. Řekla jsi to někdy?
7: Asi jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme
1: Marseillaise.
7: Marseillaise jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
8: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Šlechtické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmo. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a pan Kopecký neměl děkovačku. No, a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila, tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ale ano, hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanském zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jako, že to je do u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po dvou minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají, říkají, tohle, takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají, ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takovej příšerný, vošklivý.
2: A tam byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s tím dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, měla vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělali takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej, toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr. A abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a mtla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? Vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle dozadu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou, ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto, na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou, snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: Servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Třinec zakázal podomní prodej energií. Ceny benzínu a nafty rostou. Lidé si můžou v Šumperku prohlédnout novou výstavu Czech Press Photo. Zítra bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia. Začínají aktuální zprávy s Linkou Blažejovou. Vítejte. Prodejci energií už nesmí v Třinci nabízet své služby mimo vyhrazené provozovny. Nová vyhláška platí v Třinci ode dneška. Město zatím omezovalo podomní prodej tržním řádem podle živnostenského zákona. Oblast energetiky ale upravuje energetický zákon. Jak pokračuje mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, město zavedením vyhlášky reagovalo na stížnosti ze strany občanů.
2: V tento okamžik, čili od dnešního dne, mají občané tu možnost, že v případě návštěvy těch energošmejdů u nich doma, tak mohou okamžitě volat tísňovou linku Městské policie Třinec a Městská policie Třinec má v rukou nástroj, který může uplatnit.
1: Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 koruny. To je o 1 korunu a 8.

0: mluvčí radnice Jana Kaněvová.
1: Výstava představí 31 vítězných fotografií a fotografických sérií z let 1995 až 2025, oceněných v prestižní soutěži Czech Press Photo. Každý snímek je autentickým svědectvím své doby. Sport.
0: Fotbalista Milan Petržela ukončil ve 43 letech profesionální kariéru. Své rozhodnutí potvrdil v pořadu Desítka Pavla Horváta ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Teď se bude dít po fotbalový život. Sám ještě úplně nevím, ale rozjel jsem nějaký věci si na Moravě, udělal jsem si tam svoji akademii, takže asi nejspíš se budu věnovat tomuhle.
0: Milan Petržela je rekordmanem v počtu ligových startů, má jich celkem 537. Z Plzní získal 4 ligové tituly, dvakrát taky domácí pohár, jednou s Viktorií a jednou se Slováckem, kde odehrál poslední sezonu své kariéry. Počasí. V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno, nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů Celsia. Zítra ráno bude místy polojasno, během dne pak přechodně oblačno, na horách přehánky a nejvyšší teploty od 18 do 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici druhé třídy číslo 647 v obci Kujavy na Novojičínsku spadl v podmáčeném terénu strom. Hasiči jedou na místo, provoz je omezený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Jak vypadal ten dnešní den s datem 23. července v Moravskoslezském kraji? Řekneme si mezi 17. a 18. hodinou, ale jako vždy vás upozorním alespoň na dvě témata. Chystá se další omezení v Rudné ulici v Ostravě, kdy a kde, podrobnosti za chvíli. Téměř 6000 píšťal budou mít varhany v Ostravské katedrále Božského spasitele. A celkový zpravodajský souhrn dnešního dne s Lenkou Blažijovou ten nabídneme už po písničce. Tak krásné odpoledne a příjemný poslech.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V srpnu čeká řidiče další uzavírka Rudné ulice. Silničáři budou 3 týdny opravovat povrch vozovky v úseku od Plzeňské po sjezd nad Porubkou. Řidiči v obou směrech projedou jedním pruhem. Práce v tomto úseku budou stát podle ředitelství silnic a dálnic 155 milionů korun. Jde o jednu z nejvíce vytížených silnic v celém kraji a proto jsme zjišťovali podrobnosti, bude je mít reportér Martin Knitl. Karviná chystá přestavbu budovy základní umělecké školy Bedřicha Smetany v části Mizerov. Rada města rozhodla o zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Součástí úprav bude i nový koncertní sál pro 150 diváků, který by v budoucnu mělo využívat sborové studio Permoník a symfonický dechový orchestr Májovák. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Tamní magistrát už vyhlásil soutěž na druhou etapu bouracích prací. Potvrdil to Martin Kůz z opavské radnice. Součástí další fáze demolice budou také přeložky inženýrských sítí. Ostrava letos chystá rozšíření kanalizace v městských částech Nová Bělá a Krásné pole. Projekty v celkové hodnotě 117 milionů korun chce zahájit v srpnu a v říjnu. V Nové Bělé se bude nová kanalizace týkat ulic Na Šancích, Želivského, Petrovských, Foxova a Vidrova. Hřbitov v Havířově Bludovicích je do neděle zavřený. Technické služby tam pracují na zpevnění svahu. Půda se uvolnila při silných deštích v září 2024. Stavební práce mají celkově trvat do konce léta. Obránce druholigové Opavy Filip Štěpánek dostal za účast v korupční kauze měsíční zákaz soutěžní činnosti, pokutu 50 000 korun a musí vykonat 70 hodin prospěšné činnosti. Rozhodla o tom odvolací komise Fotbalové asociace České republiky. Den v kraji budeme mapovat v této hodině podrobněji, tak hezký poslech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: A také Jiří Korn na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji a pojďme k jedné aktuální situaci. Silničáři chystají další uzavírku na ostravské dopravní tepně Rudné. Příští týden v sobotu tam začnou frézovat téměř 6-kilometrový úsek. Omezí to i průjezd, nájezdy a sjezdy v daném místě. Podrobnosti ty zjišťoval Martin Knitl.
1: Rudná ulice patří už delší dobu k místům, která řidiči moc rádi nemají, protože často víc v koloně stojí, než jedou, ale oprava celkem 4 mostů byla podle silničářů nutná, no a s tím právě souvisí i další následné úpravy vozovky. Oprava povrchu se bude od 1. srpna týkat bezmála 6-kilometrového úseku od křížení s ulicí Nad Porubkou po křížení s Plzeňskou ulicí. To vše do 20. srpna, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu, což představuje přepravu přibližně 100 tisíc tun různé hmoty v krátkém časovém období.
0: Práce budou rozděleny na etapy, tak jak to bude vypadat?
1: V první etapě bude od 1. do 10. srpna uzavřený směr do Opavy z Havířova, no a potom se to otočí. Rekonstrukce bude tedy ve 2 etapách po 10 dnech. Takže to je těch 20 dnů. Auta pojedou vždy v jednom pruhu pro každý směr. Co je důležité, nájezdy a výjezdy přilehlé k tomu uzavřenému jízdnímu pásu budou taky uzavřené a nebude možné se tudy dostat ven ani naopak na Rudnou. Budou ale vyznačené objížďky.
0: Co myslíš, že to způsobí? Dá se to vůbec odhadnout?
1: No, faktem je, že Rudná patří k nejvíce vytíženým cestám v celém Moravskoslezském kraji. Denně tudy projede v průměru 40 tisíc aut, což je velké číslo na to, aby se dalo zabránit kolonám prakticky po celý den. Kdo v srpnu tudy pojede, tak určitě by měl počítat s časovou rezervou.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér Martin Knitl.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje Den v kraji. Dominantou interiéru ostravské katedrály Božského spasitele je teď stavební jeřáb. A tak to bude ještě několik týdnů. Proč? Varhanáři tam začali montovat nové varhany, které budou mít přes 5800 píšťal. Ta největší váží i 200 kilo.
1: Stavební jeřáb na pásech v lodi katedrály vypadá možná trošku nepatřičně, ale bez něho by varhanáři prostě nástroj neposkládali.
2: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů, váží zhruba 200 kilo.
1: A co je to za tón?
2: Je to tón fis. Je to vlastně druhá největší kovová píšťala v Pardubice.
1: Vy si tady musíte pomáhat jeřábem, jak to dělali za starých časů vlastně ti varhanáři?
2: No, za starých časů to dělali velmi podobně, akorát to nemělo elektromotor a hydrauliku, ale museli stavět mnohem víc lešení než my. O to máme jednodušší.
1: Vysvětluje mi vrchní varhanář Petr Dlabal. Zatím je stavba nástroje opravdu na začátku.
2: Ty varhany mají skříň, mají svoji vnitřní konstrukci. V té konstrukci je spoustu dřeva, trámu i traverzy. Tady ty velké píšťaly jsou tam proto, protože už by se tam jinak nedostali do těch varhan. Stojí vzadu u zdi a svou monumentalitou tam musí stát první.
1: Varhanáři si pomáhají i 10x zmenšeným dřevěným modelem.
2: Takže tady pro představu... Tady vidíte i model třeba píšťal, to jsou zrovna ty z těch velkých píšťal, které se doplňují, ty tu nebyly.
1: Takže tím si pomáháte místo plánku, jo, prakticky?
2: Ano, protože už je to tak velké a tak složité, aby si člověk ty jednotlivé návaznosti tam lépe představil. Šetří to práci.
1: Varhany musí být hotové do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
3: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
1: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava už od 17. hodiny posloucháte zpravodajský souhrn Den v kraji a ohlédnutí za tématy dnešního dne. Pojďme dále. Na jedné straně památkově chráněný Krnovský kostel s parkem, na straně druhé památkově chráněná budova Krnovského divadla. Místní ale v okolí památek nechtějí trávit čas, schází se tam totiž bezdomovci. Město se s tím vypořádalo tak, že odstranilo lavičky.
1: Naprosto souhlasím, protože se tady zdržují nepřizpůsobiví občané a myslím si, že je to opravdu vhodné jim takhle přerušit tuto činnost.
2: Zdenu jsem potkal hned u divadla. Po lavičkách na některých místech zbyly jenom světlejší obrysy na chodníku. Názory na rušení laviček ve veřejném prostoru se u lidí liší.
3: Protože hodně lidí třeba jde a potřebuje si chvilku sednout odpočinout.
2: Podle Antonie to není úplně správné řešení.
3: To máte to samé, jak na autobus. Nádraží. Tady na kraji lavičky jsou dvě a zbytek. Oni všechno zrušili, takže tam lidi jak čekají většinou z těch vesnic nebo takhle s nákupama a tak, tak celou dobu stojí, protože to tam zrušili. Je fakt, že tam seděli, ale myslím, že od toho je městská policie, ne? Zrušit lavičky, to je to nejmenší.
2: Já jsem se přesunul do kanceláře velitele městské policie Pavla Moravce.
4: Ta lokalita bezesporu je kontrolovaná téměř jednou z nejkontrolovanějších lokalit ve městě. Ale samotné posedávání těch lidí na těch lavičkách mnohdy přestupkové jednání nevykazuje. Pokud jde samozřejmě o znečišťování veřejného prostranství nebo pití alkoholu na veřejném prostranství, máme na to nástroje.
2: Ty jsou ale u lidí bezdomová nebo v těžké životní situaci těžce vymahatelné. Mluvčí krnovské radnice Dita Círová vysvětluje, že podněty přišly od lidí, kteří bydlí v okolí divadla a kostela.
5: Zatímco čtyři lavičky u divadla byly odstraněny bez náhrady, tři z parku před evangelickým kostelem budou nahrazeny jednoduššími lavičkami bez opěradel. Smyslem je ponechat možnost krátkodobého posezení, ale současně minimalizovat škody na městském majetku.
2: Problém ale nemá jednoduché řešení, protože ti lidé, kteří na lavičkách posedávají, nezmizí, ale přesunou se jinam. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: že míváš se mnou.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: A tentokrát míříme do Opavy. Právě tam totiž probíhá komentovaná prohlídka jednoho z nejvýznamnějších barokních kostelů ve Slezsku. Návštěvníci společně s průvodcem tak objevují pohnuté osudy kostela svatého Vojtěcha na Dolním náměstí. Od jeho gotických počátků přes působení jezuitů až po zajímavosti, které během většinou běžnému návštěvníkovi často zůstávají skryté. Právě tímto chrámem ale teď prochází i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou zdravím. Petro, dobré odpoledne. Ve které části kostela teď právě jste?
3: Krásné odpoledne. No, my jsme se přesunuli z těch venkovních prostor dovnitř, nejenom kvůli dešti, který nás tady také v Opavě dostihl, ale i kvůli tomu, že právě teď se dozvídáme, jak vznikla nebo od kdy je výzdoba kostela zde umístěna a jak vůbec a kdy byl kostel vybudován. No a všechno to ví samozřejmě průvodce té dnešní prohlídky, pan Petr Tesař, který byl tak laskav a na chvíli tu dnešní komentovanou prohlídku i přerušil a všichni tady sedí a čekají, až bude pokračovat, ale on nám teďka prozradí vlastně, o čem ta prohlídka je, kdybychom chtěli nalákat naše posluchače. Dobrý den.
4: Dobrý den. Ta prohlídka, kterou tady všichni společně s účastníky procházíme, tak ona není o datech primárně. Ona je o kontextech, o tom, co vidí, aby si mohli uvědomit, že všechno, co bylo tady postaveno, má nějaký hluboký význam. Že je ta myšlenka nejenom autora, ale i vlastně těch stavebníků, kteří tím sledovali svoje cíle, které chtěli dosáhnout, a prostředkem k dosažení těch cílů právě měla být tahle stavba.
3: Je to vaše oblíbená stavba, je to jako prohlídka, kterou děláte rád, protože jste tady jako doma?
4: Já musím říct, že já dělám rád všechny prohlídky, protože mě na tom nejvíc baví všímat si právě těch kontextů a ty zprostředkovávat lidem, protože to považuji za to nejcennější. Člověk, který navštíví moji prohlídku a odejde s tím, že ví, proč ta památka tady je, jaký měla důvod, tak to je pro mě největší odměna.
3: Jsou ty prohlídky pravidelné, takže si je můžou návštěvníci nebo zájemci rezervovat a přijít jakoby pravidelně, nebo je to něco, co je jakoby ojedinělé?
4: Tak ty prohlídky organizuje Opavská kulturní organizace a ta má na léto určitý program a prohlídky opavských kostelů patří mezi stálice těchto programů. My vlastně realizujeme již 10 let a prohlídky kostela svatého Vojtěcha, Panny Marie, kláštera a kostela v Mariánu nebo také svaté Hedviky jsou pravidelně a minimálně jednou až dvakrát do měsíce je mohou návštěvníci navštívit.
3: Já moc děkuji, ať zbytečně nerušíme tady dnešní výklad. Moc díky za váš čas a přeji spoustu návštěvníků a zájemců o tak zajímavá témata. Děkuji moc.
4: Já také děkuji. Naschledanou.
3: A jak jste slyšeli, tak klidně můžete i vy navštívit takovou zajímavou prohlídku jako já dnes.
2: A já už děkuji za zajímavé informace redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Petře Pivkové, která nám to vše ve vysílání zprostředkovala. Petro, hezké odpoledne a pokračujte v prohlídce. Měj se hezky, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Jaké počasí jsme měli dnes v Moravskoslezském kraji? Velmi proměnlivé. Zatímco dopoledne ještě alespoň na Ostravsku sluníčko, od té 12. hodiny od oběda už se to proměňovalo v silné přeháňky, místy i bouřky. Tak to vypadalo v Ostravě. Jak to ale vypadalo v celém kraji, to ví Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Pěkné odpoledne přeji.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Tomáši, tak situace jako na Ostravsku byla podobná v celém kraji, anebo se to někde lišilo?
1: Byla podobná, během dne se začaly vytvářet přeháňky, postupně odpoledne byly silnější a také se místy vyskytly bouřky. A vzhledem k tomu, že jsou nižší teploty, tak nebylo ani výjimkou, že v těch bouřkách vypadávaly kroupy, ale bylo to zejména díky tomu, že je chladno. Množství srážek bylo různé, někde napršelo jenom do 2-3 mm, ale jinde, zejména jihovýchodně od Ostravy a také na Bohumínsku, to bylo i přes 20 mm. No a vítr, ten se v bouřkách vždycky zesílil, jinak převažoval spíše severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Jaká je předpověď počasí dále? Co nás čeká? Předpověď pro noc a zítřek vypadá jak?
1: Zpočátku ještě velká oblačnost a místy přehánky, bouřka už není tolik pravděpodobná, protože přehánky budou pozvolna slábnout a během první poloviny noci. Během druhé poloviny noci se bude místy i oblačnost rozpouštět na jasno, polojasno. Kolem hor a zejména v oblasti Beskyd na jihovýchodě může velká oblačnost zůstat i k ránu. Teploty budou klesat na 12 až 8 stupňů a vítr zeslábne na slabý severozápadní. Zítra potom očekáváme z rána v oblasti Beskyd ještě velkou oblačnost, jinak na ostatním území může být polojasno. Během dne se bude opět vytvářet kupovitá oblačnost, ale tentokrát, když se přehánky budou tvořit jen zcela výjimečně a slabé v oblasti hor, mimo hory je téměř neočekáváme. Zítřejší teploty budou podobně jako dnes kolem 20 stupňů, na horách kolem 14 a vítr během dne opět mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy pátek co víkend. Jaké jsou vyhlídky na sobotu a neděli?
1: Tak jsou celkem pozitivní. Od západu se k nám rozšíří tlaková výše, takže to chladnější proměnlivé počasí se změní na stabilní, jasno, skoro jasno. Teploty v sobotu ráno ještě docela nízké, kolem 9 stupňů, přes den ale kolem 25 a vítr se změní na jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V noci na neděli opět malá oblačnost, teploty 15 až 11 stupňů. Během dne v neděli většinou jasno, polojasno, až odpoledne a večer bude od jeho západu přibývat oblačnost. Teploty v neděli budou 25 až 29 stupňů a vítr jihozápadní během dne bude trochu silnější, 3 až 7 metrů za sekundu. No a v noci na pondělí nás od západu bude přecházet studená fronta, takže postupně opět místní přehánky a bouřky v noci na pondělí a pondělí už opět s velkou oblačností, přeháňkami, ojedinělé bouřkami a teploty kolem 22 stupňů.
0: Takové počasí nás čeká v dalších dnech. Předpověď je dnes pro vysílání Českého rozhlasu Ostrava připravil Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Tomáši, děkuji a přeji hezký zbytek dne.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji. Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také Johna Lennona jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale ten dnešní den v kraji je ve finále. Jaký byl den v Moravskoslezském kraji s datem 23. července? To vše už víte, co nás ale čeká zítra. Zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mimo jiné nabídneme návštěvu Havířova Šumbarku, kde vzniklo nové centrum pro sociální rehabilitaci. V přestavěné bývalé restauraci teď budou pomáhat lidem se znevýhodněním, aby se co nejdříve osamostatnili a zapojili také do běžného života. Přestože se nejbližší volby uskuteční až v říjnu, v Karviné se na ně připravují už teď. Byli jsme u toho, když se tamní magistrát pustil do čištění volebních uren. Najal firmu, která z nich odstraňuje staré bezpečnostní pásky po pečetích. Prozradíme také, co je při takové práci klíčovým nástrojem. No a také nabídneme ještě jeden příběh starých varhan. Jde o vzácný kus, jeden z pouhých dvou zachovalých funkčních nástrojů po barokním varhanáři Johannu Georgu Švarci z Libavé. Dávají ho teď dohromady v Rudé u Rýmařova, kam se také zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava určitě vypravíme. Tak příjemný poslech dalších minut a hodin našeho vysílání. Krásný podvečer vám přeji.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, Barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedosažitelným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Armáda vyšetřuje okolnosti nehody vrtulníku, při které dnes zemřel jeden voják. Orlová modernizuje zastaralé čpavkové potrubí na zimním stadionu. Karvinský lesopark Dubina se rozroste o nové stromy, mokřady i lávky. Zítra bude v našem regionu polojasno až oblačno, teploty kolem 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký podvečer přeje Lenka Blažejová. Při havárii armádního vrtulníku zemřel jeden voják a další čtyři se zranili. Další tři se pak nadýchali kouře. Informaci potvrdila mluvčí armády Gabriela Kugler a dodala, že okolnosti nehody teď vyšetřují.
4: Okolnosti této nehody jsou právě vyšetřovány vojenskou policií, až budou známa nějaká data a závěry, tak určitě s tím budou média seznámeny, ale zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat už kvůli povaze nehody.
2: Armáda na sociální síti X uvedla, že až do ukončení vyšetřování nebude používat vrtulníky systému H1, mezi které vrtulníky Venom patří. Orlová opravuje čpavkové potrubí na zimním stadionu. Důvodem je zastaralá technologie. Radnice rozsáhlou renovaci naplánovala až do konce letních prázdnin. Potvrdila nám to mluvčí městského úřadu Andrea Vargová.
5: V průběhu oprav se může v okolí zimního stadionu, zejména u hlavního vchodu a na straně strojovny, přechodně objevit zápach čpavku. Ujišťujeme veřejnost, že se nejedná o havárii ani o nekontrolovatelný únik, ale o součást plánované a řízené opravy chladicí technologie.
2: Karviná na podzim vysadí v lesoparku Dubina téměř 80 nových stromů. Pokračovat bude také úprava vodního toku. Vzniknou

0: unijního nařízení o digitálních trzích. Podle komise Google upřednostňuje ve vyhledávání své vlastní služby. Druhým prohřeškem je omezování práv vývojářů aplikací pro mobily se systémem Android. Teď má Google povinnost vyhovět rozhodnutí do 60 dnů, jinak mu hrozí další finanční sankce. Google zvažuje, že se proti rozhodnutí Evropské unie bude bránit soudně.
1: Počasí.
0: Noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno, nejnižší noční teploty spadnou na 12 až 8 stupňů. Ráno čekáme místy polojasno, během dne oblačno. Na horách přehánky, později odpoledne bude oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty zítra od 18 do 22 stupňů, na horách od 12 do 16 a vítr bude slabý, severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulice Komenského v Opavě je uzavřená, pokračuje tam výměna trakčního vedení. Omezení v této části Opavy skončí v pondělí 27. července.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Určitě vaše ostravská rozhlasová rodinka, ale také náš hudební klub v druhé půlce hodiny nemůže chybět Harenda. A kdo dnes slaví svátek má Libor, tak Liborům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 23. července.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A také ta dnešní Ostravská rozhlasová rodinka bude patřit hlavně vašim písemným přáním. A tady je to první. Dobrý den, prosím o hudební gratulaci pro členku Městského klubu seniorů Karviná v ulice v Áleji. 23. července slaví krásné narozeniny paní Zdeňka Štalmachová. Přejeme vše jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti v životě.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, milá redakce. Prosím o písničku k nádherným 89. narozeninám. 23. července je slaví paní Marta Ševčíková z Ostravy. Milá maminko, všechno nejlepší k tvým krásným narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky a celkovou pohodu do dalších let. To ti z celého srdce přeje dcera Ludmila a syn Jaroslav s rodinou, také vnučky Lucie a Michaela a pravnučky Sofie, Klaudie a Angelina a všichni, co tě mají rádi. Moc děkujeme za tvou lásku a péči, kterou nám všem rozdáváš.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A přidávám další blahopřání. Dobrý den, životní jubileum 75 let slaví 23. července pan Tomáš Dufek, člen Městského klubu seniorů Karviná Hranice. U příležitosti vašeho životního jubila přijměte naše vřelé blahopřání s přáním hodně zdraví, ať vás život v klubu stále baví. Za všechny vše nejlepší, hodně lásky, pohody s rodinou i přáteli přejí členové i výbor MKS.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemný podvečer na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Určitě nemůže chybět Harenda. Ta dnešní je v repríze. Tak příjemný poslech a krásný podvečer.
1: Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Krásný podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na kanále YouTube Českého rozhlasu Ostrava. Zdravíme všechny pravidelné harenďáky, ale také ty, kteří dnes náhodou naladili náš kanál. A udělali jste dobře, protože v pořadu Harenda Live dnes máme opět živou partu. Byť pravda název už předesílá, že ta parta už nějaký časek funguje, stará puška, ale já předpokládám, že stará dobrá puška bude fungovat ještě minimálně několik dalších desetiletí. Já bych přivítal tady Seďouše u kytary, který už se chystá i u mikrofonu a bude zpívat, no a na klávesové nástroje bude hrát Martin, no a do saxofonu bude foukat Špony. Pánové si jako první připravili písničku O nic víc, o nic míň a já si myslím, že už nám nic nebrání, abychom si teď tady zrovna dali. Stará puška.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava právě dohrála kapela Stará puška, protože jsme v Harendě live, kde se hraje naživo. Zdravím vás, pánové, teď už všechny najednou.
1: Buďte zdraví, buď zdraví.
0: Co čert nechtěl, dneska je právě 17. listopadu. A tak se nabízí taková otázka, kde jste byli 17. listopadu před těmi 33
1: to já vím.
0: Lety? Víte
1: to? Zrovna ten okamžik vím naprosto přesně. Seděl jsem dědovi na klíně, tady kousek na náměstí a řval jsem mocně, ať žije Gustav Havel. To si pamatuju úplně přesně.
0: Takže to je tvoje vzpomínka. Na...
1: Ne, moje říkají to, tak už jsem si tak dostal do hlavy, že už vlastně se tam vidím úplně.
0: Jasně, jasně. Tak, dobře, to byla taková odbočka, protože ta písnička byla taková trošku jako, trošku retro, že malinko se tam některé věci tak jakoby vracely do minula. Já bych se chtěl jenom zeptat ještě na jednu věc. Tohle sdružení se jmenuje Stará puška a potom je samozřejmě kapela Staré pušky. Jaký k sobě mají vztah tyhle dvě tělesa a jaké tam jsou průniky, nebo jak to vlastně funguje?
1: Průniky, no tak hlavní průnik, no ten spojovací článek budu asi jak. Vystupuju v obou kapelách a vypadá to obdobně. My se Zdeným vlastně, ten tam obsluhuje kytaru, klavír, saxofon, harmoniky v kapele, taktéž jako tady. S tím rozdílem, že tady jsme přibrali kolegu občas hrát Martina Stuchlýho, který s náma vystupuje v tomto intimnějším složení a je to celkově, no, rozdíl, bych to řekl, asi spočívá v tom, že je to opravdu postavené na akustických nástrojích, na spíš intimitě toho koncertu, že spíš si sednem, kecáme u toho, je to takový, není to už tak divoký, jak to bylo.
0: Takže jezdíte teďka ty porty, potlachy.
1: To přijde, já to doufám potom.
0: Kotlíky, vozíte s sebou kotlík?
1: No, mám jedno kotlíka, co vy, ale to...
0: Dobře, já vás nebudu teďka už mučit a já bych si myslel, že si dáme další písničku a ta se jmenuje tak optimisticky Poslední sezóna. Stará puška.
1: Tak zhrajeme, mistře, jeď.

0: Posloucháte Harendu live ze studia 1 Českého rozhlasu Ostrava. Hrají Stará puška a teďka musím pochválit Siďouše za to luxusní solo na foukací harmoniku. Já si myslím, že tohle, kdyby viděl Bob Dylan, tak mu spadne čelist a už nedá ani tónek.
1: Člověče, teď se lehce červená, no. A harmonikaři nebudou mít co žrat.
0: Protože koupit si držák na foukačku, to umí každý trouba, že jo? Ale mít na to svého chlapa v kapele,
1: no jistě.
0: To už chce jako...
1: Je to tak, no.
0: To je revoluční tohle.
1: Dobrý držák, no. Takhle držet jako on to nikdo neumí, no. No.
0: Ne, to je...
1: A dobře, to... že to řekl, až oni ti posluchači to vlastně neviděli.
0: Musíme si to, tuhle chvíli si musíme užít, ne to, protože to tě nikdo nepochválí.
1: Děkuji.
0: Siďouši, jak to máš s písničkama? Ty jsi skládal už pro několik kapel, s Degradací si fungoval a teď se Starýma puškama, se Starou puškou. V čem se tak nějak cítíš nejlíp? Teďka jako mám pocit, že ta elektřina, ten kraval už ti nějak přestává dělat dobře a fakt jako se stahuješ trošku do toho intimna.
1: Je to asi tím obdobím, co vždycky člověk prochází tak a jak to dělá zas na 100%, tak mu to vždycky sedí, těší ho to a fakt, že teď mě potkává taky to období, kdy už tím rochotem si člověk prošel a to hluku a té intenzity ubírám. No, ne, že bych to neměl rád, ale už to mám rád tiší, ten hluk, ne? Takový jako příjemnější, no. A toto zase je jiná forma, ale prostě ta akustika je, bych řekl, důvěryhodnější, no, na některé ty texty, než prostě to skryješ v tom ansáblu, no, tak možná proto.
0: Ten šanzón, jako nevím, jestli něco neprozrazují teďka, je ti docela blízký a možná, že ve vzduchu je něco úplně ještě nového. Nevím, jestli o tom chceš teď v tuhle chvíli už mluvit,
1: no,
0: nebo...
1: Neměl bych o tom asi mluvit, neměl bych, no. Ale...
0: Tak necháme to jako takové velké tajemství ještě, že možná...
1: No a teď zase to nevypadá, že ta deska bude šanzonovat další, že jo? To je taky věc, teď jsme to tak blbě. No...
0: No ona to možná nebude ani deska, že jo, Staré pušky, ale bude to možná třeba úplně nějaká jiná deska, úplně nějakého jiného interpreta.
1: No pohráváme si, pohráváme, ale to zase neděláme divadlo velké. Nevím, jestli bych to teď dokázal dobře vysvětlit, protože ani nevím, jestli k tomu dojde. Je to jedna z variant a nechal bych to ještě, jestli to bude trošku...
0: Zraje to, teď jsme to trochu přihnojili, řekl bych mediálně, jakože teď se budou někteří
1: budu
0: možná ptát,
1: co to,
0: jako,
1: bude, no.
0: Co to je, o co půjde. Tak pojďme dál. Písničky, které dneska tady zní, tak jsou z nějakého alba nebo jsou z nějakého mezidobí? Jak to vlastně
1: zatím, je? Zatím to zaznělo, první písnička O nic víc, O nic míň je z mezidobí, tak ona prošla takovým jako bez nějakým určitým obdobím, až teď byla na výběrovce zařazená. A tady ta druhá poslední sezóna se nachází na desce Maminko, zbuďte mě, až bude vidět moře, vlastně na ty poslední solový, první a poslední desce celkově, no.
0: A jsou ta alba ještě někde k dostání?
1: No v podstatě pár CDčka ještě, ale desky už mám asi poslední 10 kousků a než v listopadu už nebudem se o tom vědět. No.
0: Tak, takže vinyl prostě šel na dračku.
1: Je vinyl dneska, to je terno.
0: Dobře, tak pojďme zase si něco zahrát. Tak dáme si rovnou dvě pecky. Ta první je taková korporátní, naše firma, a druhá Zapalme náš byt. Stará puška.
1: Tak máme jít na to teda. Zkusíme, no.

tyhle žijou ještě dík. Tak, a další písnička je známá z kapely Staré pušky. To byla vůbec první písnička pro kapelu, no, tehdy Pušek. Vzpomínám na časy,

0: Posloucháte Harendu Live s kapelou Stará puška. Právě jsme zapálili náš starý byt. Před námi je poslední písnička, přeslička, ale ještě bych se rád zeptal, pokud bychom se chtěli vydat na koncert Staré pušky někdy, řekněme, v prosinci, v lednu a dál, tak kam za vámi vyjet?
1: Bratislava, Jablonec, daleko, všecko daleko, v Praze 4.11. ve Vystřelým, ne, v Spoceným voku, taky to legendárního, Spocené voko je to, ne? Taká legendární Žižkovská hospůdka, tak tam sadím. No možná Vystřelené, je to Vystřelené, ruším, už se nevsázím, je to Vystřelené, ano. Takže tam 4. listopadu to a takhle různě. Všude zdejší, no. Ano, promiň.
0: Takže tady v Ostravě vás asi nějak teď nezastihneme v nejbližší době.
1: S kapelou s Starýma puškama 2. prosince, takové uzavření v podstatě. A i tam zazní, ty písně se tak prolínají, že v podstatě.
0: 2. prosince a ve kterém zařízení?
1: V baráku.
0: V baráku. Mhm. A to budete hrát sami nebo s nějakou ještě jinou partičkou?
1: Sami, my už, nebo vlastně tam hrajeme ještě z protisměru, tak to je vlastně končí naše turné, co jsme teď měli. Ale i tak v podstatě už jsme si řekli, že možná pojedeme sami, že jsme na vodě takový ten model Rolling Stones z těch 2hodinových koncertů. A maximálně třeba s nějakou Španělkou někdo tam zahraje a je to takový hezky, no, že.
0: Takže 2. prosince barák, tam budeš taky k vidění. Pokud by někdo měl chuť o ty alba, tak asi zřejmě na nějakém vašem webu, předpokládám.
1: Starapuška.cz, tak tam, ale nejsou, šlo to na dračku. Nejsou,
0: takže rychle pospěšte si, abyste ještě něco sehnali. No pokud neseženete, tak...
1: Na koncertech se dají koupit potom.
0: Na koncertech. Tak vám kapela ještě na závěr dnešního setu zahraje krásnou písničku, která se jmenuje Přeslička. Já se s kluky loučím, těším se, že se potkáme někde zase za jiných okolností, v nějakém klubu, na baru, že to probereme, jak to bude s těmi šanzóny. No a s vámi, milí harenďáci, se samozřejmě taky loučím a příští čtvrtek nám zachovejte přízeň, protože zase 05 po 18. hodině, tady bude další kapela a zase si to užijete s námi, takže teďka ještě hezký zbytek večera s kapelou Stará puška.
1: A my vám děkujeme taky tež za pozvání.
2: Mějte pěkné dny.

ještě fůru nocí máš, než najdem dva křemeny a škrtnem je o sebe, pak přijdem si pro tebe. Než najdem dva křemeny a škrtnem je o sebe, než znovu zažehnem tu jiskřičku naděje, tam, kde je naděje, se stává možný, mi to dříve nemožné. Pod lampou s petrolem, na papír bez linek, nastřádáme plány, na lodích ze sirek. Hnáni touhou přeplujeme moře a přeplujeme oceány. Ty budeš přeslička a já ten malý trilobit, abych zas po létech spřímil se na nohy a obul boty od bati a zpíval písničku jen ať

0: Jaký je prezident, takovej slavík, řekněte slavte a já půjdu slavit. Dejte mi lampion, zas půjdu v průvodu, zacinkám klíčem a pak půjdu pod vodu. Po vzoru ptáku zas budem chtít do nebe, dneska už víme, že se nám to povede. Když spadneme na hubu, těžce jí odřeme, tak všechno předtím popřeme. Tebe zas políbím v tramvaji číslo 4 a ty mi zase řekneš, jak se ti to líbí. Ze všech těch chvil na tuhle chvíli se těším nejvíce. Tak řekněte mi, Hergold, někdo, co nám tady chybí, že chceme opakovat zas ty stejné chyby, dokud nejsme prachem zavátí, tak bejeme na to, ať se člověk nestratí, ach, nestratí.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Řidiče v Ostravě čeká další uzavírka v Rudné ulici. Přírodní koupaliště v Moravskoslezském kraji mají dobrou kvalitu vody. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny chce prodloužit jeho vykázání z domova kvůli násilí. Zítra bude v našem kraji polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia. Zprávy a Lenka Blažejová, vítejte. Od 1. srpna čeká na řidiče další uzavírka Rudné ulice. Silničáři budou opravovat povrch vozovky v úseku od Plzeňské v Zábřehu po sjezd nad Porubkou u Svinova. Řidiči v obou směrech projedou vždy jedním pruhem. Jako první bude zavřený směr z Havířova do Opavy, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Od 1. srpna začínáme opravovat asfalt na Rudné ulici v Ostravě. Rekonstrukci provedeme ve dvou etapách, vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve dvou až tří směnném provozu.
4: Přírodní koupaliště v Moravskoslezském kraji mají dobrou kvalitu vody. Hygienici tento týden zkontrolovali nádrže na Opavsku, Bruntálsku a Novojičínsku a označili vodu za bezpečnou ke koupání. Na několika místech, jako je Kacabaja, Čerťák nebo Údolí Mladých, je voda zakalená, ale zdravotní riziko nepředstavuje. V tomto týdnu ale hygienici nekontrolovali kvalitu vody v nádržích Brušperk a Baška, kde při monitoringu v minulém týdnu upozornili na přírodní znečištění a v případě Brušperku taky na výskyt cerkárií. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny dnes požádala děčínský soud, aby prodloužil vykázání jejího muže z domova. Policie ho podezírá z domácího násilí a zabavila mu několik střelných zbraní. Vykázání Foldyny z domova končí tento týden. Soud ale může předběžným opatřením lhůtu prodloužit.
6: Mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová řekla, že soud musí o předběžném opatření rozhodnout do dvou dnů.
7: Dnešního dne byl doručen návrh na vydání předběžného opatření ve věci domácího násilí. Soud musí rozhodnout do 48 hodin od podání návrhu.
6: Jaroslav Foldyna nechtěl předběžné opatření komentovat.
8: Já se k tomu v této chvíli nechci vůbec vyjadřovat, počkám si na nějaký vývoj a byl bych rád, kdyby se ty věci srovnaly, uklidnily.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer, Lačera te šukar šuniben. Festival Romipen v Brně letos opět propojí hudbu, tradice i vzdělávání. Dnes také uslyšíte rozhovor s novinářem a spisovatelem Patrikem Bangou, kterého jsme se zeptali, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jakým česká média informují o Romech. Mangau, salačo.

0: A stále je s vámi romské vysílání Oroma Vakeren, pěkný večer. Dohrála a dospívala kapela Duo Band Kladno. Jaký obraz Romů vytvářejí česká média? A kdo by měl mít možnost o těchto tématech mluvit? Na veřejné debatě organizace Romea se nad těmito otázkami zamýšleli novináři i odborníci. Mezi panelisty byl také novinář a spisovatel Patrik Banga z iDnes.cz. Zajímalo nás, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jaký média informují o Romech.
1: Nemyslím si, že to je stejný. Myslím si, že to je jiný, že už si ty redaktoři dávají víc bacha, že už i ta česká společnost je víc citlivá, nebo minimálně část společnosti je víc citlivá na otevřený rasismus. Takže už si to vlastně, podle mě, seriózní média, už si to zkrátka nedovolej. A pokud jo, tak dostanou čočku uvnitř těch médií, čili myslím si, že v tomhle jsme se hodně posunuli.
0: V debatě se Patrik Banga vyjádřil také k roli sociálních sítí a rychlosti šíření informací. Zeptala jsem se ho, jak se podle něj proměnilo šíření zpráv o Romech v online prostoru.
1: Ale já jsem tu mluvil o nebezpečí toho onlineu a o nebezpečí té rychlosti. Jo? Že ono to má dvě roviny. Jedna věc je ta, že v tom onlineu se dá lecos rychle opravit, ale zároveň se dá nadělat hrozný škody, pokud vypustíš nějakou zprávu, která je nepravdivá, nebo je nějaká předsudečná, nebo může mít prostě velký dopad a v tom je ten online nebezpečný.
0: Banga upozornil, že nebezpečí spočívá v rychlém šíření neověřených informací v online prostoru, které mohou převzít i některá média.
1: Tomu se říká monitoring a je to tak, že jedno médium monitoruje druhý a dušují se jakoby tím, že oni to vlastně nenapsali, že to napsal někdo jiný, čili lidově se tomu říká, vložíš to někomu do úst.
0: Patrik Banga pracuje řadu let v redakci iDnes.cz. Zajímalo mě proto, jak z vlastní zkušenosti hodnotí vývoj přístupu redakce k informování o Romech.
1: Já si troufám říct, že na iDnesu právě jsme ty, kteří se na to dávají extrémní pozor, už jenom proto, že máme za sebou jednu negativní zkušenost a to nás, myslím, posunulo poměrně dost v tom, aby jsme o tom mluvili. Zároveň tím, jak na iDnesu pracuju dlouho, tak si myslím, že už mám vliv na to, jak ty zprávy můžou vypadat. A i kolegové se mnou velmi často konzultují, pokud se jedná o romský témata, já se právě snažím dohazovat romský odborníky.
0: Jedním z témat debaty bylo také zastoupení romských odborníků v médiích. Zeptala jsem se Patrika Bangy, proč jsou Romové zváni především k debatám o romských tématech a ne jako odborníci i k otázkám, které s jejich etnicitou nesouvisejí.
1: Myslím, že potom byl kus té debaty tady a myslím si, že to souvisí velmi často s tou rychlostí a pohodlností těch redakcí, kdy už vsázejí na mediálně známí Romy, kteří jsou schopní kdykoliv, cokoliv, nějakýkoliv téma říct. Smutný na tom je, že ani u nás jako není zase tolik lidí, kteří byli fundovaní v těch tématech a mohli něco říkat. Jo? Čili každý z nás by měl jakoby nabízet těm redakcím lidi, který třeba osobně zná a ví, že jsou kvalifikovaní k tomu, aby něco řekli. A já jsem životní optimista a věřím tomu, že za 20 let už takovýhle věci vůbec nebudeme řešit. To je taky ta pohodlnost, jo? Že než aby se ten redaktor dal tu práci a hledal toho romského odborníka, zvlášť pokud se to téma třeba okrajově jenom Romů týká, tak si radši pozve toho mediálně jaksi profláklýho Roma.
0: Vysvětluje spisovatel a novinář Patrik Banga.

0: Spolek Romani Hub z Brna se dlouhodobě věnuje podpoře romské komunity. Už po sedmé je také pořadatelem festivalu RomiPen, který propojuje hudbu, vzdělávání i kulturu. Na letošní ročník nás pozve Petr Kováč.
1: Já bych chtěl pozvat všechny posluchače na sedmý ročník festivalu RomiPen. A RomiPen pořádá ERHAB, což je brněnský spolek. A můžete se těšit na několik zvučných jmén, ale já prozradím jenom některé. Tak Igor Kmeťo, potom Anita Soul, nebo Gypsy Prala a plno dalších. Ale samozřejmě, kde se to bude konat? 15. srpna od 14 hodin na Biskupském dvoře, to je hned vedle zeleného rinku. Ta návštěvnost se nám tam pohybuje kolem 1000 lidí každý rok, takže ochutnáte nějaké dobroty a užijeme si krásný letní podvečer a večer.
2: Mimo to, že tam bude hudební program, na co se návštěvníci RomiPenu mohou těšit?
1: Tak co tam bude zajímavého, bude tam právní poradna, nebo spíš registrace do právní poradny, co považuji za strašně moc důležité, protože lidé se budou moct přihlásit, zaregistrovat a potom využít bezplatné právní poradny. To znamená, že pokud máte nějaké problémy v životě a potřebujete právníka a nemáte na něj finance, tak ERHAB vám s tím může pomoct zdarma. Děláme i odškodnění romských žen po sterilizaci, takže to je velká výzva. A potom, co tam bude zajímavé, budou tam samozřejmě i tanečníci, taneční soubory. Bude tam tanečnice, která přijede z Prahy a bude tancovat s tanečnicí malou Janíčkou Šťukovou, na co já se moc těším, protože to je tanečnice od Boha.
2: Pane Kováči, organizace ERHAB, jak informuje ženy, které by mohly požádat o odškodnění?
1: Tak ERHAB nebo Romani Hub se samozřejmě snaží informovat, ale tohle je přesně to, co říkáte, je největší problém. Informovanost lidí, nejenom žen, ale samozřejmě neděláme jen odškodnění po nedobrovolné sterilizaci žen, ale děláme i právní poradenství. Řeknu příklad, potřebujete napsat odvolání, tak to je všechno věc, kterou vám náš právník dokáže sepsat, podat, zastoupit vás, ale děláme i teď dvě kauzy, které byly velmi smutné, odebrání dětí z rodiny. Zatím se nám to povedlo dostat do takové fáze, že pracujeme s těma rodinama, vzděláváme je, aby věděli, jak se o dítě starat, že ho musí posílat do školy a tak dál. Takže toto Romani Hub všechno dělá a je dobré, když by to i ty Romové věděli, proto jsme se rozhodli, že tento krát budeme dávat stánek registrační do právní poradny na festival RomiPen, který už je vlastně sedmý ročník.
0: Do Brna na festival RomiPen nás pozval Petr Kováč. Adagives i Mars Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pád armádního stroje na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Stavební úřad ve Zlíně dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění požárem poničené budovy 34. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně. Další čtyři vojáci jsou zranění. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
2: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části poničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melcer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
0: Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu dnes odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září.
1: Sport.
0: Tenistky Sára Bejlek a Barbora Krejčíková postoupily do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Bejlek porazila Timofejevovou z Uzbekistánu 2-0 na sety a Krejčíková stejným způsobem vyřadila další Češku Lucii Havlíčkovou. V Praze v semifinále skončila také Nikola Bartuňková. Prohrála Stara Rudíjovou z Tajska 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojedinělé na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Kruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy. Jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý

0: páni jako já, snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
1: A vy?
0: A já pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
1: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
0: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, v to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Ovšem to se stává málo kdy, to tež s komediem, a komedie je to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bývalo, že jo, třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
1: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
0: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo, tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
1: A o jakési nenáročnosti?
0: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si se dívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
1: Zkrátka pobavím se.
0: Zkrátka pobavím se.
1: Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten vjem je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, perem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. V Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to. Pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo? Tejdál je. A já jsem říkal, dobře, pan režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejenže na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. leta, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsme já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stál jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak a pak přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer, a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo to vojenskou techniku?
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Někteří lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo?
0: Ano.
1: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což jenom, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
0: Se dostat...
1: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor, takže on to byl všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Johnem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Škvorecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě starou mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: S režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového to kulturního přátelství, že od nás tam jeli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme se prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě ten mi obsadil, že jo. Vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky. A já myslím, že to je dobře, protože je znají, že jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě potom diskutujou a tak dále a je to potom poznat na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde je. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový prapor byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houtu na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no, ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový jako jenom, protože Sejd Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, já nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takový, to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající Jeníková, Hřmánek třeba mě rád, výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby a říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že jo, a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Kuka Čínzo, když si vemete, tak to byly málo známí herci a Nicholson. Prostě vyhodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžrt. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete se nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty, v neděli může pršet. Demolice obchodního domu Slezanka v Opavě bude pokračovat a zítra bude polojasno, maximálně 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Tamní magistrát už vyhlásil soutěž na druhou etapu bouracích prací. Potvrdil to Martin Kůz z opavské radnice. Součástí další fáze demolice budou také přeložky inženýrských sítí.
3: Pokud vše proběhne podle plánu, měla by být druhá etapa demolice dokončena do konce listopadu tohoto roku. Současně město připravuje na podzim další setkání s odborníky i veřejností, která pomohou určit podobu architektonické soutěže na budoucí využití tohoto významného prostoru v historickém jádru města Opavy.
2: Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: U vstupu návštěvníky přivítá kat místní legendy, který je provede historii Katovny. Přijdeme si tak prohlédnout 3D modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlédnou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sparty se chystají na start nové sezóny. V sobotu nastoupí na úvod šance ligy na hřišti brněnské Zbrojovky. Hlavní trenér Pražanů Dan Brian Priske zmínil, jaké cíle Sparta pro nový ročník má.
5: Jsme hladovější než kdy předtím. Dvě sezóny bez trofeje, to není dobré. Chceme titul v lize, probojovat se do finále poháru a být co nejúspěšnější v evropských soutěžích. Dostat se na tu nejvyšší úroveň. Cíle jsou jasné.
0: Počasí.
2: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20 a na horách bude 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve opatrně za sjezdem na Chocerady na 26. a 5. kilometru stojí nepojízdný mikrobus. Blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A pozor pak na D1 opět směrem do Prahy i o kus dál. V omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí jen levým pruhem a menší kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdný osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony přímo v tunelu jsou od Anděla a 10 minut se stojí i v Dobřížské ulici před vjezdem do Mrázovky.

0: a Uršula a 81letý František.
1: Oba už také vědí, že láska je největší léčivá síla v přírodě.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Uršuly a Františka Wolfových ze Srbské Kamenice.
0: Poznali se před 63 lety. Stačil pohled, láska k tanci, dvě srdce a vznikla láska. Jak to všechno bylo, jel se zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Paní Wolfová.
3: Vás tady, ano.
4: Uršula.
3: Ano.
4: Patrik Rozehnal, dobrý den.
3: Těší mě.
4: Já vám dám kytičku rovnou.
3: Je, děkuji.
4: A ta vám jde krásně k šatu.
3: No, vidíte, tak pojďte dál.
4: Vy máte nádherný dům teda.
3: Jo, pojďte dál.
4: Dozadu, do domu, to je takové to staré selské stavení.
3: To byla kdysi pekárna.
4: Tady se pekl chleba.
3: Chleba a pečivo za Němců. Vystavěný to je 1908. A ty byly potom odsunutý ty lidi, ale my jsme to neměli po nich. My jsme to měli až po několikátý generaci. No a my jsme to koupili a to bylo v hrozném stavu.
4: Takže to krásu jste tomu dali vy.
3: Jo.
4: A tady můj máme muž, Františka, už asi předpoklad. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady je plno fotek.
4: Jo, vy byste nachystala takhle.
3: Já jsem nachystala fotky.
4: A vaše svatební.
3: No, naše svatební. No a...
4: Vy jste pořád stejný oba.
3: Ne, nejsme.
4: No jo.
3: Jo. František přišel do vlasy. Z velký lásky padají vlásky, se říká.
0: Vraťme se do doby, kdy měl František ještě bujnou kštici. Bylo mu 18, měl už po maturitě a chodil do práce.
1: Ve volném čase rád tancoval. A jednoho zářijového dne roku 1961 se s kamarády vydal z Chlumce na Ústecku do Chabařovic na taneční

0: zábavu.
1: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: No a tam jsem potkal jako vokatou holku, která se mi jako tak nějak zamlouvala. Jako.
3: František mě vyzval k tanci a potom jsme tančili a vždycky, když jsme se potom scházeli a šli jsme na čaje nebo na plesy, my jsme stihli čaje a my jsme stihli i ples tam v Chabařovicích, v tom našem městečku, kde bylo 5000 obyvatel, bylo plno 8 až 10 plesů bylo za sezonu. Takže my jsme oba dva rádi tančili, my jsme začínali s tancem, my dva na sále a končili jsme taky my dva. Takže my jsme byli takový abnormální v tomhle, bych řekla. Můj muž potom musel jít na vojnu. 19. šel na vojnu.
4: To znamená, vy jste se rok vídali, tančili a ano, pak odcházel na vojnu.
3: Ano, a potom šel na vojnu, jenomže šel na vojnu až do Liptovského Mikuláše, do Nízkých Tater. No, ale předtím ještě měl o mě zájem ten dvojitý Wolf.
4: Takže vy jste teď jednoduchá Wolfová. S jednoduchým V,
3: ano.
4: Protože František je Wolf jednoduše. Ano. A vy jste měla ještě nápadníka s dvojitým V.
3: Já jsem měla ještě z Chabařovic nápadníka s dvojitým V. A ten nápadník s dvojitým V byl o 2 roky starší než můj muž a o 4 než já.
4: Rozumím tomu dobře, že vy v době, kdy vám dvojitý Wolf odešel na vojnu, tak vy jste si takhle jako nabrnkla jednoduchého Wolfa?
3: No, to tak bylo.
2: Oni jenom kamarádili, to bylo takový, že se znali.
3: Ono to nebylo, to nic vážného.
4: Co rozhodlo ve vás srdci, že jste věděla, že ne, že chcete Františka?
3: Jeho kamarádi. Měl ještě další kamarády v Chabařovici, jak to ty mladí lidi mají plno kamarádů. A ty kamarádi říkali, hele, Klaus ti není věrný. My jsme spolu intimního nic neměli. Klaus ti není věrný. Klaus tamhle s nějakou chodí a tamhle s nějakou chodí. Jestli to byla pravda? Já jsem toho nebyla svědkem. Jestli lhali ty kluci, nebyla jsem svědkem. Ale nevím, proč jsem si vybrala jednoduchýho Wolfa.
4: No a to byste měla vědět, proč.
3: No, protože byl strašně milej, strašně hodnej. Na rukách by mě nosil. My jsme někdy z blbosti, když jsme potom spolu chodili s Františkem, tak Chlumec a Chabařovice jsou 3 kilometry. A když jsme šli na návštěvu k jeho rodičům do Chlumce, tak jsme udělali blbost a on mě vzal takhle na ramena a byla mlha zrovna a šli jsme do Chlumce. A teď šel nějaký člověk naproti nám po té silnici a lekl se. Tenkrát byli hrozně aktuální péráci, tak si myslel, že to je nějaký pérák. Byli jsme to my.
2: Utíkal do pole.
3: Utíkal do folí.
2: A jsem je mohl schodit z těch ramen, protože jsme se tak smáli. Jako.
4: Řekněte mi, co tak se vám líbilo každému z vás na tom druhém? Čím jste se navzájem okouzlili? Jak jste toho druhého viděli tehdy, Františku?
2: No, na mě udělal dobrý dojem, jako jak vypadala, že jo? No, teď byla temperamentní, a to je ještě do dneška, no, až někdy jsem spocenej. Jako. No a my jsme si sedli docela, jako, já bych řekl, že jsme si jako sedli. No.
3: A já jsem byla trošku potvůrka. On vždycky mě šel doprovodit. Stoupili jsme si tam u baráčku ke dveřím a tam jsme se pusinkovali, to bylo všechno.
2: No a potom jsme se tam ještě šmajchlovali jako trošku.
3: A já schválně, on v autobus jel 10 hodin a já schválně, aby mu ujel. A tak jsem viděla, že mě má doopravdy rád.
4: František to hezky nazval. My jsme se šmajchlovali. To je to, co nás vlastně taky zajímá, jak taková láska vzniká. Jak to vypadalo v té době, když vy jste chodili takovéto přibližování se? Jak ty něžnosti začaly? Kdo s tím začal? Nebo byly obavy, jestli třeba ten druhý to přijme, jestli to už není moc brzo? I třeba ta první pusa nebo nějaké obětí?
2: My jsme na to šli pomalu, postupně. A ona to je taková... No, jak to mám říct? No, sobkáková, no, tak...
4: Takže ona vás
2: to
4: popadla?
2: To šlo samo.
4: Takže ona začala, Uršula?
2: Většinou.
3: No. Co povídáš, ty jsi mě pusinkoval, já jsem čekala.
2: Jo. Dobrý, no.
3: Ale Ale já chci říct, jako v dnešní době, já jsem říkala, intimnosti až po vojně, a skutečně to tak bylo. Mně bylo 19, když jsem měla první intimnost s manželem.
4: Po vojně a před svatbou?
2: Jo, jo.
3: Jo, před svatbou, ano, před svatbou.
2: Rok ještě po vojně jsme spolu rok chodili a potom jsme se brali, jo.
4: A ve vší slušnosti teda, ta první intimnost, byl to náhlý závan nějaké vášně, že k tomu došlo, nebo jste si udělali nějaké příjemné prostředí a byla příležitost, že jste někde mohli si takhle jako spolu pobít?
3: Taková vášeň, ne, bych řekla, jo. Že jo. Bylo to v Chlumeckém parku. Tam byl kdysi zámek v Chlumci.
4: Jaké to bylo potom? Změnilo se něco, řekli jste si, teď už jsme postoupili někam dál, nebo jako změní tohle ten vztah, jako posune ho to někam výš, nebo jak to člověk vnímá?
2: My jsme ten vztah měli docela jako hluboký a to vůbec na to nemělo vliv. Jako. Bych řekl, že ne.
3: Bych řekla, že ne.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Uršule a Františkovi Wolfovým, kteří oba vyrůstali v Sudetech. Uršula měla maminku Němku a zažila v dětství mnoho ústrků.
2: Jejich rodiče jim oběma ale byli velkými vzory. Byli to slušní lidé, kteří ctili pravdu a žili spolu šťastně a spokojeně. Takové manželství si přáli i Uršula s Františkem.
1: Jejich rozhodnutí vzít se urychlil fakt, že Františkův bratr se žení a dům jejich rodičů se prodává.
2: A tak byla 31. července
1: 1965
2: svatba v Ústí nad Labem. Od té doby nosili snubní prstýnky.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: No, máme prstýnky, máme je skovaný, ale představte si, byly teda zlatý doopravdy, byla práce sehnat zlato tenkrát v té době, nebylo zlato, nebyly prstýnky a oba dva prstýnky nám praskly, ale manželství vydrželo. On má prasklý prstýnek, já taky.
4: Víte, jak ten kroužek byl sletovaný, tak se to tam rozpojilo.
3: On nebyl v celku, on byl jako to ještě mezi tím bylo ještě jako bylo tmavší zlato a světlejší zlato, jako tři druhy a ono to tam prasklo. Ale manželství tam neprasklo.
5: A vybírali jste si je tedy sami, rozhodovali jste, jak budou vypadat, nebo vám nabídl zlatník, jak...
3: Tam nebyly vůbec žádné možnosti. My byli rádi, že jsme vůbec nějaký sehnali. Tenkrát nebylo vůbec zlato. To bylo v Ústí nad Labem, jsme to v zlatnictví, to bylo veliký zlatnictví, ale oni neměli vůbec žádné prstýnky. To byl problém.
5: Co šaty? Nechala jste si šít? Do čeho se oblékl František? V čem jste se ženil, František?
4: Oblék nějaký černý, jako tmavej, nebo já nevím, to už se si nepamatuju. A to jsem si koupil asi, a ta si nechala ušít jako šaty a ještě do dneška poplakává, že to byly tak obyčejné šaty, oni sice byly z nějaký, co to bylo?
3: Byla to krajka, ale ono nic nebylo, tenkrát nebyl materiál, já jsem byla ráda, že jsem sehnala 3 metry a i kdybych si to bývala ušila sama, což bych bývala mohla, ale nevěsta si nemá šít šaty. Tak jsem to nechala šít, no a...
5: A říkala jste si, že jsem si je nešila sama, jo?
4: Ne, že byli takový, že neměli vlečku a takovýhle nějaký, rozumíte, jako...
3: Byli takový skromný, byli krátký a to. Já jsem si potom šívala šaty, jo. Můj muž vždycky, když přišel, že půjdeme tančit, tak ještě čekal, až já došeju ty šaty, co tam mám. S krajzlíčkama, s takovýma všelijakýma fyžíčkama. A to byly jako hezký šaty. Hezký.
5: No a u těch svatebních závoj byl?
4: Ne.
3: Nebyl. Jenom takovej do vlasů něco malinko.
5: Když jste tedy stáli u nějakého toho oltáře nebo pultu, nebo já nevím, jak to vypadalo, co vám tak běželo hlavou? Že tak jako je, budeme spolu, nebo jaké myšlenky napadají nevěstu a ženicha v tu chvíli, jestli si to ještě pamatujete, Uršulo?
3: Budeme spolu a budeme spolu šťastní až do konce života. A můj muž, já jsem řekla ano, a můj muž řekl dvakrát ano. Ano, ano.
4: Protože jsem to řekl potichu a myslel jsem si, že ten vodávající to neslyšel, ale jsem to řekl jednou, ještě nahlas. Do teďka to mám na talíři.
5: Takže vy jste dvakrát ženatý s Uršulou a ona s váma jenom jednu vdaná.
4: Ano.
3: Asi přesně, takhle.
4: Přesně tak to je.
5: A pak co tedy? Polibek? Co
4: no jasně, prstýnky, to klasika, no. Klasika.
5: Co si vy sami z toho svatebního dne pamatujete jako největší intenzivní zážitek, co tak jako vám vytane na té mysli? Nebo na co rádi třeba vzpomínáte, že jste byli dojatí, nebo že jste to nečekali ten den, nebo je to věc, která vám v té mysli a srdci zůstává hodně, hodně na tom předním místě zasunutá.
3: Ten obřad. A potom, když jsme z toho kulturáku, ten kulturák byl nově postavený a v ústí z toho kulturáku se jde po schodech, tam je několik schodů, a když jsme tam z těch schodů scházeli, tak byl vidět hrad Střekov v dálce. A to bylo tak krásný a za námi se šel celý ten štrůdl a byli jsme nejšťastnější lidi na světě.

0: Večer po svatbě nechali vše být, vyspali se a ráno jeli autobusem do Ústí nad Labem, kde sedli na vlak a mířili na svatební cestu do Nízkých Tater.
1: Romantiku pak vystřídal opravdový život. Do začátku dostali 5000 korun od dědečka Uršuly, který si na to dokonce vypůjčil, a František do manželství přinesl 7000 z prodeje domu rodičů.
0: Ale život to byl krásný, zvlášť když přišli na svět děti.
2: Dva roky po svatbě se nám narodila Jana. A to jsme chtěli. My jsme chtěli děti. A že my jsme chtěli, no my jsme chtěli. Já jsem chtěl chlapečka. Že se bude jmenovat Jan, jo. Přišla dcera, no, tak to nevadilo, tak to byla Jana, jo. No. A za 4 roky potom jsme si ještě pořídili dalšího Jana, a zase to byla holka, tak je to Hana zase. Hanka, jako Honzík, jako. A tím to skončilo, to už jsme.
3: Nepokoušeli jste se?
2: Kapitolu jsme zavřeli už.
3: Když přišla tedy Jana na svět, první prvorozená dcera, jaké to pro vás bylo, protože vy jste se stala mámou, změní se v člověku něco, co prožívá v tu chvíli?
4: Bylo to krásný, já se jako divím, když někdo řekne, že se mu narodí dítě a on není šťastný. My jsme byli šťastní oba dva jsme byli šťastní. Můj muž i já byli jsme šťastní až.
3: A probudí se opravdu v člověku najednou nějak ten mateřský cit, nebo to tak jde s těhotenstvím, jak to je?
4: Určitě se probudí takovej ten cit a já jsem vždycky celý život měla i cit pro jiný lidi a natož potom pro svoje vlastní.
3: Vy jste vlastně pracovala v mateřské školce?
4: Ano, já jsem pracovala v mateřské školce a 38 jsem měla ve třídě, ale všechny byly strašně hodní. I ty největší lumpíci byly nejhodnější. A z 20 jsem chodívala na procházku, to se chodívalo od 20. Znali babičku, protože jsme chodívali kolem a babička někdy vykoukla, někdy jim dala bonbon a jednou jsem přišla v černým a říkám, děti, mě umřela babička. Ježiši, to je hrozný. Děti byly celý den tiše. Úplně to brali, jako kdyby jim někdo umřel. A říkali, paní učitelko Wolfová, půjdeme za babičkou na hrobeček. Šli, musíme tam dát kytičky. Natrhali na louce kopretinky, kartáčky, zvonečky, udělali puget velikej, šli jsme na hřbitov, dávám tam tu kytičku a nejmenší holčička Markétka je lékařka teďko v Anglii. Mě takhle hladí po ruce a říká, paní učitelko Wolfová, nebuď smutná, já ti dám moji babičku, já mám 3. Ona měla prababičku a 2 babičky, tak mi chtěla dát babičku. No nebylo to krásný od toho dítěte.
3: Pamatujete si takovéhle nějaké dojemné okamžiky i s vlastními dětmi, s tou Janou, Hanou, že by vás nějak dostali, až třeba dojeli k slzám, něco takového?
2: Když jsme přinesli to první dítě domů a tak jsem na to koukal, tak jsem říkal, na mě asi taky přišly ty materský půdy. Že jsem byl na měko, jako úplně. Jako. Já to jako nechápu taky, co říkala žena, že když někdo má svoje děti a nemá k tomu cit, jako, to nechápu. Protože to je to nejsilnější snad, co na tom světě vůbec je. Jako, aspoň to já takhle mám.
3: Byl jste tedy dojatý, když jste viděl poprvé svoji dceru?
2: Úplně na měko.
4: A druhou Haničku taky, když přišla potom Hanička, tak i Janička se strašně těšila. Všichni se těšili, babičky, my jsme bydli s maminkou mojí a s tatínkem. Všichni se strašně těšili na miminko. No.
3: Když přišly ty děti, pro vás dva, co to znamenalo? Změní se ten vztah, zase se někam posune, nebo cítí větší odpovědnost nejen k tomu druhému, kterého má vedle sebe jako partnera, ale třeba i k dětem. Co to udělá s tou láskou, s tím vztahem těch dvou?
2: Já bych řekl, že nic se nezměnilo, my jsme se měli pořád rádi, jako samozřejmě, a o ty děti jsme se společně, jako jak jsme mohli, tak jsme se o ně starali, jak nejlíp jsme uměli a měli jsme možnosti, že jo.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V životě přichází i těžší chvíle, kdy poznáte, jak toho druhého potřebujete a milujete.
2: Friedrich Dürrenmatt kdysi napsal: Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
1: To ve svém životě naplno poznali také František a Uršula Wolfovi.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: V 56 letech můj manžel a dostal rakovinu kosti tady nahoře na noze. A myslím si, že si to udělal, jak tam vyklepával ty malý okýnka, jak tam byla ta stáj, tak tam vyklepával, aby tam mohl dát veliký okna a bouchnul se tam. Do pravý nohy se pořádně bouchnul. Najednou potom ho bolí noha a zjistilo se, že má rakovinu. Dostal se do Ústí a tam mu pan doktor doporučil uříznout nohu a řekl mu, my děláme krásné protézy, vydržej a jsou krásný a budete s tím spokojený. A dostal se, představte si, do Prahy. Manžel říkal, nemohli byste mě třeba v Praze zjistit, co a jak, co s tím nebo ne. No, dostal se na Bulovku a tam mu během 10 minut řekl primář, rentgenoložka a ještě další lékař, že noha nepůjde pryč, což byl velký úspěch. Tak mu to tam odoperovali a zkrátka mu zachránili nohu. Jakmile máte nějaký problém, někdo veliký, to říkám všem, běžte prosím do Prahy.
5: Františko, ale to mi řekněte, když přišla ta diagnóza, ta první, kdy vám doktor řekne, že je to vážné a že můžete přijít o nohu, co se tak jako ve vás odehraje?
6: To je, je to těžký, protože si uvědomujete, že jste na hraně mezi životem a smrtí. A když slyšíte ty případy a rakovina kostí je dost špatná, jako, tak, ale já jsem takovej celoživotní optimista, jsem říkal, když umřu, umřu. Co? Tak co mám dělat? Jako, nic. No. A díky doktorům na Bulovce opravdu musím říct, každému musím doporučit, to nejenom ty odborné stránce, ale i ty lidský. Jako, jo. To jako se nenechá nic tomu vytknout.
5: A to se zeptám po druhé. Máte jednu první diagnózu, přijedete do Prahy, dozvíte se, že je všechno otočeno úplně opačně. Znova, co se ve vás dělo?
6: No, ono to nebylo tak úplně jednoduché, jak to říkala žena, jako jo, ale první, jako když mě poslali z Ústí na tu konzultaci a tak dále, já jsem měl spoustu snímků a tak dále, a ten doktor mi řekl, ne, my to vám to opravíme a tak dále, jo. Tak jste šťastný, samozřejmě. No.
5: Uršule, ale co vy, když přišla ta první zpráva, to musí zamávat i s vámi, protože vlastně jste dva, jste propojení.
4: No, určitě. Jakmile jsem se to dozvěděla, já jsem byla tak hrozně nešťastná. Já jsem říkala, ale já ho musím zachránit. Já ho musím zachránit, mojeho miláčka. A snad jsem ho taky zachránila, i já trošku.
5: Je to důležité mít v tom druhém oporu, vědět, že vlastně vám pomůže, nebo že se na něj můžete v tu chvíli obrátit, najednou kus té starosti přenést na toho druhého, protože je zdravější a třeba to líp unese a pomůže pak zpětně. Funguje to tak?
6: Moje žena, jako ta byla schopná zorganizovat celý svět, jako jo, aby mi pomohla. Jako. No, je to spíš taková psychická podpora. No. Já jsem se potom musel smát, když jsme odcházeli, a ten pan profesor říkal, ty se držte, ta vám pomůže, nebo něco takového v tom smyslu. No. To jsem říkal, no tak je to pravda, jako, že by bývala dala, a to ještě mělo takovou souvislost, že naše dvě dcery, obě dvě byly těhotné v té době.
4: No. No.
6: Takže to bylo taky takový, jako,
4: z jedné strany štěstí a z druhé strany velký starosti, že jo? o Františka.

0: Život jim připravil řadu zkoušek, ale Uršula a František Wolfovi je ustáli a jejich lásku to neohrozilo.
1: Jejich optimismus, síla a vitalita v 80 letech je pro nás inspirací.
0: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle, a tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal náš dárek.
1: Je to velký automatický kávovar, který umí připravit pravou italskou kávu.
2: Jo, to je krásný.
3: Jsme velice překvapeni.
4: Děkujeme.
2: Bylo překvapení.
4: Já jsem koukal, že vy už vlastně jeden máte, ale v té druhé kuchyni?
2: Tam nemáme a tenhle asi brzo dojde taky, protože jo. Už ho máme dlouho.
4: A kávu si rádi dáváte?
2: Dáváme.
4: Tak máte to i s kávou, můžeme ho potom vyzkoušet.
2: Děkujeme moc. Takže děkujeme moc panu Koskovi a paní Majerovi. Děkujeme moc.
4: Děkuji vám, že jste napsali příběh, že jste se rozhodli zveřejnit a že jsme si takhle mohli i popovídat.
2: Ano. Já jsem pořád si říkala, třeba vám to vadilo, že jsem napůl Němka.
4: Proč?
2: Takhle, já nevím, mně to tak připadalo, jo, protože moje maminka byla vyhozená, že jo, to jsem tam psala. Maminka byla se mnou vyhozená, v Chabařovicích vybubnovali, že všechny Němci musí pryč. Ale maminka zas byla taková, že ona měla každý národ ráda. Já taky mám ráda lidi, kteří jsou hodní, nikdo za to nemůže, jaký je národnosti, že jo. A musela přes ty kopce Krušní hory se mnou s tím kočárkem. Ano, a musela až do Drážďan šla, než tatínek dostal povolení, že se může vrátit. Ale maminka říkala, a pomáhali nám i Rusové, když jsme neměli co jíst. Člověk nemůže říct, že tahle národnost nebo tahle jsou mezi nima dobrý a špatný lidi, jako všude, že jo?
4: Františku, byla nějaká obtíž, když jste se vlastně s Uršou seznámili, že měla maminku třeba Němku?
3: Vůbec ne, ale žena to řeší pořád, protože jako malá prožívala takový ty ústrky, to bylo po válce, takže ty nálady byly dost vyhrocený a to, že šla ve 3 měsících přes kopečky, to jí zůstalo až do teďka, protože ona by nejradši pořád cestovala.
2: Ale já musím taky říct, že doopravdy jsem se setkala taky s fanatismem jako dítě ve škole. Urzula, co to je za jméno? Voršila, Ludmila, Ludimila. Takhle jsem se jmenovala. Přejmenovali mě. Až potom teda, když už jsem byla dospělá, tak už to jako brali. Ale nikdo za to nemůže, jakou má národnost. Nikdo za to nemůže, jaký má jméno.
4: Já bych to shrnul slovy,
2: ano.
4: Že láska, jména, hory ano. Přes národnosti se přenáší.
2: Ano. Já jsem pro a lidi by se měli mít rádi a jsme tu vlastně jenom na návštěvě. Každý umřeme, jestli budu mít balík, miliony, miliardy, nic si nevemu s sebou. Poslední košile nemá žádný kapci.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Uršuly a Františka Wolfových je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: Vždyť už brzy oslaví diamantovou svatbu. Milují se. A za těch 60 let se museli poznat dokonale.
1: Zkusíme si to ověřit v našem manželském testu. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky. Ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžeme jejich odpovědi porovnat.
3: Kdy jste si poprvé dlouze podívali do očí? Kdy to bylo?
4: No to muselo být hned, jak jsme se jako potkali. Jak mě se líbila, no, tak jsem na ní koukal.
5: Já bych řekla, že už při první příležitosti, když jsme se potkali na té zábavě tam v Chabařovicích.
3: Jaký má pohled?
5: No hezkej, má modrý oči. Hezkej, milej pohled.
3: Kdo zavírá přilíbání oči?
5: Asi já.
4: Asi ani nikdo z nás, bych řekl.
3: Kolik jste mu napsala milostných dopisů?
5: Bylo to dost, já bych řekla jednou za 14 dní jsem mu psala.
4: Ale těch moc nebyla, ona byla na to psaní byla docela liknavá. Takže.
3: Jaké jídlo vy máte nejraději, co vás potěší na stole?
4: Já mám rád i český jídla, no, bramborový salát, řízek, knedlíky.
3: Jaké jídlo má nejraději?
5: No to český pravý. Knedlo, vepřo, nebo bramborový salát a řízeček, nebo řízeček a brambor.
3: Kolik sní manželka knedlíků?
4: Dva.
5: Já? Dva.
3: Kam jste jeli poprvé k moři?
4: My jsme nejdřív jezdili do NDR.
5: Nahoru do Německa.
3: Jaké bylo vaše první auto?
5: Je Peugeot. Peugeot.
4: Žigulík.
3: Kdo víc trestal děti?
4: My jsme je netrestali. Když tak dostali ode mě něco, ale to byly výjimky vyloženě.
3: Kdo víc trestal děti?
5: Jednou dostala Hanička na zadek.
3: Od koho?
5: Od Fandy.
4: Měla období, kdy byla jako neposlušná, umíněná, nechtěla jít domů, nechtěla se zout a přišly babičky a začaly do toho povídat. Tak já jsem je nechal a potom jsem říkal, běžte dovnitř všichni a dal jsem jí na zadek a tím to bylo vyřešený, už navždy.
5: No a to byl ten nejhoršejší tatínek.
3: Nešte vás něčím nějakým zlozvykem?
5: Ne, nemůžu říct, že by mi... Nevím.
3: V čem vás chtěla změnit?
4: Ve všem.
3: Ve kterém oblečení vypadá svůdně?
5: No když má oblek. Když má oblek.
4: Ve obleku.
3: Pozoroval jste někdy ženu, když spí?
4: Jo, ano.
3: A ona vás?
4: Určitě taky.
3: Pozoroval vás někdy, když spíte?
5: Ano. A já ho taky pozoruju. A on je tak málo mluvný, ale v noci někdy mluví.
3: A je horňák nebo dolňák?
5: Já tak tohle nevím.
3: To jste nevypozorovala za 60 let.
5: To jste nevypozorovala.
3: Typujete ho na co?
5: Na všechno.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: Já jsem obojí asi.
3: Kdy má František takový ten nejzamilovanější nebo nejhezčí pohled? U čeho? Kdy?
5: Asi když se milujem.
3: Kdy máte ten nejhezčí pohled? Zamilovaný.
4: Asi při milování je to hezký, ne?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: V závěru života už člověk přemýšlí, kolik má ještě času, co by chtěl zvládnout. a kolik dní mu osud ještě dopřeje po boku svého milovaného. Co by si ještě přáli Uršula a František Wolfovi?
5: No, aby jsme byli zdraví, nebo aspoň tak, jak jsme na tom. Někdy nás trošku bolí koleno, anebo záda, ale cvičíme. Já cvičím denně 1000 cviků v posteli.
4: 5 pohybu. Pohyb. Ano. Jako nechtěl bych, my by se mohli, já říkala, že na být u dcery vlastně v Brně, a já to bych koukal z okna na Labe. Jeden den, druhý den, měsíc, rok, nebo jak dlouho. To já tady radši budu běhat po zahradě, něco dělat a tak dále, abych se jednak pohyboval a jednak i zabavil. No. Nechci žít, abych čekal, až umřu. Ne. Já jsem říkal, že ne. Já bych nejradši, až to na mě přijde, vypad z traktoru, já budu sekat trávu a byl mrtvej. Abych se nemusel trápit. Tak to, rozumíte? Jako.
5: Nejlepší by bylo usnout a nevzbudit se. No. Ale bohužel to na každého nepřijde takhle. No.
3: No a není tohle láska, že vlastně uvažujete i takhle spolu, až do jakého okamžiku dojdete společně a společně zase. Tak jako jste do života vstoupili a opustíte?
4: Ano, ano. Přesně tak, to je, ano. Ano,
5: aby jsme odešli společně. Chceme velkou rakev.
3: A teď mi ještě řekněte, to nás taky zajímá, uplynou ta léta. Vy sami říkáte, že vás čeká diamantová svatba. Jak se ta láska za ty léta změnila? Změnila-li se?
5: Nezměnila. Já bych řekla, že se nezměnila. Já ho mám čím dál tím radši.
4: Asi se to moc nezměnilo. To má pravdu. Jako no, ten vztah je... To je vlastně, že jo... Zalíbení, přátelství...
5: Pochopení
4: a tak dále... A já jsem měl vždycky takovou zásadu, že co jsem nechtěl, aby mi někdo dělal, tak jsem taky nedělal. A to je i v tom vztahu. Když někdo podvádí manželku, tak se nemůže divit, když potom se mu to vrátí, že jo, nebo tak. No. A my jsme takovýhle věci nikdy nemuseli řešit, naštěstí. No.
5: My jsme se nikdy v životě nehádali. Doopravdy, s Františkem to ani nejde. Já to sama nemám ráda, já mám ráda, když je pohoda, když jsou lidi k sobě milí a přála bych si, aby byli všichni milí a hodní na sebe, aby nebyli takový ty egoisti, aby nebyli takový ty, který si myslejí, že musí mít miliony. Jo, ty miliony někdy nepřinesou těm lidem vůbec nic. Maminka moje říkávala, každý člověk by měl mít stejnou porci svědomí, tak by bylo na světě dobře. Není to tak?
3: Jak ta láska vypadá v tomhle věku kolem 80? Je ještě čas na obětí, políbení a takovéhle věci. Patří to k tomu?
4: Já jsem volízaný jako meloun.
3: Je to tak?
5: U nás by neexistovalo, že bychom ráno stali a že bychom si nedali pusinku, že bychom večer šli si lehnout a nedali si pusinku a během dne, že bychom si nedali pusinku. My se rádi pusinkujeme.
3: Je něco, za co byste mu v tom vztahu vy chtěla třeba poděkovat, říct, Františku, já ti v životě a zcela vážně děkuju za to, že tohle a tohle.
5: Já bych chtěla poděkovat za celý život, protože on byl vždycky čestný, pracovitý, milej člověk, láskyplný. Vůči dětem, vůči rodině, nikdy mě nepodved, vždycky měl jenom mě, já jsem byla ta jediná a to stejný bylo ode mě taky.
4: No, já bych řekl, že jí beru takovou, jaká je. Asi každý člověk je nějaký, jo, ale no, já to beru ty plusy i minusy, který má. A já jsem šťastný. Jako, no, mám o mě strach. To jako je vidět, když jsem má rodil, tak ta dělala všechno možný i nemožný. No.
3: Máte i vy někdy strach o ní?
4: Samozřejmě. Ale je taková impulzivní, no.
3: Jak by se ta láska v tomhle věku dala popsat?
4: No je to spousta věcí, ale říkám, je to respekt, je to přátelství, je to zalíbení asi taky. No, pochopení jeden k druhému. Vždycky se snažím pochopit, co ona se vlastně chce, protože někdy je to složitý, no. Jo, asi tak, no.
3: A je to nějaký jako hřejivý pocit, který máte, strach od toho druhého? Jsou tam ještě ty motýly v břeše jako na začátku? Jak se ta láska projevuje v tomhle věku?
4: No je to asi všechno dohromady, ne? Jako strach a štěstí a asi jo, takhle no.
5: Ty něžnosti a to je, to je to pořád takový hezký, jako to bylo za mlada.
3: Je to hezké mít ho vedle sebe.
5: Ano, ano, je. Já si neumím představit týden bez něj. V obráceně taky ne.
3: Milujete jí?
4: Ano, samozřejmě. To můžu říct i na hlas. No, mám jí rád a miluji jí. No.
3: Milujete ho?
5: Ano, miluju. A jsem šťastná, že jsem ho poznala. Že přišel do Chabařovic.

0: Uršula a František Wolfovi už vědí, že láska ve vás dokáže probudit sílu, o které jste neměli ani potuchy. Pomůže vám překonat útrapy dětství, nesnáze v dospělosti, vyléčit tělo a zahřát duši.
1: Francouzský básník Voltaire napsal: Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Pusťte i vy lásku do svého života. Nebraňte se. Nic vás to nestojí. A přitom jedním citem dáváte i dostáváte. Je to krásné.
1: Tak to vnímá Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
3: Jihomoravští silničáři spustí ještě letos dalších 8 dopravních staveb. Nízké hladiny řek komplikují vodáckou sezónu. A zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opravy dalších 8 silnic chtějí ještě v tomto roce zahájit jihomoravští silničáři. Souhlas s vypsáním zakázek jim dnes dali krajští radní. Ve všech případech se jedná o rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Je mezi nimi třeba cesta mezi Židlochovicemi a Žabčicemi nebo mezi Oslavany a Ivančicemi. K těm nejnákladnějším bude patřit rekonstrukce průtahu městyse Běhařovice na Znojemsku, říká mluvčí správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
4: Téměř 700 metrů dlouhý úsek bude mimo opravy samotné vozovky zahrnovat veškeré související stavební objekty, jako inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, chodníky. Předpokládaná hodnota této zakázky je 66 milionů korun a stavební ruch by to měl začít v podzimních měsících tohoto roku.
3: Většina vodáky oblíbených řek v Česku má aktuálně nedostatek vody. Na Vysočině je to například Sázava, na které se hladina vody pohybuje na limitu sjízdnosti. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
5: Projet se dá, ale musíme počítat s tím, že některá místa, hlavně podjezy, mohou být hůře projezdná, kde bude nutné vystoupit a ty lodě tam tahat. Ono se to může samozřejmě změnit. Zaprší, případně zase bude více teplo, takže se to může zase klesnout, stoupnout.
3: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává v mistrovské Slávii. Ke konci minulé sezóny ho šéf představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Majitel Slávie Pavel Tykač ale teď rozhodl, že se Chorý vrací do týmu před novým ročníkem. Potrestaný vyřazením byl i David Douděra, který si hledá zahraniční angažmá. Jaroslav Tvrdík chce, aby se ve Slávii neobjevovaly v utkáních negativní emoce.
6: Všichni chceme udělat ve Slávii víc proto, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
3: Nový ročník fotbalové ligy začne v sobotu. Mistrovská Slavia do něj vstoupí o den později proti Slovácku.
0: Počasí.
3: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru. A na silnici 52 je silný provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, přátelé.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesy. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák,

0: strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůlb Holmesově ruce.
1: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
2: Je to patrně čestný dar.
1: Ano.
2: Od nemocnice Charing Cross?
1: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
2: Ouha, ouha, to je zlé.
1: Proč je to zlé?
2: Jen potud, že jste pošramotil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
1: Pan Mortimer. Pan. Pouhý obyčejný chirurg.
2: A zřejmě muž přesného myšlení.
1: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane, dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
2: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
1: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
2: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
1: Mám v kapse rukopis.
2: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
1: Je to starý rukopis.
2: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
1: Jak to můžete říci, pane?
2: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
1: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před třemi měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane. Člověk chytrý, znají světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
2: Vypadá to jako nějaký záznam.
1: Ano. Je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
2: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
1: Ano. Jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
0: Holmes se opřel o leno k své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
1: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží Baskervillském sezením byl Hugo téhož jména, muž kromobyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva jsou ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví po větvích břečťanu a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo, připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách oněch tří bezbožných rufiánů nevstaly proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, která nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti tři muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní dva byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
2: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
1: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sra Charlesa Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
2: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sir Charlesa Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě Sara Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na Blata. Několik okolností naznačovalo, že Sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na Blata, a že Sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
1: No, pane?
2: Na těle Sira Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
1: Ano, ano, tak je to.
2: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
1: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti Sira Charlese Baskervilla.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy neztratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle. I kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn, ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která poštuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Sýkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, 4x grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Vaspiku. No,
4: to jsou dobroty.
3: No, Vaspiku. Já ho například Vaspiku vůbec nejím. Ten já.
5: Bodej Vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
3: No to bych
5: řekl. Pěkný kousek.
6: No, nesmysl, smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí. No.
7: Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a...
5: A omáčku můžeme zalít kyselou smetanou. Mě ho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no, samozřejmě očištěné a spařené.
3: No, to se ví, to se
5: mandle ví. Pěkně rozkrájené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno?
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, a na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: A to se zase neschodnem. V aspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr?
3: Já ti nelžu, pak mi ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: Máme kapra, jak ho upra, jak ho upra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si. Provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se, neuhne, pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá, abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stříčku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky? Děkuji za optání. Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
2: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
3: Já se tak těšil.
2: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, vy? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam Petře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže, takhle je to.

0: Dát kremrole, všechno už je na stole.
1: A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila nabíračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního Divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, 2, 3, 4...

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuju za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když se stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovato lžíci bráti, na ubru skrmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitelé.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Vošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek! Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák. Ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný letní večer přeju, vážení přátelé. Máme po 23. hodině a jsme na startu noční linky Českého rozhlasu. Z brněnského rozhlasového studia vám posílám pozdravy. U mikrofonu je Borek Kapitánčik. A tématem těch našich dalších dvou hodin povídání s vámi, posluchači a posluchačkami, škola, případně řemeslo jako jistota. Vysvětlím. Nutili vás rodiče studovat školu nebo učit se v oboru, který vás nezajímal? Mělo to ovšem být vaší životní jistotou? A přestože jste splnili jejich přání, živíte se stejně nakonec tím, k čemu jste inklinovali už v dospívání? A nebo jste si prosadili svůj odvážný sen, vydali se pro rodiče nečekaným směrem a váš úspěch je nakonec dojal? Byla vaše profesní cesta klikatá? A vrátili jste se k oboru, k jehož studiu vás rodičové nutili? Psát příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota můžete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900. Budu čekat na vaše příběhy, budu čekat na vaše psaní, ať už budou krátká či dlouhá. To první zkusil jako vždy Bedřich, cituju: Dobrý večer, dneska na tom nezáleží, jestli jste vyučení. Dneska záleží, jestli to umíte, to řemeslo. No, Bedřichu, i s tím se dá souhlasit. Ale nejsem tady proto, abych říkal ano nebo ne, abych souhlasil či nesouhlasil. Jsem tady proto, abych vám popřál hezký večer a společně s vámi poslouchal příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jako každý den v té poslední hodině starého a v první hodině nového dne vás potká na naší rozhlasové vlně Noční linka. A jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, vaše povídání i vaše psaní. Pro dnešek škola či řemeslo jako jistota. A na telefonu už čeká paní Lenka. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer. Já volám ohledně toho, že od kamarádky syn

0: Takže
1: ale už... jeho kapitána bude složit v táboře.
0: Bezva. Sice je to trošku proti tématu, ale pochopitelně gratuluju, paní Lenko.
1: No, ale je šikovné strašně moc.
0: No a jak to bylo to... s vámi? Řekněte mi, čím jste prošla vy, tedy jakou školou? Máte střední školu, já vysokou školu, řemeslo?
1: Já mám střední odbornou a potom mám na prodavačku školu.
0: A to, čemu jste se vyučila, tomu se věnujete po celý život?
1: Já mám teď plný invalidní důchod, ale vyučila jsem se jako střední odbornou, to znamená strojní mechanička, nebo spravuju počítače a takový.
0: No, tak v dobách, kdy jste procházela ještě školní výukou, to bylo asi nemyslitelné, protože v tehdy ještě asi počítače, řekl bych podle hlasu, že budete tak zhruba můj ročník, že...
1: 61.
0: No, tak ještě o něco víc. Takže v té době se něco takového ani neučilo. Takže jste se vlastně musela taky rekvalifikovat, ano?
1: Musela. A zvládla jsem to. A syna mám právníka, který má 6 let vystudovaný a ještě má školu na stavební a navrhuje výkresy na stavbu. 5 let, takže 11 let.
0: Moc krát děkuji za váš telefonát, paní Lenko. Zdravím vašeho pana syna. A samozřejmě i syna vaší kamarádky, kterým jste začala svůj telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc. Škola či řemeslo jako jistota. A k tomu se dá napsat mnohé. Třeba pan Franz napsal tyto řádky. Na studia mě nasměroval můj kantor. Já jsem se nasměroval po 5 letech k jeho dcerce při studiích na vysoké. Po 2 letech jsem už šel svojí cestou, a to stále ve stejném oboru, kterému jsem věrný celý život. Ač vstupuju již do 8. desetiletí, pracuji i mrvére, bez práce, která je mi koníčkem, neumím žít. Páni rodiče mě ve studiích neřešili. Vzpomínám, jak pan otec říkal mé mamince, o kluka se nemusíme starat, on má dobrou hlavu. Vím to, protože jsem stál za dveřmi. Holt jsem dítě štěstěny. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franz. Můžete zavolat, můžete napsat. Jestli to byla opravdu životní jistota, ke které vás přiměli vaši rodiče, a vy jste se třeba vydali úplně jinou cestou po té, co jste dokončili školu podle jejich výběru, či snad učební obor podle jejich výběru.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeju vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A to proto, abyste dobře slyšeli i příběh paní Lidky, která čeká na telefonu 731 800 900. Paní Lidko, teď už je to na vás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás zdravím a zdravím zároveň všechny noční posluchače Nespáče.
0: Za všecky, samozřejmě děkuju, Lidko. Tak škola
1: starý,
0: jako jistota.
1: Důchodci, už toho moc nenaspíme, že? Já se budím každé 2 hodiny a potom to doháníme přes den, že? U televize po obědě samostatně sednu a okamžitě usnu. No, tak to by bylo. Já jsem nebyla nějak vzorná žačka, jeho, takže maminka říkala, no holka, do zbrojovky tam tě nedám. Já nejsem zvědavá, aby přišla o ruce. Tak nakonec mě dali do zemědělského odborného učiliště. Bylo to na 2 roky a dělali jsme to v roce 66 až 68. No a tam bylo navíc vaření a ještě péče o dítě. No, protože mě děti a kočky od jakživa přitahovaly a do dneška mě to drží. Takže vůbec dodělala jsem školu, prošli jsme, zkoušky jsme udělali, výuční list jsem dostala. Tak jsem si říkala, víte, jak byly ty SOS vesničky. Třeba tam bych byla s dětma, to byl vždycky můj sen, já jsem chtěla třeba do mateřské školky aspoň vařit anebo uklízet, abych byla s dětma, jo, a byla jsem tady ve Zlíně v domově dětském. No a jak jsem uviděla ty děti, jak se jako přihrnuli všetky a ty oči, že tam byl manžel se mnou. Tak jsem se otočila a říkám, pojď pryč. Já bych nemohla, protože když jsem si uvědomila, že tolik dětí tam vás úplně hrká těma očima, by bylo vděčné, kdyby se dostali někde do rodiny. Že? A já potom bych to musela třeba vrátit, jo. No, tak to já bych to nepřežila prostě. Takže udělá to děcko nešťastné, no tak říkám, kde pak. No, tak bratr, ten měl větší štěstí. Ten od malička si hrál rád s vláčkama, no a tak se přihlásil do učiliště železničního nějakého, to bylo v Šumperku, a tam ho pro velkou účast jako nevzali. Tak ten nešťastný, jak se vpářil z dvoreček, naštěstí mu potom došla pozvánka, že pro jeden chlapec byl vyloučen, protože měl špatný zrak, tak ho přijali místo něho. Já ho do dneška vidím, jak skákal na automatě až do stropu. Mami, já budu ajzlboňák, Tak se mu to splnilo, nastal se na tu školu. No a říkal si, jeli dušte povolání, jednu nohu v hrobě, druhou v kriminále, že? Protože když se mu stalo, že se rozjel vlak prostě naložený jiným ovocem proti němu, víte. Takže on kdyby nereagoval, mohl reagovat, takže vyskočil z toho vlaku, že? Protože ten vlak by se vykolejil. On nestratil ducha přítomnost, říkal, dal tam zpátečku, ty vagony ho dohnali, ale už ta rychlost nebyla tak veliká, víte, že se to těma nárazníkama stlumilo, prostě ten náklad se nevykolejil, takže zachránil ohromné hodnoty, že? No tak říkal, co myslíš, že mě dali? Papír, ten si mohli někde nechat. Kdy mu dali nějakou odměnu finanční, že? Že měl rodinu, že? No, takže, ale splnilo se mu to, no. Já říkám, já ho dneška vidím, jak šťastně na tom montování a byl šťastně jak blecha. No, a nakonec vidíte, stejně ho dostal a rakovinu dostal, takže museli jít spíš do invalidního důchodu, ale do dneška díky lékařům a mě neho zachránili, protože on potřeboval ty krevní kmenové buňky. A oni hledali dárce. On říkal, já mám jenom sestru, bohužel. No. Tak jděte za ní a říkajte, já přijede do Olomouce na hematologii a tam mě vzali krev a zjištěli, že máme ty buňky dohodné, takže tomu zachránilo život.
0: No tak to mi trošku odlehlo. Paní Lidko, moc krát vám děkuju za příběh váš i vašeho bratra a přeju vám krásnou dobrou noc a hezké léto.
1: A vám taky přeju krásnou dobrou noc a pěkný víkend. Ať si užijete sluníčka, no a nespal to vše hlavně.
0: Budu se snažit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Dobře, dobrou noc, přeju všem posluchačům a vám zvlášť.
0: Díky. Škola či řemeslo jako jistota? Na tohle téma čekám po písničce Petra Jandy vaše další příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je škola či řemeslo jako jistota. A paní Věra, která čeká na telefonu, doufám, že nejste celá učekaná, paní Věro, nám k tomu také má co říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já jsem 40. ročník. Musím pochválit Plzeňáky, to je moje milý rádio. A k tomu vašemu tématu, nebo našemu, já jsem kdysi chtěla jít na zdravotní školu, učila jsem se jako docela slušně, ale naše třídní paní učitelka rozmluvila mým rodičům tenhle ten můj nápad a řekla, aby mě dali na pedagogickou školu. Mm-hmm. Naši si to nějak nechali projít hlavou, dali mě na pedagogickou školu a já jsem se dodatečně vlastně zjistila, že bych na to psychicky neměla, když bych nemohla těm lidem pomoct v otrápení. Jo? Mm-hmm. Takže do dneška se stýkám se svými žáky. Moji žáci už dneska chodí do důchodu. Máme velice hezký vztahy. Jsem tý paní učitelce vděčná, že to našem rozmluvila a mě taky. Protože mě to naplňuje. Dneska se potkáváme u lékařů s těmi mými žáky a tu práci jsem dělala moc ráda a ty vztahy byly hezký, takže se potkáme u pana doktora a můj žák řekne, letos se mě ale vydařily sazenice rajčat, přijďte ke mně, já vám nějaký sazenice dám.
0: Tak to je velice hezký závěr vašeho příběhu, i když mohli bychom si povídat ještě mnohem déle. Mě by třeba zajímalo...
1: Nebudem si povídat díl.
0: Zajímalo, když dovolíte jednu otázku, vzpomínáte si ještě na jméno té učitelky, která vlastně změnila vaše životní dráhu?
1: Ano, učitelka Michalíčková a bylo to ve Zdicích.
0: Děkuji vám moc krát, paní Věro, a protože jsem vyrozuměl, že už asi spěcháte, tak vám děkuji za tenhle váš příběh a přeju krásné léto.
1: Já vám taky a děkuju za tahle ta témata a prvně se mi podařilo večer dovolat. Tak mám radost.
0: Já mám
1: s vámi. Mějte hezký příští čas. Ať vám všechno vychází aspoň na půl, jak si přejete. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Škola či řemeslo jako jistota. Někdy to tak bývá, že rodiče rozhodnou, já sám za sebe můžu říct, co člověk ví ve 14 letech o svém budoucím směrování, takže jsem na tu elektroprůmyslovku vlastně šel tak nějak bez jakéhokoliv odporu. A nejsem ani zdaleka jediný, myslím si. Tak věřím, že se najde plno dalších, kteří si k telefonu s číslem 731 800 900 cestu najdou a zavolají na tohle téma. Konec konců před námi je písnička Marie Rotrové a pokud si dobře pamatuju... Pokud se mýlím, tak se omlouvám už dopředu. Marie Rotrová taky pracovala ve spořitelně za přepážkou a ke zpěvu se teprve dostávala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jen pro upřesnění toho, co znělo před písničkou, cituju z Wikipedie. Marie Rotrová pochází z hudebnické rodiny, po maturitě na Bohumínském gymnáziu pracovala jako úřednice. V roce 1960 se ještě jako úřednice ostravské pobočky Československé státní spořitelny zúčastnila ostravské hudební soutěže, která hledala mladé talenty a kterou doprovázel orchestr Gustava Broma. Říkám to proto, že tématem Noční linky je dnes škola či řemeslo jako jistota. A jakému řemeslu či jaké škole se musel podrobit náš další posluchač? Je to Josef, který čeká na telefonu. Přeju hezký večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se?
0: Ano, samozřejmě, slyšíme.
1: Tady Josef.
0: Tady je Borek Kapitánčik. Josefe, jakou školu či jaké řemeslo vám, nechci říct vnutili, ale přiměli vás k její návštěvě nebo ke studiu?
1: No, já jsem chtěl být vždycky automechanik, ale jelikož jsem měl samé jedničky a naši byli jako rozdělený rodiny, takže mě přinutili do obchodní akademie z Plzni.
0: Mm-hmm. Říkali, je to životní jistota?
1: No tak, byla by prý velká škoda promarnit ty jedničky, no. Ale nebylo to dobrý. Nebylo to dobrý pro mě, jako školu jsem vychodil, ale jako nedržel jsem se jí. A pak jsem se uchytil v jedné firmě, kde jsem jako udělal administrativu. A na školu vzpomínám velice rád. Jedné věci. Ve třídě bylo hodně holek, byli jsme už tady kluci, tak si to nelete představit.
0: No představit si to dokážu. My jsme to měli obráceně. My jsme měli 6 dívek a zbytek 25 chlapců na elektroprůmce.
1: No to si ani nechci představovat.
0: No. Máte pravdu. Takže vy jste na tom byl úplně obráceně. Rodiče tedy řekli, půjdeš studovat obchodní akademii. Vám se asi nechtělo, že jo?
1: Jak se říká, po zadku.
0: Ano, bylo vymalováno. No ale objevil jste i ta pozitiva, to znamená převaha dívek na obchodní akademii a k tomu k té práci automechanika jste už nikdy nepřičichl.
1: Ani z dálky. Je to pro mě španělská vesnice. Je to takhle účty, ale co vám budu povídat, no.
0: Ale dá se říct, že tahle životní jistota se vám vyplatila. Z toho materiálního
1: hlediska.
0: Rozumím.
1: Já děkuji, že jsem dostal prostor a přeju všem posluchačům hezký večer.
0: Za všechny děkuji.
1: Já si nechal znát o holka.
0: Vás to teda drží celý život, jo?
1: Hodně mě to drží. Akorát už to občas nemůžu držet jako dřív.
0: Tomu taky rozumím. No tak člověk musí mít nějakého koníčka. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Papa.
0: Posluchače Noční linky zdraví i Bohumír, který na rozhlas.cz / linka napsal. Moje maminka měla velké cti žádosti. To, co se jí samotné nedostalo, chtěla po nás. Tak mi obor vybrala náročný a já tehdy vůbec neměl představu, kam jdu a co to obnáší. Skončily prázdniny a já jel na internát 50 kilometrů daleko na obor dřevomodelář. Po vyučení a do stavu manželského jsem přešel na stolařinu, tesařské a kolářské práce. Práce se dřevem všeho druhu a to mě velice bavilo. Využil jsem všechny vědomosti při stavbě rodinného domu, doplňků nejen pro sebe, ale i pro druhé. V životě by mě nenapadlo, že budu tak všestranně spokojený. Od mámy to byl dobrý tah. Za to jsem jí vděčný. Napsal Bohumír. A já mu děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Škola nebo řemeslo jako jistota. Takhle se dá shrnout téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A povídáme si o tom, jak klikaté byly vaše životní dráhy, vaše profesní životní dráhy. Tentokrát by to měla být paní Emma, která čeká na telefonu a věřím, že se, ano, nestratilo naše spojení, takže vás můžu přivítat.
1: Máme.
0: Dobrý večer, paní Emo.
1: Takže první řadě zdravím všechny posluchače tohoto rádia, protože já když přijdu večer z práce a jdu spát, tak první, co si zapínám rádio a poslouchám téma.
0: Děkuju.
1: Takže jako úplně po celodenní hojničce v práci, tak toto je pro mě taková léčba na nervy.
0: Je, no tak to já si dám do životopisu, to si dám do CVčka, jak se říká, že jsem pro vás a mý kolegové a mé kolegyně jako spruha. Paní Emo, vy ještě chodíte?
1: Opravdu mě vždycky nabudíte. To jako je pro mě úplně taková droga, krom kávy a cigarety.
0: Rozumím. Vezměme to odzadu. Říkáte, že když se vrátíte z práce, takže vy ještě pořád jste pracovně činná, ano?
1: Ano. Už jsem 6 let v důchodě, ale pořád běhám po place a točím pivo a nosím jídla hostům.
0: Takže hospodská, respektive číšnice, v Brně říkáme pinklíca, no ale tak to nechme bokem. Takhle nějak začala vaše životní profesní dráha, nebo jste se vyučila něčemu jinému, vystudovala jste něco jiného?
1: Osmiletku, za mě byla osmiletka, kterou jsem vyštudovala, dalo by se říct, červeným diplomem, nebo prošla červeným diplomem a hrozně jsem milovala děti. A můj tatínek milovaný, který bohužel už je v nebičku, si představoval, že budu paní učitelka, paní doktorka a chtěl po mně asi dám žádost jako po osmiletce tam. Ale já jsem měla kamarádku z dětství, kterou mám do dneška, a její maminka byla hospodská, my jsme za ní chodili do práce. V té době, když nám mě bylo 10 let, to se točili limonády jako pivo, jo, z pipí a to. A mně se ta práce strašně líbila, jak točila pivo, teď limonády, nalívala štamprle, chodila mezi klientama a to. Tak já jsem tatínkovi tvrdila, že jsem si dala požadavek na gympl a na zdravotku dětem, jako dětská sestra, ale dala jsem si taky na hotelovku. No a přišli mi 3 příjmy, ty 2 jsem stopila a tatínkovi jsem tvrdila, že mě přijali jenom na hotelovku. Tak se s tím nějak smířil, takže jsem udělala hotelovku a to. Takže od 18 let dělám hospodskou. A když moji rodiče slavili 50 let svatby, tak jsem se mu přiznala v té době, že jsem ty 2 přihlášky stopila, aby se dostala na tu hotelovku. Aby mi nebránil, prostě, protože jsem chtěla být hospodská a tuto práci dělám od 18 let. Krom 2leté mateřské, jinakší práci neznám.
0: Jak to přijal tatínek, tohle vaše přiznání?
1: No, byl se mě trošku jako pav, ale pak říkal, splnila jsi si svůj sen, dobře, nemám námitky.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, ještě než jste to řekla vy, jestli vás netížil tenhle start vaší profesní kariéry, to, že jste vlastně tatínkovi zalhala, de facto.
1: No, můj tatínek byl pro mě, já to řeknu tak jako obrazně, jak to cítím, Bůh. Už jsem to tady několikrát řekla, protože v 18 letech přežil osvětím, takže pro mě to byl pan tatínek. Ten byl pro mě vzor. Mrzelo mě to, že jsem ho tak trošku jako ošidila, ale pak mi řekl, že splnila jsem si svůj sen. On mi jako, no už jsem, když tatínek měl 50, tak už jsem byla, už jsem měla 2 děti, takže už nemohl nic namítat. Trošku to možná mrzelo, že jsem ho v té době tak jako ošudila trošku, ale viděl, že jsem spokojená, že si dělám práci, kterou miluji, zbožňuji do dneška. Je mi, já to řeknu na rovinu, je mi 66 let a běhám po place lepší jak nějaká 18. Jako jo.
0: A já vás za to chválím, protože když se sami nepochválíme, tak kdo to udělá za nás? Takže já vás chválím za vaši upřímnost. A to i za tu upřímnost, která sice přišla až na padesátiny vašeho tatínka, ale přišla.
1: Ne, padesátiny. S maminkou slavili
0: zlatou svatbu. Tak to bylo ještě o něco později.
1: A se zlaté svatbě, jak jsem ho teda pozvedla svým způsobem.
0: Mm-hmm. No ale on to přijal, protože jednak to zřejmě podle toho, co říkáte, byl milující tatínek a viděl, že vás ta práce naplňuje.
1: Ježíš, no tak jako, já jsem měla práci kolegyní, která má 25 let a paní šefová ji odstavila z placu a řekla, že je neschopná, že radši tam nechá mě.
0: No tak to potěší, že? Z čistě osobního hlediska.
1: No, tak můžu vám říct, že jsem třeba obsluhovala Honzu Dětka z televize, moderátora Máru, to hraje, no Mára z Ulice, toho pana herce jsem obsluhovala.
0: Je, tak to po mně nechtějte, protože já neviděl ani jeden díl Ulice, nevím.
1: No, byli u mě v hospodě, já jsem je obsluhovala, mám s nima fotky, mám s nima poděkování, že za vzornou obsluhu a všechno. A teď zrovna, jestli můžu teda ještě chvilku mluvit, jsem měla v práci, týden ke mně chodila rodinka, pan s manželkou a se synem. Na jídlo byli v Jeseníku ubytování a to, poprvé byli v Jeseníku, tak si já jsem říkala, kam se mají podívat, i k nám do Javorníku na náš krásný zámek a všechno a to. A dneska se mnou loučili, že ráno odjíždí a mi říká, paní Emo, řeknu vám jednu věc. Já jsem manažer velké jako pivovarské skupiny Kofola, tady u nás je Hanušovice a to. A já jsem manažer toho všeho a řeknu vám, že tak dobře natočené pivo a tak suprovou servírku jsem v životě ještě neviděl. Tak jsem povyrostla, jak mám 1,50 m, tak jsem povyrostla o 2 metry a byla jsem v 7. nebi. Celý týden ke mně chodil a byl potichu, až dneska, když se se mnou loučili, mi řekl pravdu, čeho je manažer. A ukázal mi, dal mi vizitku a všechno, kdybyste něco potřebovala, zavolejte. Já kam se přijedu a pomůžu vám.
0: No krása, tak jednak žijete bohatým společenským životem, dokonce i s celebritami, ano. Jak jste říkala. No a taky vás chválí ti, kteří tomu řemeslu rozumí. Paní Emo, já z vás mám obrovskou radost a jsem rád, že jste takhle krásně vlastně ilustrovala dnešní téma.
1: Kdy přijedete do Jeseníku, ke mně na pivečko, a kdy přijedete se podívat do Javorníku na náš krásný zámek a okolí.
0: Vedu v patrnosti tuhle vaši pozvánku a snad to jednou vyjde. Děkuji vám za váš telefonát a za váš příběh.
1: Já vám něco cukrového uvařím na peču, což strašně ráda peču a nejím to. Já napeču koláče, buchty, já nevím co všechno. Pak to roznáším po sousedech, ochutnejte, jo, a takhle. Ten manžel už je dost tlustý, takže to musím dávat dál.
0: Paní Emo, ale moc krát vám děkuji a přeju vám dobrou noc. No, poslouchám vás ještě, ano, máte
1: je
0: zřejmě
1: zajímavé,
0: něco na srdci.
1: Je zajímavé, že takhle zbavím jako s lidma, tak mi říkají, my jsme se v životě tam nemohli dovolat do té linky. A musím říct jedno, že poslední dobou kdykoliv volám, tak se vždycky vám dovolám.
0: No ale teď jste možná naštvala ty, kterým se to dneska nepodaří. Ale i tak děkuji za váš telefonát, paní Emo, a za chvíli dáme šanci ještě dalšímu. Mějte se hezky a naslyšenou. Dobře.
1: Přeji všem dobrou krásnou noc a jdu vás dál poslouchat, než usnu.
0: Díky, dobrou noc.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě před půlnocí a tím pádem před chvílí, kdy se změní datum, ale také ti, kteří slaví svůj svátek, zatím jsou to ještě pořád Liborové a za pár chvil to budou Kristýny, tedy ještě před půlnocí vás vítám při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. U mikrofonu je Borek Kapitánčik a na telefonu 731 800 900 čeká paní Olga, která má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer přeji všem, kteří nás poslouchají. Já budu docela stručná. Já jedině teda škola a já jsem si to vybrala tak, že jsem vlastně do školy chodila od 6 do 60 let. Takže to je takový můj stručný příspěvek k vašemu tématu.
0: No ale takhle stručný snad ani nemusíme být. Vysvětlete mi to, jak to, že od 6 do 60 let jste chodila do školy?
1: V 6 letech jsem začala chodit do školy, že? Pak jsem vystudovala střední školu, pedagogickou fakultu, no a pak jsem do 60 učila, proč se mi to trošku protáhl ten důchod, takže tak to myslím v tomto smyslu.
0: Rozumím. A ta volba pedagogické fakulty, respektive toho, co předcházelo zřejmě gymnázium, tak to byla volba vaše nebo vašich rodičů?
1: Ne, to byla jedině moje volba. Já už jsem od druhé třídy chtěla být učitelkou. Měla jsem kamarádku, ta byla o 2 roky starší. Tak jsme si řekli, že budeme učitelky a že budeme učit na stejné škole. Ona teda sice potom taky vystudovala, nebo vlastně fakultu nedokončila, protože se musela vdávat, měla děti hodně, takže já jsem jako to slovo jako v uvozovkách splnila a tou učitelkou jsem se tedy stala. Protože já jsem měla ráda, já jsem měla 3 sourozence mladší, takže vlastně jsem se o ně starala, tak jsem asi to začalo tím, že jsem ty děti měla ráda, takže opravdu to bylo moje přání teda opravdu tak od té druhé třídy.
0: Vy jste si vlastně splnila dětský sen.
1: Ano, je to tak, je to pravda, ano.
0: No tak já to měl s drobným přerušením vlastně úplně stejně. Pravda je, že ve 13, ve 14, kdy se rozhodovalo o tom, co budu studovat za školu, jsem ani náhodou nemohl ani snít o tom, že bych pracoval v rozhlase, což ale pozor, můj sen byl. Takže jsem dělal elektroprůmku, no a než bych byl špatným elektrikářem, tak v 91. jsem si sedl za mikrofon, bylo mi dovoleno, no a zatím to ještě drží. Paní Olgo, jsme na tom částečně podobně a já jsem rád, že jste popsala byť jen několika málo slovy svůj životní příběh. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji taky, dobrou noc.
0: Už za pár chvil bude 12 hodin, jinými slovy půlnoc a pak už 24. červenec. A téma noční linky se měnit nebude. Škola či řemeslo jako jistota. Pro ty, kteří přišli o něco později, znovu zopakuju, že to myslím tak, že jste třeba chtěli splnit přání vašich rodičů, kteří chtěli, abyste vystudovali určitý druh školy nebo se věnovali určitému řemeslu s tím, že to bude vaše životní jistota. Ale třeba jste poté, co jste dostudovali střední či i vysokou školu a nebo absolvovali s výučním listem, se vrátili ke svému snu. Jak to bylo u vás? Tak i na to se vás ptám a budu se vás na to ptát i v té příští hodince. Nicméně nejen telefonáty, ale i vaše psaní z webu rozhlas.cz/linka tvoří naše 2 hodiny povídání. Dana napsala: krásnou noc přeji všem a díky za téma. Mě nikdo nenutil ani nepřemlouval a taktéž já svoje 3 děti. Vybrala jsem si směr a šla praxí studiem za svým. Faktem je, že ostatní jsem praktikovala jako záliby a praktické dovednosti zároveň s prací chemičky a naučila se mnoho dovedností, mi život naplnilo. Děkuju, Dano, snad jsem to přečetl tak, jak jste to myslela. I vám přeju krásný nový den za pár chvil.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám krásný nový den. I když je pravda, že ještě dvě vteřinky bude platit datum 23. července. No, teď už ne. Už vás vítám v pátku s datem 24. A vítám i našeho posluchače, jeho vlastními slovy pravidelného přispěvatele vysílání Českého rozhlasu, pana Milana, který už v úvodu druhé hodinky také má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Milane, přeju vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, krásný a všem nejkrásnější posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem teďka poslouchal ty vaše paní, ale mě to velice zaujalo. Chtěl jsem říct teda, já, abych se držel tématu, líbí se mi vaše téma, totiž... Je, to mám tak komplikované, to by bylo na dlouho, já to zkrátím. Zkrátka, nedostal jsem se na střední vojenskou školu kvůli tomu, že táta udělal jaksi za minulého režimu nějaký průšvih a oni mě tam nevzali, ale to nevadí. To, já už jsem si to u něj jaksi odpíkal, jaksi jsem se s ním poznal, ale poslouchejte ještě dále. Líbí se mi, co jsem tady všechno vyslechl. To je velice zajímavé, paní Emma. To je úplně luxusní téma, suprové. Abych se držel tématu, jak si obklikou jsem si dostudoval tu svoji střední vojenskou školu, ale měl to být někde Martině na Slovensku, ale pak jsem si udělal ještě další vyšší. Zajímal jsem se o docentu, ale to není už ani tak úplně zajímavé. Co, pane redaktore, můžete mi do toho skočit a zeptat?
1: Můžu, samozřejmě, já to vezmu od začátku. Takže váš tatík byl voják z povolání, ano?
2: Můj tatík byl jaksi vážený pán, no, tak to teďka nemůžu, já se totiž pořád bojím. On byl jaksi spojený s tou minulou komunistickou, teď už jsem to prozradil, ale to není to důležité.
1: No
2: to
1: já
2: důležité...
1: bych s dovolením do toho vstoupil znovu, takže váš tatínek byl voják, ano?
2: Ano.
1: Výborně. A vám řekl, když vám bylo, dejme tomu, 12, 13, 14, budeš dělat taky vysokou, teda budeš dělat taky vojenskou školu, anebo to byl váš nápad? Byl jste inspirován právě jím samotným?
2: Byl jsem inspirován svými emocemi. Já bych se do toho až takhle nepouštěl, ale...
1: Takže byl jste inspirován. Byl jste inspirován a chtěl jste dělat...
2: Inspirovat jeho rodinou.
1: Tak, dobře. Nicméně, jak jste říkal, nepřijali vás. Je to tak?
2: Nepřijali, protože tatínek byl takový svérazný. On jaksi udělal trošku nepředrženost, kterou po něm nechtěla tehdejší jaksi...
1: Prostě měl škraloup, abychom to zkrátili. Ano? Dobře, tak jakou školu jste tedy dělal? Jakou školu jste studoval nebo řemeslo?
2: Já jsem se tenkrát přihlásil, že už mě 50 let, takže tenkrát to bylo, jaksi na střední jsem se hlásil do Martina na Slovensko, automobilní tanková. A bylo mě to zamítnuto z důvodu, jak si táta udělal...
1: Měl škralup, to už jsme probrali. Dobře, jakou školu jste tedy vystudoval, nebo dělal jste řemeslo?
2: Nakonec jsem se teda dostal nějakým zajímavým způsobem, který mě zajímala třeba technika, nebo flákal jsem matematiku, teďka si to uvědomuji, jak mě to moc chybí, ale dokážu i ve svých letech se k tomu zpátky vrátit. Chtěl jsem říct, je to velmi zajímavé, když můžu působit na poli, no, abych to zkrátil. Udělal jsem si obklikou tu svoji armádní činnost. Chtěl jsem říct, sloužil jsem po armádě České republiky. Doufám, že to není nikomu z posluchačů, jakože. Ale já jsem to myslel všechno jaksi od srdce. Jo, tak já jsem se snažil. Tak a co se mi podařilo? Podařilo se mi udělat tu podůstelnickou školu, udělal jsem si vojenskou akademii ve Vyškově, jestli se s tím můžu.

0: můžu říct do éteru, když...
1: Jestli neprozradíte vojenské tajemství. No tak víte co, tak budeme si 50-50. Já řeknu, že jsem četař v záloze, jo, jsem prozradil vojenské tajemství a teď to prozraďte vy zase.
0: Těrasky jsem majorom.
1: No tak to, pane majore, to bych měl stvaknout paty.
0: Ne, to je v pořádku, však já jsem poslouchal pozorně vaše vysílání a vy jste mi taky sympatický.
1: Děkuju vám moc krát, Milane. Bylo to sice trošku klikatější, ta vaše životní cesta podle vašich slov, ale nakonec dobrá věc podařila a jak se zpívá v jedné opeře, věrná láska, no vlastně ano, věrná láska k vojenskému řemeslu zvítězila.
0: Poslyšte, mám ještě trošku času, než se mi úplně vybije baterie. Chtěl jsem říct, já pozorně poslouchal vaše posluchače. To není jenom... Já vnímám ty ženský, teď to bylo, já nevím, 85, já mám taky přítelkyni, ona má 80, ale už mi to píplo.
1: Tak to nebudeme prodlužovat, pane Milane. Já vám děkuju, já myslím, že to podstatné odeznělo a jsem rád, že jste nám svěřil svůj příběh. Dobrou noc a hezké léto přeju. Naslyšenou.
0: Krásné léto vaše a budu vaším pozorným posluchačem Českého rozhlasu. To si přeju nejlíp. Však nenadarmo si říkám, že jsem patriot.
1: Moc si toho cením. Mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc přeju samozřejmě i vám, kteří už máte očička takhle malinkatý, ale ještě zhruba 50 minut si můžeme povídat o tom, jak jste se vydali na cestu, kterou vám původně naplánovali vaši rodiče, ale potom jste přece jenom přišli znovu na tu svoji stezku vysněnou od dětství, anebo ne? Škola či řemeslo jako jistota. A možná, že jste u toho vydrželi až do konce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je na tom hodně pravdy, když nám ti starší, moudřejší říkají, že řemeslo je jistota, nebo že škola je jistota. Ale možná, že vaše sny mířily někam úplně jinam. Takže jste podstoupili, dejme tomu 4 roky, odborné školy a potom se vaše cesta znovu vrátila do těch kolejí, které jste si vysnili. A nebo ne, možná jste zůstali u řemesla nebo u školy, oboru, který jste studovali. Kdo ví, jak je to v případě paní Vicky, která čeká na telefonu. Hned se to rozvíme. Vicky, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte. Já jsem 48. ročník, no a něco jsem zažila podobného, co pan posluchač přede mnou. A sice, když všichni ve třídě dostali, že už jako z umístěnku, že jsou na tu a na tu školu, tak já stále nic. A tak jsem šla za třídní učitelkou a říkám, soudružko učitelko, mi pořád nic nepřišlo dom v poště. A ona říká, víš co, máme kousek Národní výbor Brno 4, zkusíme tam zajít a zeptáme se na to. Tak jsme tam přišli, byl tam takový malý úředníček za stolem, ani ho vidět nebylo skoro. A díval se do kart, nahlásili jsme jméno, všechno a to iniciály. A on se díval do kartotéky. Zdvíhl obočí, podíval se na nás, podíval se zpátky, zase se podíval na nás a řekl jenom pár slov. Studium nežádoucí. Soudružka učitelka okamžitě viděla, že je zle, lapla mě za ruku a říká, pojď jdeme, a na chodbě mě pak řekla, to si musíš vyřídit doma, to jako, protože hned poznala, že je to z politických důvodů. No a tak jsme přišli domů a já jsem byla jako rozrušena z toho, rozčertěna, dá se říct, protože říkám, co pak jsou něco méně cenní jak kdokoliv druhej, když známky jsem špatně neměla. No a tak, ale od rodičů jsem se nic nedozvěděla a bylo nabídnuto, a sice strojní zámečnice, soustružnice, frezařka. No, já jsem vždycky měla hrůzu ze strojů, tak mě malém omilo, tak jsem chtěla třeba švadlenu nebo kadeřnici. Ne, neexistuje. No, tak prostě tak se stalo to, že jsem byla teda přijata na soustružnici kovů. No a teď jsem teda začala chodit do školy. Měli jsme třídní výcvik a třídní školu. No a když bylo nebo těsně před pololetím, tak byla rodičovská schůzka a tam bylo řečené, že 3 děti jako narušují program třídy, že jsou nejlepší. Takže by jim bylo umožněno chodit na denní školu na Sokolskou, ale na strojní. No a já musím říct, že teda jsem zdědila po tatínkovi trošku z té povahy, tak já jsem říkala, tak vy jste mě nalajnovali život úplně a hodili mě úplně vexl na jinou kolej. Já říkám, tak ne. Maminka říkala, Hedvičko, je dobře, když jako si uděláš aspoň ten výuční list a když dobře si vyučíš, tak jako bude to v pořádku. Tak já jsem odmítla. Maminka z toho byla nešťastná, říká, konečně by se mě splnilo, že chodíš do školy studovat. Já pám nemám. Když takhle to je nalajnovaný, tak já se vyučím a pak si já zjednám život podle svého. No dobře, tak se stalo. A ti 2 hoši teda skončili na té denní strojní, na té Sokolské, no a já jsem se doučila. Můžu vám říct, že ten první rok jsem měla pernej, protože tak, jak jsme byli zvyklí, 1 hodinu seš volanej, tak 2. tě nevyvolají. A oni a na potvoru. A tak to bylo za 5, že to je jasný. Takže já jsem si zhoršila o 2, o 3 stupně skoro z některých předmětů, až přišel ve 2. ročníku na konci třídní učitel nový a zavolal si mě do kabinetu a řekl mě, poslouchej, co doma řešíte, nebo jak vyznáváte, co mě nezajímá. Ale ty seš chytrý děvče, ty tu školu dokončíš, já ti pomůžu, ale tady mě rukou podáním dáš slovo, že se budeš učit, ne že to budeš flákat. No moc se mě do toho nechtělo, ale ano, přijala jsem ruku, tak jsme si takhle stiskli a já jsem slíbila, že se budu hodinu od hodiny učit. No a na konci jsem to dokončila tak, že teda se stalo to, že teda jsem se dobře vyučila a byla jsem doporučena tady tím třídním učitelem, on nás měl aj ve třetím ročníku, že teda mohu jako nastoupit pro pracující, ale ve strojařině teda. No a tak jsem začala studovat a co se nestalo, když jsem končila, tak mě zemřel tatínek. Mně se, Borku, se mnou se úplně zhroutil svět. Já jsem si pamatovala látku, která byla nová, ale která byla stará, nebyla jsem schopna. Takže asi tak nějak jsem chtěla trošku přiblížit ten můj život.
0: Mm-hmm. A jak to nakonec pokračovalo po té, co zemřel váš tatínek? Dostudovala jste tu školu pro pracující?
1: Ne, právě že ne. Ředitel si mě volal na Sokolské a říkal, já ti povolím, jako ten, jak to nedělávalo se moc v té době. Ano, reparát v srpnu, že to, a já říkám soudru řediteli, ale já se na to necítím, já mám úplně okno. Já bych to nezvládla, to starší učivo, kdybych dostala nějakou otázku a byla jsem natolik hrdá, že jsem si říkala, kdybych to měla jo neudělat a, ne, a vím, že se na to necítím, tak radši do toho nejdu. Takže jsem to opravdu takhle skalpuhla, jak se říká, ale tím svou houževarnatostí a svým jako umem a takovým citem a různýma kurzama jsem se dopracovala na poště na velice pěkné místo a vůbec mě nevadilo celý život, že jsem jako neměla v tu školu.
0: Já vám děkuju za upřímnost.
1: Akorát maminku to mrzelo.
0: To je samozřejmé, ale vy jste si prostě vybrala svoji cestu, šla jste po ní a znala jste svoje, no, řekněme, mantinely už od
1: ano.
0: brzkých let, jo? Řekla jste ano. si, když takhle, tak tedy takhle. Měla jste to v hlavě srovnaný, no, já se snažím ano. to říct, co a možná nejsrozumitelně.
1: Navíc, byla jsem po tatínkovi velice hrdá a když jsem se necítila na to, tak jsem si říkala, tak se nikam nehrni. Musíš prostě sklapnout, jak se říká, uši a noc, stalo se, stres mě dohnala k tomu, že prostě jsem to nedávala. No tak, tak jsem to uznala a říkala jsem si, ale já si to třeba jinak svou vyřídilkou a svým umem a svým jako praktickým životem a podařilo se.
0: Děkuji vám moc krát, Viki. Krásný příběh.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Škola či řemeslo jako jistota. Jak klikatý byl váš profesní život? Taky by se to dalo takhle říct. Věřím, že po písničce dvojice Karel Gott a Darinka Rolincová budete slyšet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když to hodně zestručním, tak tenhle interpret, teď mám na mysli samozřejmě božského Káju, či Sinatru východu, no prostě Karla Gotta, tak právě Karel Gott je zářným příkladem toho, kdo by měl co říct k tématu škola, řemeslo jako jistota. I když, jak se to vezme, já se teď pokusím něco málo ocitovat z Wikipedie. Jediný potomek pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu v mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, tady je to důležité, odešel do učení v oboru elektromontér. Ovšem během učňovských let se věnoval své druhé velké lásce, hudbě, a aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. Takže nakonec přece jenom ta stezka jeho života se vrátila do toho směru. Ano, šel tím azimutem, který si zvolil zřejmě už ve velmi útlém mládí. Škola či řemeslo jako jistota, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Radek k tomu taky má co říct. Vítám vás na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Radek z Uherského Hradiště. Jak je zvykem, tak zdravím samozřejmě všichni posluchače. Já jsem chtěl k tomu jenom takto říct, že já jsem vyrůstal v rodině, kde maminka, tatínek, babička, dědeček, všichni pracovali ve strojírenství. Klidně to asi už dneska můžu říct, není to žádná reklama, poněvadž ta firma už nefunguje, ale byl to ČKD Slavia Motor na Pajerlích, já z Uherského Hradiště. A všichni tam pracovali a mě už bylo předurčeno, že půjdu na strojní průmyslovku v podstatě, a na mě mi to bavilo, protože tu preciznost jsem všude viděl od nich, ale někde tam ve mně hloubalo to, že moje babička ještě předtím, než někde šla pracovat do fabriky, tak před tím znárodňováním a tak dále, tak se věnovala tomu zemědělství, všechno sbírala, jabka, a každý týden několikrát do toho týdne jezdila na trh, takže to obchodnictví. Mm-hmm. A jak jsem to měl tak, pane Borku, v sobě zakotvené, tak samozřejmě, tak šel jsem na tu průmyslovku, protože strojaře mě opravdu bavila, to tam v těch genech asi bylo, jo, všechno opravit, já to opravím, já to udělám a tak. Průmyslovku jsem udělal. A po tom vystudování, tak jsem našel nějaký inzerát, že zháníme v zemědělském zásobování a nákupu, to už taky možná není dneska reklama, to už nefunguje, nákup příhona, hutní materiál, elektro, nářadí a tohle, což bylo v podstatě z mého oboru. Tak já jsem nastoupil, velice za to děkuju, jo, a to mě bylo takrát 18 let a za, já nevím, 7 let potom byla ta revoluce, tak jsem potom šel podnikat. Omluvil jsem se panu náměstkovi, říkám, pane náměstku, aby to slušil, zkusil, mám malé děti, ta výplata zase v tom zemědělském oboru není v tom sezonu až taková, jak by mohla být, třeba mohla být větší. On mě řekl, Radku, běž, zkus to, když tak se vrátíš. Velice krásně to opravdu vzpomínám. Příjemní lidé kolem mě vždycky. Tak já jsem si začal jsem podnikat v tom prodeji toho nářadí a podnikám v tom dodneska, za chvilku do důchodu. Strašně jsem za to vděčný svým rodičům, těm genům, co mi dali, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím, vy jste vlastně provedl tu symbiózu z několika pramenů. Babička se věnovala...
1: No obchodnica, tak, furt na trhu.
0: Obchodnica, ale zároveň zemědělec. No a vaši další členové rodiny, všichni ve strojírenství. No a vy jste to zkombinoval a vyšlo to.
1: Pane Borku, nad tím já do dneška furt přemýšlím, že to obchodování mám prostě v krvi po té babičce. Jinak jako, že bych někde stál u soustrhu, jo, nebo rozumíte, jestli mě rozumíte, nebo dělal mistra ve fabrice, protože když jsem měl tu průmyslovku, tak asi bych nestál u mašiny, ale dělat třeba mistra, nebo tohle, to mě jakože nelákalo, jo, že mě to nějak oslovilo, že ano, přesnost, to mám do dneška, všechno, odbornost,
0: A ono je to dobře, tak jak to bylo?
1: Jo, já se nechci vychvalovat. To by znělo špatně. Ale že to obchodníčení, ten obchod, že jsem prostě tak spojil dohromady to strojírenství s tím obchodem.
0: No a je to dobře, je to dobře, protože takhle to bylo třeba u Bati. Tam si vlastně musel každý projít vlastně od té píky pověstné až jo, od toho nejnižšího stupínku až po ten nejvyšší, aby mu potom nikdo nemohl třeba, dá se říct, ne mazat med okolo huby, ale jak se říká v Brně, mlátit s ním vozem, říkat, že to nejde, když on ví, že to jde třeba, jo, ušít ta bota tak, jak on to chce. Protože si tím prošel a vy jste prošel všemi těmi stupni. A jak říkám, je to hezká symbioza všeho, co vás formovalo v dětství.
1: Já se tam strašně moc uvědomuju, pane Borku, a co si nejvíc ještě uvědomuju, já se mluvám, promiňte, tu poctivost, kterou mám nějak zakotvenou.
0: No ono je to vlastně jenom trošku jiná podoba přesnosti.
1: Od těch rodičů a všude, jo, že já když podnikám, tak prostě to je všechno.
0: Já vám rozumím.
1: Na čestné slovo.
0: Já vám rozumím, Radku. A jsem moc rád, že jste nám tohle všechno řekl. Mějte se hezky, přeju vám krásné léto a zůstaňte správně naladěn.
1: Děkuji moc. Taky. Dobrou noc všem.
0: Všem teď můžu říct, co napsal František. Zdraví vás a píše. Jako syn rolníka jsem neměl moc možností si vybrat nějaké řemeslo. V poslední třídě k nám do školy přišli nejprve učni havíři, potom přišli učni zedníci, kteří nás lákali do jejich učebních oborů. No já jsem si vybral obor zedník. Z naší obce jsem z mého ročníku byl jediný, kdo se dostal někam do učení. A vůbec toho nelituju, protože jsem nikdy neměl problém sehnat práci. Toho havíře jsem chtěl zvolit před vojnou, protože jsem se před vojnou ženil, tak jsem se jí chtěl vyhnout. Tedy vojně. Nakonec jsem šel na vojnu a všechno dobře dopadlo. Jsme s manželkou 64 roků. Františku, to my víme. To píšete pravidelně. A o moje řemeslo, tedy zakončuje František, je stále velký zájem. Co víc si přát. V tom s vámi souhlasím. Františkův vzkaz jste slyšeli, možná přidáte další vaše psaní na téma škola či řemeslo jako jistota na rozhlas.cz/Linka, anebo možná zavoláte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, popřeju dobrou noc všem těm, kterým už se pomaličku taky klíží oči. Tedy ne, taky, já nechci naznačit, že bych snad byl ospalý, to ani náhodou. No tak trošku jo, ale pořád ještě je před námi asi 25 minut našeho povídání na téma škola, řemeslo jako jistota. Tak ještě úplně neusínejte. Možná byste propásli příběh paní Anny, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Ano.
1: Pěkný večer. Já bych chtěla říct takový svůj příběh. Bylo mě 16 let a měla jsem se jít učit na prodavačku a zemřel mě tatínek. Takže mamka zůstala sama a měla jsem brášku 11 roku mladšího. Tak co teď? No tak jsem nakonec, mě tady jeden mě zjednal školu, ne, učení v Mesitu jsem byla. A pak jsem tam byla, měla jsem 3 děti a po těch 3 dětech jsem maminka řekla, že ne, že už teda nemůžu na odpolední a tak, tak vybrali mě za výplatní a já jsem ani neměla školy, ale chodila jsem na školení a dělala jsem tu výplatní 20 let.
0: Mm-hmm. To byla zodpovědná funkce. Vy jste vlastně...
1: Zodpovědná. 120 lidí výplatní. Jsem měla.
0: Páni, no.
1: No, 120 lidí a prostě vydržela jsem tam v těch 20 roku a potom přišlo nové vedení a jedenkrát už jsem potom byla sama tam na dílnách a nosila jsem ty zakázky a všechno. Přijeli nějací centisáci z Brodu, naučili mě na počítači, tak jsem to všechno jim naházala tam, ty zakázky a to. Tak přišel ten pan vedoucí a řekl mě: Pani, my vás nemůžeme zaměstnat. Tak mě propustili v 50 letech. To bylo hrozné ještě před Vánocama. No a tak jsem, co teďka, jelikož jsem trpěla ze zádama, měla jsem problém, tak jsem šla marodit. Marodila jsem necelý rok a jelikož mamka byla taková už nemocná, tak jsem s ní zůstala doma. No a šla jsem o půl roku spíš do důchodu. No dneska už mám moc roku, ale jako nelituju toho. Já i když jsem tu školu takovou nějakou neštudovala jsem, protože jsem neměla možnost, když ten taťka mě zemřel. On měl 40 roku a já 16, že? Takže nelituju toho a opravdu jsem tam prožila fakt 20 let jsem to zvládala všecko bez toho. Takže se dá i bez nějakého školy nebo studování jako pracovat nebo dělat. A nakonec jsem šla teda do toho důchodu a takový životní. A děti moje mají školy, všetci studují, ještě vnučka už studuje také, teď půjde na vysokou. Ale tak člověk dopadne, no.
0: No tak dopadne, ještě pořád padáme. Já vím, že to je, zní hrozně, ale snažil jsem se aspoň trošku o nadsázku. Ale teď mi řekněte, paní Ano, vy říkáte, že vaše děti mají školy. Vybrali si svůj studijní obor sami, nebo jste jim radila, nebo jste je snad k něčemu přiměla?
1: Sami si vybrali. Ta nejstarší má ekonomku, která už pracuje delší dobu a měla, a druhá byla vyučená obráběčka kovu, taky si to vzala a syn byl mechanik leteckých přístrojů, ale nedělá to. Pracuje něco úplně jiného.
0: No tak on by zrovna mohl taky vstoupit do našeho dnešního vysílání škola, řemeslo jako jistota, protože vystudoval jistý obor, ale jak vy říkáte, živí se něčím úplně jiným.
1: Úplně jiného, ano. Ale že tak aj bez té školy nějaké, tak bez studování jsem dělala fakt 20 let výplaty. A to víte, že je to náročná práce. A
0: to je. Ještě mi řekněte, proč vás vlastně nemohli zaměstnávat dál? Právě protože jste neměla na to vzdělání, na svůj obor?
1: Dál, když mě propustili.
0: Když vás propouštěli, ano.
1: No, ano, ne, oni je dávali do jinšího prostě na dílnu někde a na směry já jsem nemohla, protože mamka už měla roky a říkala, že s těma dětima ten, že nemůže být už, takže jsem zůstala doma, šla jsem marodit, protože rozumím. Jsem fakt byla maroda, s těma zádama jsem onemocněla. No, tak mohla jsem jít ještě dál jako pracovat, ale tak
0: už to prostě neumožňovaly vaše rodinné podmínky, no, když to takhle řeknu.
1: Podmínky, no.
0: Paní, ano, já si beru z vašeho příběhu to podstatné, že i bez škol se dá pracovat kvalitně, dobře v oboru, který je prostě oborem, který jsme si vysnili. No, tak co má, kdo jiný by to mohl říct než já, protože já jsem vlastně elektrikář, ale pamatuju si akorát, kde je fáze a kde je nulák v zásuvce.
1: No. A každý, kdo mě ještě, kdo žije, nebo kdo mě potká, tak každý byl spokojený a si myslím, že bylo to hrozné, když mě došel řec, že mě propouští, že to byla tedy ta doba. No tak nedá se nic dělat, tak jsem nechala všecko tak a odešla jsem jako dom marodit, protože jsem fakt měla ty záda nemocné, takže jsem...
0: Rozumím.
1: Ale že to jsem chtěla říct, že aj bez té školy, že se dá žít.
0: Ano, přesně to jsem před malou chvilkou demonstroval sám na sobě. Paní, ano, děkuji moc krát, přeju vám krásné léto a dobrou noc.
1: Já už mám dost let, tak doufám, že ještě chvilku člověk tady bude. No, děkuji.
0: Užívejte každého dne. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ještě aspoň jeden příběh na téma škola či řemeslo jako jistota. Doufám, vás čeká po písničce kapely Krištof.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl další zářný příklad. Richard Krajčo, frontman kapely Krištof, je vlastně také tím, kdo by měl nebo kdo by mohl říct něco k tématu škola či řemeslo jako jistota. Taky se původně vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ovšem po několika semestrech ukončil studium a začal se věnovat hudební kariéře. No, já jsem skončil ve třeťáku na Vysoké. Teď ovšem paní Jarmila se svým přiznáním a životním profesním příběhem. Zdravím vás, paní Jarmilo.
1: Já vás také zdravím, pane Borku, a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi až do teď.
0: No, jak to bylo u vás?
1: Já jsem se ve druhé třídě zamilovala do paní učitelky a chodila jsem jí odat a bydlela u nás na vesnici ve svém bytě a já jsem jí nosila i vodu, chodila jsem za ní, pořád jsem se jí tam motala. No a tím pádem jsem měla teda za cíl dělat taky paní učitelku. No tak když jsem skončila teda osmiletku se samýma jedničkama, tak jsem si říkala fajn, jenže problém. Mezitím naši otec byl řemeslník, ale v 48. bohužel už ne, to už byl strup na republice, tak mu odvezli všechny stroje a všechno a my už jsme potom naši vstoupili v 51. do JZD. Už to jinak nešlo. No a mě právě nechtěli pustit, že jsem byla už poslední, že tam někdo musí zůstat pracovat. To mě vede. No tak já jsem, jediná možnost byla do zdravotnictví. Tam se mě moc nechtělo, no a když to byla jediná možnost, tak jsem se tam přihlásila. Ale hezky přes prázdniny. Udělala jsem zkoušky a přes prázdniny šupky, rubky do gymnázia. Kam jsem mohla dojíždět, protože naši neměli teda na internát. No, tak a potom v gymnáziu se mě naskytla příležitost jít hned pracovat, bohužel teda v 17 letech tehdy to tak šlo, do školky. Aspoň takhle. No tam jsem byla 3 roky a chtěla jsem si dodělat školu, ale z Jižní Moravy to bylo strašně daleko do Kroměříže. Tak jsem si říkala nějak přes Brno. Ale co s bydlením, že jo? Tak jsem si zjišťovala, kdo by mě nechal bydlet jakkoliv. Tak jsem nastoupila do prvního Brna jako jeřábnice, jsem si musela udělat zkoušky. A tam jsem bydlela 3 roky s tím, že mě umožnili studovat pedagogickou školu. Tak 3 roky jsem dělala noční na jeřábu, týden co týden jezdila do Boskovic. To bylo. Ale pak jsem to dodělala a od té doby už jsem potom nastoupila. Bylo to klikaté, nastoupila jsem do mateřské školy, dělala jsem to celý život, posledních 15 roků ředitelku a byla jsem s dětmi maximálně spokojená.
0: No vy mi berete slova. Že to bylo klikaté, jsem chtěl říct taky, ale nakonec už jsem to jednou použil. Dobrá věc se podařila a vaše věrná láska k učitelství, respektive k tomu, abyste vychovávala děti, nakonec se zvítězila. Ovšem, přes jeřábnici v první brněnské to šlo.
1: Ano, přes jeřábnici v první brněnské.
0: A to by mě zajímalo,
1: jedině jsem mohla bydlet.
0: A to by mě zajímalo, jestli jste nějak poznatky z téhle své profese, z profese jeřábnice, uplatnila nebo ještě třeba uplatňujete ve své práci s dětmi?
1: Ne, to ne, to je to, jednou jsem měla možnost jezdit s autojeřábem ještě, ale to už mě to potom nešlo, kluci mě nabídli, že budou stavět byt, že by mě taky vzali, jenom že mezi tím jsem se vdala a čekala miminko, tak jsem nemohla. To mě mrzelo. Ale jinak bych byla šla jezdit s tím autojeřábem.
0: Paní Jarmilo, to byl moc hezký příběh. Váš příběh a vaše příběhy tvoří Noční linku a já jsem za to nesmírně vděčný. Jak vám, tak všem, kteří tady byli před vámi. Aně, Radkovi, Vicky, Milanovi, Olze.
1: Ano, všechny jsem poslouchala. Úžasné.
0: A já jsem rád, že posloucháte. Děkuju a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Krásné léto i vám. Naslyšenou.
0: No a protože 1 hodina už je opravdu na dosah a na dohled, já vidím, jak to vypadá na našich studiových hodinách za 8 minut 1, tak právě teď dostane další z vás tu úplně poslední šanci vstoupit do vysílání a říct, Jaký byl ten jeho profesní příběh? Jestli opravdu škola či řemeslo v jeho či v jejím případě byla jistota? Nevím, kdo je na drátě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Zdena.
0: Zdravím vás, paní Zdeno. Tak jak to bylo s vámi? Je škola ve vašem případě jistota?
2: Já jsem původně chtěla jít na sestřičku. To byla moje velká touha, ale protože jsem měla na koneční vysvědčení dvě trojky a šli jsme po staré ulici a maminka si všimla cedulky knihaří. A tak jsem se přihlásila jako knihařka a můžu říct, že to řemeslo mám velice ráda. Jsem spokojená, už jsem sice v důchodu, ale kdyby mě to zdraví dovolilo, tak bych dělala dál.
0: Bylo to velice stručné, paní Zdeno. A řekněte mi, já právě proto, že to bylo tak stručné, tak chci ještě trošku rozkošatit ten váš příběh. No. Stýská se vám někdy po... No dnes už vlastně ty stejnokroje nejsou to, co bývaly třeba ještě před nějakými 30 lety, ale stýská se vám třeba potom po té možnosti být sestřičkou pořád, jo?
2: Ne, teďka už ne. Miluju svoje řemeslo, kterému jsem se vyučila.
0: Takže knihařka.
2: Knihařka.
0: V tomhle případě tedy volba vaší maminky je čistě náhodná, protože, jak jste řekla, viděla někde zřejmě inzerát o známení, tak v tomhle případě byla volba vaší maminky zcela na místě.
2: Úplně 100% perfektní.
0: No, někdy se vyplatí věřit moudřejším a zkušenějším. Já bych řekl, že vždycky, ale někdy si k tomu musíme najít i vlastní cestu či okliku. Paní Zdeno, děkuji vám a přeju vám dobrou noc.
2: Dobrou noc všem posluchačům a děkuji vám taky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Teď už se budu muset rozloučit i já, vážení přátelé. Před námi je poslední písnička Noční linky. No a vám, kteří čekáte na tu další, ona začíná už za 22 hodin a pár minut, řeknu, že na místě, na které teď sedím já, i když tedy ne doslova, protože já vysílám z brněnského rozhlasového studia a ta příští naše Noční linka bude vysílaná ze středních Čech, přímo z Prahy, takže zasedne Honza Macoun a že tématem povídání s ním bude nejkrásnější podzemí. I Honzovi budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web Noční linky. Takže úplně stejný postup jako v tom dnešním vysílání, které se už opravdu chýlí ke konci. Takže vám popřeju dobrou noc. A pozvu vás k té další takzvaně brněnské noční lince tuto sobotu, 25. Tam to bude trošku třaskavější téma. Nevěra. Budu se těšit na vaše příběhy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašli, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy

0: jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete od plic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
1: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kirchner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
2: S národním umělcem Milošem Kirchnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já teď zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně. Respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Který, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
0: Tak jsem maličko starší. Ovšem, pokud jde o datum založení divadla, pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
2: Ano, bratr, který má respekt.
0: No, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
2: Ano, a jak to bylo dál?
0: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
2: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
0: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
2: No, to je tedy slušný.
0: Ovšem, v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
2: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
0: Není nic našího.
2: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
0: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
2: Ano, ano, to bych rád.
0: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hurvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se. Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
3: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
4: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle

0: základních pravidel slušného chování, chápeš? No dobře, zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hrnaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
0: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
0: Jo?
1: No ano.
0: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
2: Prosím?
0: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
2: Já jsem bohužel před malou chvílí
0: netušil, že... Nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
0: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
0: Ano, jako...
1: Dárek.
0: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím jako laskavě přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
2: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
0: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
2: Dřeváky.
0: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
2: Nápad.
0: No, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
0: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
0: Jo, jakože...
1: No, právě.
0: Tak je to jako bomboniéra, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
0: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
2: Ne, děkuji, já už dneska měl něco.
0: Tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerad, tati.
0: Baště, za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
2: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
0: No, prosím.
2: Moje dcera jaksi mi jde do let.
0: Ano.
2: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
0: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
2: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
0: Ano, ano.
2: A později jako by to našli.
0: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
0: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
2: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
0: Ano, slyšel jsem to.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
0: Dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
2: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
0: Jo, to znám.
1: Já taky.
0: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
2: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
0: No tak, to já znám jednu takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
2: Ano, ovšem, ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a ty tě jako ještě trošku brzy.
0: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
2: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
0: O, jistě, to ano.
2: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
0: O, jsem diplomat, nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
0: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
2: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
0: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
2: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
0: k rybníku.
2: Šli k rybníku a potom...
0: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
2: To je škoda zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
0: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
2: Dopovím. Rád.
3: Divadlo pro vaše uši.
1: Jele, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
0: No tak zařvej.
1: Karle, tady jsme.
4: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
1: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
0: Hurvajs, jak to mluvíš?
1: Teď je to kamarád, víš, že jo?
4: Správně, tak co vy tady?
0: Ale vytáhni mě na procházku.
1: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
0: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak promiňte.
0: Přednášku?
1: Ano.
0: Já? No, ne, přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Jste byl takový...
0: Intelektuální?
1: Ne, takový oficiální, no.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli zepředu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi fór, tedy.
1: No.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore, já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No tak my tady budeme jako, jak si to, no.
1: No, dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíš,
1: ano.
0: Že ano.
1: No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali tady nedaleko. Víte,
0: ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě no, konkrétně. No. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: Tady. No o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no, jistě,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumfnu. Hmm? Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný, než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
2: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
2: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
2: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
2: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
2: Mám.
0: No to no. Víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
2: Udělejte.
3: Taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
2: Do mlýna říkáš?
3: Simano.
2: S troškou?
3: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak...
2: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
3: Jaký háček?
2: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
3: Jen aby.
2: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
3: Jak nahraný?
2: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
3: No to vidím.
2: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
3: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
2: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
3: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
2: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych...
3: loveckém chodníčku.
2: Ano, nebo metat kostkami...
3: K tomu účelu volně položenými.
2: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako...
3: Spokanský můstek.
2: Ano, a z jara jako...
3: Ráj horolezců.
2: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
3: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
2: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný...
3: Starý muž.
2: Starý muž, jo.
3: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
2: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
3: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
2: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalený ho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
3: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
2: Jo, takhle.
3: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
2: Jo, takhle.
3: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
2: Jo, takhle.
3: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
2: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
3: Na brzkou shledanou. Ha!

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, taťuldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, taťuldo, víš?
2: No abych nevěděl, primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí, tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scienciarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No, tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Já, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: A on nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na třídoma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklad. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano? Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády,
4: no,
3: že ne?
4: Tak to tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťoldou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle je psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky slíknout do půl těla jako u normálního doktora.
4: Ne. To si jen sednete.
2: A slíknou se.
4: A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: Vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťulda je zralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Že ano.
3: Mečta, Tuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížej obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa, že ano?
4: To bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kdepak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvyšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tak Hurvejs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejenom by si řekl, jo, tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu. Jsou vyčištěné. A prach je dokonce utřený. A učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu. No jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A ty to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žeríkovi packy červeným latexem?
2: Žeríkovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: Oh, to čuldo. Čau, to měl být teď jako příklad tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic si z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a nashledanou.
4: Nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková
3: siréna. No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
3: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
3: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
3: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
3: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
3: Šimano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
3: Já vím, tatí. No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
3: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
3: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval děti...
3: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
3: Je, vážně, tatí?
5: No.
3: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
3: Jo.
5: No, v tombole. Jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
3: Ha, děčínskou kotvou.
5: No jo.
3: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará... Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
6: Je, a proč ve skále, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
3: Proč ve skále, hele, tatí, jo?
5: A dejte mě pokoj,
6: jako rytíř.
3: Tatí, hele, proč jsi byl ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
6: Proč jste zpíval v té skále?
3: Tak řekni, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř? Ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
3: La Sconca.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako Derby Das ve francouzštině, že ano.
3: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
6: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam, no tak počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Oj, jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád, o butterfly.
6: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
6: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška, tohle, ta tuška, že má.
7: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
7: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
7: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si střihnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
7: Jak jsem vás, pane Spejbl, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano, to...
7: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
7: Výborně.

Vzpomni přece, jak utekl z klece ten velký lev, tak jášku jenom klid na mucholapku dám zaječit lapku.